všichni, co ti chybí, jsou. Když někdo přejde přes trať, tak ho zase potkáš.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Úterní podvečer přinesl jižní Moravě silné bouřky. Sokolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Podle serveru novinky.cz do akce museli i hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny se udrží i během noci. S bouřkami podle meteorologů musíme počítat i ve středu. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
2: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
3: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
1: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Do druhého kola Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých tenistů. Jakub Menčík na trávě po víc než 3,5hodinovém boji porazil domácího Samuela 3-2. Jiří Lehečka vyřadil poměrem 2-1 Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou 2-0. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 2-1. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou 2-0. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, podlehla Rumunce Cirstaové 0-2. Vít Kopřiva pak prohrál s domácím Chojinským 2-3 a na premiérovou účast ve druhém kole v All England Clubu nedosáhl. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

citově jsem založen. Při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

růžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
6: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu 3letou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března, k činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin pod ní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
8: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
2: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
9: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohranej. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
2: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím grandslamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru Novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Úterní podvečer přinesl jižní Moravě silné bouřky. Sokolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Podle serveru Novinky.cz do akce museli i hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny se udrží i během noci. S bouřkami podle meteorologů musíme počítat i ve středu. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
3: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
2: Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
4: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
2: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Do druhého kola Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých tenistů. Jakub Menčík na trávě po víc než 3,5hodinovém boji porazil domácího Samuela 3-2. Jiří Lehečka vyřadil poměrem 2-1 Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou 2-0. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 2-1. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou 2-0. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, podlehla Rumunce Cirstaové 0-2. Vít Kopřiva pak prohrál s domácím Chojnským 2-3 a na premiérovou účast ve druhém kole v All England Clubu nedosáhl. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32. Halo, tady Impulzový
5: No pořád léto, co říkáte. Jinak na Václaváku prosím vás pršelo, už je po dešti, v Holešovicích klid, žádný problém, teda na Letný, v Holešovicích dole nevím. Jsou tady lokální bouštičky, takže si na ně dávejte pozor třeba, to je situace v Praze.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: No a vy, milá rodina, můžete nahlásit, jak je teďka u vás, jestli sprchlo, byla bouře, nebyla bouře. Nahrát to můžete přes aplikaci Rádia Impuls, ale hlavně WhatsAppem, ten je kontaktní, vede ke mně přímo na stůl. Má číslo 605 222 007. Začínáme s Janou Kirchner a s Abou. Dobré ráno.

Dívám se na to, jaké počasí bude dneska, zrovna pro vás připravuju předpověď. Zatím jsem pořád bez Klárky, která je na dovolené, ale už se na vás v pátek těší. Tady je Honza Daněk, dobré ráno za celý ranní tým. Čechy, oblačnost zataženo s deštěm a přehánkami. Morava a Slezsko, zpočátku menší oblačnost. Během odpoledne a večera taky přehánky a bouřky. Teploty dneska mezi 20 a 25, Morava a Slezsko až 26 až 31, na jihovýchodě dokonce pořád 33 stupňů Celsia, takže horký letní den. No a jak je teďka napříč republikou? A já zdravím a tropické ráno přeji také naší posluchačce Janě, která je v tuto chvíli ve Friedlandu nad Ostravicí. Janičko, před malou chviličkou jsem říkal, že to dneska připluje i k vám, ale až odpoledne. Takže ve pstruží musíte počkat na ty kapky deště. Díky, že jste napsala. Znovu 23 stupňů po krátkém dešti a je tam polojasno. Honza nám teďka píše na náš radio WhatsApp 605 222 007. No a pravidelně z Domažlice hlásí Vendy. Zdravím západ Čech, Vendy. A dneska vidím 19 stupňů Celsia. Ozvěte se taky, radio WhatsApp má číslo 605 222 007. A možná je ten nejvyšší čas mrknout se na dnešní ranní téma. Dneska se vás ptáme, pamatujete si svoji první pokutu? Víte, že bodový systém dneska slaví? No, je to pravda. Už 20 let funguje tady v České republice. Takže můžete se klidně pochlubit, jestli jste prostě jednoduše to projeli na celé čáře. Nebo přes plnou čáru. Protože prohrát není žádná hanba. A občas se vám třeba i stalo, že vás vybodovali. Co? Přiznáte to? 605 222 007 Radio WhatsApp.

0: legendární Argema dohrává na Impulzu. Za chvilku vám taky můžu zahrát písničku na cestu, jestli někam jedete v busu, sami řídíte. Pokud ano, stačí napsat jedu na radio WhatsApp 605-222-007, je vám cinknu zpátky a pustím vám něco, co máte rádi. 605-222-007, stačí napsat jedu. Na Impulzu tvrdíme všude dobře u nás nejlíp a tento týden putujeme po jižních Čechách. Reportér Tomáš Kabát se částečně zaměřuje i na lokální gastronomii. A ve vysílání tak nemohla chybět ani rybí restaurace Šupina a Šupinka. Jako třeba včera večer.
1: Vedle mě je jednatel Petr Miller. Tady prý vznikly ty kapří hranolky.
2: Je to tak, v roce 1992 byla založena restaurace Šupina a poté vznikal asi rok recept kapří hranolky ve spolupráci s tehdejším šéfkuchařem, panem Hronem a majiteli Jitkou a Pavlem Millerovým.
1: Jak se vám poslouchá, když slavný český kuchař Zdeněk Polreich vždycky převrací oči, když slyší kapří hranolky? Mělo by to zůstat jako záležitost tady Třeboně, anebo je v pořádku, že se servírují po celé republice?
2: Tak v pořádku to úplně není, že se servírují po celé republice pod názvem kapří hranolky, protože my na ně máme ochrannou známku, ale zase na druhou stranu je to pro nás dobrá vizitka, že se servírují po celé České republice a myslím si, že je důležitý, aby hosté věděli, že to vzniklo u nás v Třeboně v restauraci Šupina a Šupinka, což si myslím, že je teď pro tuto chvíli daleko důležitější.
1: Jednatel Petr Miller byl s námi ve vysílání a z Třeboně se s vámi loučí Tomáš Kabát.
0: Ahoj Tomáš, doufám, že jsi spokotnal a dneska se zaměří Tomáš na ruční výrobu karamelu. Podíváme se taky do keramické dílny. Boží, ne?
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A z malebných jižních Čech to rozjíždíme napříč celou Českou republikou, protože jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze začíná velké omezení v Belské, mezi Novopatskou a Cínoveckou v obou směrech projdete pouze jedním pruhem a v ranní i odpolední špičce očekáváme velké kolony. Na cestě z Prahy do Strakonic za Zbraslaví srazil náklaďák několik divočáků. Pozor si dávejte také na 23. mezi Třebíčí a Brnem. Za odbočkou na Studenec nabouralo osobní auto do stromu. A dobrá zpráva, D10 u Mladé Boleslavy je po předchozích záplavách znovu průjezdná v obou směrech. Jeďte opatrně. Nic moc, co? Jako takhle brzy ráno a takovýhle jako věci hlásím. Tak chtělo by to něco letního?
3: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu Impuls.
0: Helena zpívá Léto je léto, ale tohle je originál. Gombay Dance Band. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol man Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

0: úplně si nejsem jistý, jestli po té vlně veder bych chtěl právě teď být někde na Jamajce, aby na pláži bylo 40 stupňů Celsia. Posloucháte Halo, tady Impulzový letní hit dohrál a se mnou ve vysílání je Jarda. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se máte?
1: No, tak konečně nám sprchlo, tak dobře.
0: Kde to sprchlo?
1: Kladno.
0: Kladno, zdravím Středočeský kraj. Odkud kam jedete?
1: Z Kladna teď do Králova dvora.
0: To je kousíček, co by kamenem dohodil a zbytek došel pěšky. Dá se říct, že jenom si jedete kopec, ne, nebo?
1: Jo, jo, teď akorát vyjíždím z Loděnic nahoru a už to mám jenom z kopce.
0: A jsou to nějaké pracovní povinnosti, vezete náklad nebo jedete do práce?
1: Ne, ne, pro lidi do zaměstnání povezu.
0: Autobusa?
1: Autobusem, ano.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jaký to je teďka v těch vedrech, jaký to bylo?
1: No, tak trošku náročnější, ale dá se to. Tak klimatizujem, tak to ne.
0: To je důležitý, přesně tak. Já jsem se vás zeptal, protože ale ne všechny autobusy mají klimatizaci, ne přece?
1: No, tak těch už je snad jenom pár, no. Tak.
0: Jo, už je to lepší, jo?
1: Už je to lepší, už je to lepší.
0: Díky bohu. Jardo, prosím vás, když takhle jste za volantem vlastně, takže jste řidič z povolání, stalo se vám někdy, že jste dostal body?
1: Jo, zrovna letos.
0: Ale?
1: Jsem dostal, no. Za rychlost.
0: Prosím vás.
1: Nějak mi to uteklo. No.
0: S tím busíkem?
1: No jo, jo, jo, jo.
0: Nebylo to s osobákem jako nic domácí.
1: Ne, ne, ne.
0: Nebylo
1: ne,
0: to domácí ne, žvíkání, ale bylo to ten, jak vám to... Ale ona, víte co, když už jsme rozjeli tu debatu, já si stejně myslím, že to je buzerace, jak tam dávají ty třicítky, padesátky, různý čtyřicítky, po 30 metrech mění dopravní značky a teď tam dávají ty radary, aby vás to prostě...
1: Ale jo, jo.
0: Co?
1: Já musím ale přiznat, že to byla moje hloupost a... Prostě zamyslel jsem se na chvíli a zrovna tam stáli, měřili, no, tak stalo. Tak body jsou asi po 20 letech, tak mě to zas tak nebolí, no, jinak si myslím, že jezdím slušně.
0: Jo, jo, já jsem taky docela slušný řidič a pravda je, když člověk zamyslí najednou, je tam 160, že jo.
1: Autobusem, ne?
0: Ale... Ne, já mluvil o osobáku, no nic.
1: Jo, jo.
0: Mám tady Elány, mám tady kapelu Boyzone, Lenku Filipovou, Sleny, tak nevím, co by vám udělalo radost teďka.
1: Tak tam dejte Elány.
0: Dáme tam Člověčinu a vy se zatím v tuto chvíli hezky usaďte do křesílka. Už máte lidi, nebo už je vezete, nebo povezete?
1: Ne, až 6 hodin nakládám.
0: Tak si to můžete klidně osolit. Mějte se hezky tak, a opatrně na cestách. Naslyšenou.
2: Písnička na cestu.
0: Pro autobusáka Jardu tady mám Elány. Je středa 1. července. Hezké ráno vám přeje Honza.

0: Příjemné ráno přeje Honza Daněk z Impulzu za celou ranní rodinu a vy nám píšete o počasí. Impulzovi v Zňátkách, to je Náměš nad Oslavou, po nočním dešti 17 stupňů, vypadá to na zataženou oblohu, píše nám posluchačka Jana, napsala na 605 222 007, což je náš radio WhatsApp. Jedeme do Itálie na dovolenou, tady mám zprávu od Petra, no tak si to užijte, ne že bych nezáviděl. Dobré ráno, Jiříkov Štuknovský výběžek 18 stupňů a pořádně leje. Zdeňka se poklubila, jak je u vás? Napište taky. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Minuta po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do stromu. Ministr spravedlnosti Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli vydání dívky, kterou pak zavraždil její otec. Protidrogová politika a agenda lidských práv od dneška už nespadají pod úřad vlády. V Caracasu vyprostili z trostek 6 dní po zemětřesení živého chlapce a nejvyšší soud Spojených států amerických potvrdil zákaz účasti transgender zdrových osob v ženských týmech.
0: Já vám asi úplně neřek, jak bude, že? V České republice oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, na většině území se a vyskytnou bouřky. Přes den má být nějakých 20 až 25, na jihovýchodě až 31 stupňů Celsia.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Britney dohrává, dneska bude v Česku oblačno, zataženo s občasným deštěm nebo přehánkama, připlujou, nebojte se, vy tam na Moravě a ve Slezsku, taky to přijde, ale až odpoledne, do té doby si ještě užijete třicítky. Po Britney se musím podívat také na dnešní ranní téma. 20 let už v Česku funguje bodový systém řidičů a ruku na srdce, kdo z nás za volantem nemá nějakou historku. Právě o řízení a všem, co k němu patří, je dnešní ráno u impulzových a navíc pár bodů, těch pozitivních, dnes rozdáme společně. Ptám se, jestli si pamatujete, za co jste dostali první pokutu, já za zákaz odbočení. Fakt, nikoho jsem neohrozil, ale byla tam ta značka nově. Vím, že tam nikdy nebyla a najednou tam byla, takže to je moje přiznání, moje 13. komnata první pokuty. Kdo u vás doma řídí nejlíp, jakou nejkurioznější situaci jste za volantem zažili a úplně z jiného soudku, komu byste dneska dali 10 z 10? 10 bodů z 10. Ozvěte se, jako třeba Mia.
1: Tak já jsem svoji první pokutu dostala 100 korun. Dostala jsem to v Nymburce, když jsem se stěhovala z Kolína, a dostala jsem to za sjeté gumy na půjčeném voze. Super to bylo. Hezký den všem.
0: To chceš? A jak to člověku zůstane v té hlavě? Já právě za zákaz odbočení, kde žádný zákaz nikdy nebyl, platil jsem tenkrát v 90. taky 100 korun. Bolelo to, stovka byla hodně peněz. Ozvěte se taky Radio WhatsApp 605 222 007 nebo to lze nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. No a tak mě napadlo, že bych se mohl zeptat Zuzanku Bubílkovou, která kdysi dávno pracovala v motoristické redakci. Zuzi!
2: Zdravím Impulzovi, při couvání chodníku jsem nabourala auto vpředu i vzadu a byla jsem tak poctivá, že jsem oběma nechala za stěračem cedulku se jménem a číslem svého pojištění. Zanedlouho někdo očesal ze stejného důvodu můj kufr a nenechal mi za stěračem nic, takže on pokutu nedostal. Když jsem zanedlouho rozbila zadní světlo kolegovi při couvání na start novinářské rally, sám postižený mě vzal do parády a couvat mě naučil. Za rok jsem pak vyhrála jízdu zručnosti, při které se kolem kuželu couvalo.
0: Vidíte, to zas není tak dramatický. Chce se to naučit, chce to píli. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, svoji dopravní historku nám můžete klidně nahrát i vy, případně pokud neřídíte, můžete napsat nebo zavolat. Komu byste dneska dali 10 bodů z 10? Dobré ráno!

0: Když se řekne termín prázdninová škola, tak leckomu se můžou naježit chlupy, já vím, ale pozor, u nás na Impulzu je to v tom pozitivním slova smyslu, že vás to může vlastně obohatit a nějakým způsobem i poučit. Máme tady pana profesora. Přihlásí se za malou chviličku do ranního vysílání. Pokud byste si chtěli prověřit svoje znalosti, tak to můžete udělat i přes náš web www.impuls.cz, kde najdete spoustu parádních a skvělých otázek. No ale teď už...
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Teď už samozřejmě jedem. Práce silničářů komplikují provoz na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem, jezdí se Kyvedlovi a tvoří se kolony. Právě posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profici z Global Assistance hlásí bouračky na D1 na 153. kilometru ve směru do Brna, na D4 na 14. kilometru ve směru do Prahy a na D10 na 41. kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Turnova. Srážka osobního vozu s nákladním taky překáží v Praze na nájezdu z Kbelské do Novopatské směrem na Černý most. I tam se připravte na zdržení. No, vidíte, sprchne? A hlásím jednu bouračku za druhou. Jeďte prosím vás opatrně, jak kdyby něco. Ozvěte se.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno z jižních Čech, milí studenti. V prázdninové škole dnes máme literaturu a zaostřeno mám na klasiku a pohádku Karla Jaromíra Erbena. Zlatovláska. Ta se stala předlohou pro dnešní filmovou klasiku s princem Petrem Štěpánkem a zlatovlasou Jorgou Kotrbovou. Tak si honem ten film vybavte, protože mě zajímá jihočeský zámek, na kterém filmová zlatovláska žila. Zlatovlásko, krásko, kdo ví, co bude dál? Zlatovlásko, krásko, chce tě bohatý král. To zpíval své milé Jiřík, tedy Petr Štěpánek, cestou z Červené Lhoty zpět ke starému králi. A vy už si určitě ty krásné filmové kulisy vodního zámku Červená Lhota vybavujete. Přeju pohádkový den a v jižních Čechách zase zítra.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Ty jo, Červená Lhota, moje láska, moje životní láska. Posloucháte, halo, tady Impulzovi. Středa 1. července, 10 minut před 6. hodinou.

Krásné ráno, docela jste se rozepsali. Tady je Honza Daněk, zdravím vás za celou rádiovou rodinu a zdravím do Plzně. Velhotě v místní části má 20 stupňů cháry a textuje nám právě teďka na náš radio WhatsApp s číslem 605-222-007 a Jarka v Šumvaldu se raduje z deště, má na teploměru 22. Zdravím úplně všechny, kteří nám právě v tuto chvíli textují. Radio WhatsApp má číslo 605-222-007. Dáme se ještě jednu hezkou písničku, než bude 6, ne?

0: Dobrou náladu do celého Česka posílá ranní rádiová rodina. Dneska spíš oblačný den, déšť a přehánky připlujou i na Moravu a už je hlásíte napříč republikou. Teploty dneska obecně tak kolem 25, ale na jihovýchodě dneska může padnout i tropická třicítka. Tolik krátce o počasí a za chvilku zprávy.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Blesk udeřil do letního tábora na jihu Čech. Ženy mohou na mamograf bez žádanky. Souček zvažuje další působení ve fotbalové reprezentaci. Je 6 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Blesk zasáhl dětský tábor na Jindřichohradecku. Udeřil do stromu a zranil 6 lidí. Nejhůře zasažený muž byl krátce v bezvědomí a do nemocnice ho přepravil vrtulník. 5 dětí rozvezli k dalšímu ošetření do nemocnice Sanitky. U případu zasahovali i hasiči, kteří pomáhali s transportem a poskytovali krizovou intervenci. Nešťastná událost se stala včera večer před 21. hodinou, kdy krajem procházelo bouřkové pásmo. Ženy mají snadnější přístup k vyšetření na mamografu. Ode dneška nepotřebují žádanky od praktického lékaře či gynekologa. Na preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu se mohou objednat přímo. Předloni lékaři odhalili tuto nemoc u více než 8700 pacientů. Pokud se nádor odhalí včas, vyléčí se téměř 100% žen. Téměř třetina ale na vyšetření nechodí. Změna platí i v předepisování léků. Praktici jich mohou nyní předepisovat o 1200 víc. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje zkrácení objednacích dob ke specialistům. Inflace na Slovensku zpomalila. Některé potraviny tam meziročně zalevnily až o třetinu. Jde zejména o čerstvé maso, brambory, cibuli, ale také mléko.
4: Inflácia dosahuje na Slovensku aktuálně 3,8%, no ceny potravín podľa štatistického úradu klesajú. Okrem mesa, zeleniny a mliečných výrobkov sú to aj tuky a oleje, či niektoré cukrovinky. Mliečna čokoláda bola meziročne lacnejšia o 10%. Napriek spomaleniu rastu cien je inflácia vyššia než dlhodobé priemery z minulých rokov, kým potraviny celkovo mierne zlacnili, iné oblasti spotrebného koša môžu naďalej rásť. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Všude dobře, u nás nejlíp. Prázdninové vysílání Impulzu se dnes v Jihočeském kraji zaměří na řemeslnou výrobu. S reportérem Tomášem Kabátem se podíváme na lokální značky v Českém Krumlově a v Bechyni na Táborsku. Tomáše, pěkné ráno.
5: Zdravím vás, začneme v Českém Krumlově. Tam totiž funguje rodinná ruční výroba karamelu. Nejprve měl sloužit pro vlastní potřebu, pak se ale manželé rozhodli, že ho zkusí i prodávat na trzích a e-shopu. Jezdili i na veletrhy a získali taky ocenění regionální potravina. No a odpoledne a večer se pak vydám do Bechyně za svým jmenovcem, panem Jakubem Kabátem. Ten má keramickou dílnu, kterou si společně prohlédneme a podíváme se na to, které výrobky jdou dneska nejvíc na odbyt. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Tomáš Souček zvažuje budoucí účast ve fotbalové reprezentaci. Bývalý kapitán národního týmu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na sociální síti. Dále uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. Souček působí v reprezentačním A týmu od listopadu roku 2016. Aktuálně má v národním celku na kontě 93 startů a dělí se o páté místo historického pořadí s bývalým útočníkem Milanem Barošem.
0: Jan Kladecký zaspívá právě teď a já se vás tam právě teď. Nepřekročili jste náhodou rychlost. Za co jste dostali svoji první pokutu? Bodový systém slaví 20 let, oslavte to s námi. Ne bodíkem, spíš úvahou.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Komu byste teďka dali 10 z 10, kdybyste měli někoho a něco ohodnotit?
6: 10 bodíků z 10. Radio WhatsApp má číslo 605-222-007, nebo to nahrajte přes aplikaci Rádia Impuls. Je středa 1.

0: taky čekám na všechno odpověď, hlavně od vás, jestli byste někomu dneska dali 10 bodů z 10, bodový systém slaví 20 let, a za co jste dostali nějakou bizarní pokutu, nebo bizarní bod, nespravedlivý. A mám tady hned pár příběhů, které volají posluchači.
1: Ano, zvoní poštěčka, nesem dopis se zeleným pruhem, tak to rozbalím, nějaký obecní úřad, datum, 500 pokuta za překročenou rychlost ze dne, kdy jela rodinka na lyžovačku. Tak říkám, dobrý, no, neviděli radar. A druhý den ráno, přesně jak podle kopíráku, zvonek, poštěčka, dopis se zeleným pruhem, stejné datum, stejná částka za pokutu, tak si říkám, jo, dobrý, to oni asi spletli, došlo to dvakrát. A pak se podívám a tam byl jiný čas, takže ten radar neviděli ani na cestě zpátky.
0: To je smutný příběh, to byl ale fikaný radar. Jak to má Jarda?
2: Moje první pokuta, tu nezapomenu. V roce 75 jsem dostal auto od svýho táty, Moskviče 403. No a já jsem nedal bliknout. Tak mi policajti za rohem zastavili a dali mi pokutu 20 korun.
0: To je smutný příběh, ale ta dvacka, no tenkrát to byly prachy. Moje první pokuta, píše Fanda, byla, když dostal můj favorit botičku za špatný parkování, tehdy to bylo 200 korun a 10 z 10 by posluchačka Lucie dala Dešti, protože tam konečně v noci sprchlo, jupi!
3: Žijeme létem, žijeme muzikou na Rádio Impuls.
0: Tak ten Deštík musíme oslavit jednoznačně lambádou. Tančím v dešti společně s vámi ve středu 1. července, 10 minut po 6. hodině. Krásné léto přeje Honza.

0: vážení posluchači, máte svůj příběh s pokutou? Jsem s ním, může být i bizarní, o to bude zábavnější. Příhoda posluchačky Marie.
1: Když jsem měla takovou zažitou rutinu, kdy jsem odbočovala z jedné ulice doleva, stalo se mi to samé, co tobě, Honzíku. To znamená, že jsem si nevšimla, že tam přibyla nová značka, zákaz odbočení. Co čert nechtěl, hned za mnou přijeli policajti. A pan příslušník mě říká, paní řidičko, víte, co jste udělala? Já říkám, no nevím. Vy jste si nevšimla té značky zákaz odbočení vlevo? Já říkám, no nevšimla, já tady jezdím po paměti. A čež na mě vytřeštil oči a řekl, jeďte, zmizte, ať vás nevidím.
0: Tady s tím jeďte, mám taky mimochodem historku. Zastavili mě policajti v pražských Holešovicích u nádraží Holešovice. Já jsem totiž je předjel, byla tam 50 a já jsem na to trošku dupnul. Já je předjel, oni mě dojeli a předjeli, zastavili. Stahnul jsem okýnko, šel ke mně pan policista, měl tak jako 2 metry, dobrých 100 kg, prostě kdyby mi dal ránu, končím, a já na něj, ještě než spustil. Já vím, co jsem udělal. Já vím, že jsem jel rychle. On se začal tak strašně smát, ten člověk, že mi vrátil papír a řekl, jeďte. Takže pokud se vám taky stalo něco ve stylu jeďte, ozvěte se. A my pojedeme za chvilku v dopravě 007.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno. Hned dvě nehody vás zdrží na D10. Další dvě nehody jsou na D1. Bouralo se i v Praze. V hlavním městě začínám. Nehoda osobáku s nákladákem brzdí provoz na nájezdu z Kbelské do Novopatské směrem na Černý most. A víc než kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. Hned dvě nehody vás zdrží na D10. První je na 41. kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Turnova. Druhá v protisměru na 63. kilometru za Svijany. Dvě nehody jsou také na D1, a to na 153. kilometru ve směru do Brna a na 127. kilometru směrem do Prahy. A cestou do hlavního města se ještě bouralo na D4 na 14. kilometru a na D7 na 6. kilometru. Kdybyste měli doplňující dopravní informace, sem s nimi. Nahrajte je přes aplikaci Impulzu. No a jestli pak se líbí Alešovi Růžičkovi v jižních Čechách, po kterých putujeme celý tento týden? No samozřejmě, že ano. Včera byl z vodáky a dneska pro vás má další překvapko. Přihlásí se hned jak činasky. Dospívají selhání.

0: večer Rádia Impuls.
1: Celý tento týden objevujeme na Impulzu jižní Čechy. Kam se se Zuřivcem podíváme dnes?
2: Impulzovi, já vás zdravím.
1: Dobré
2: krásné
1: ráno.
2: Dobré ráno z jeho českého kraje, respektive z českobudějovického kraje. A já jsem tady, musím říct, jako v nádherném prostředí. A to, že se to o těch jižních Čechách říká obecně, tak já jsem teďka opravdu jako v ráji, jeho českém ráji. Jsem ve vesnické památkové zóně Holašovice, tedy ve vesničce Holašovice, která je taková ta typická jihočeská vesnička s těmi nádhernými štíty, a mě tady provází

0: Nádherně zachovalé ty jihočeské štíty, barokní štíty, různě malované, ve okýnkách jsou tady kytičky, prostě rozkvetlé. No jako v pohádce, jako v nějakém filmu by se dalo říct, že jo. Tak, a kdo by náhodou nevěděl, tak tady v Holašovicích, to je vlastně vesnice, kde se odehrávaly filmy Zdeňka Trošky, Babovřesky, je to tak? Takže vy jste i díky tomu slavní hodně.
1: Ano, svým způsobem jsou Holašovice perlou selského baroka, protože tady se dochovala nejenom teda ta architektura z 19. století z selského baroka, který je typický pro jižní Čechy, ale taky středověká parcelace. A to je něco, čím jsme jedineční a jeden z důvodů, proč jsme na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
0: To nám teda vysvětlete, středověká parcelace, co to je?
1: To znamená, že když se podíváte mezi domky, jsou tam takový mezery, soudky, místně zahaty.
0: Ano.
1: A takhle si ve středověku rozdělovali pozemky, ty sedláci nebo ty statkáři, takže od jedné zahaty k druhé by mělo být 40 loktů. A tím pádem, že se tady nepřistavovalo a nebouralo na návsi, tak ta parcelace se dochovala a v podstatě ta vesnice vypadá tím svými statkami kolem návsi, tak jak již vypadala v 16. století.
0: Takže Impulzovi zatím odtud z Holašovic přejeme dobré ráno, jdeme dál a za hodinu zase naslyšenou.
2: Balíte, stále balíte, ještě pořád balíte. Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Kačku mám v Drahanech a hlásí 19 a Standa je v Pardubkách taky 19 stupňů. Příjemné letní hodnoty, co byste chtěli. Navíc se mnozí z vás chlubíte, že u vás sprchlo a tomu dáváte 10 z 10. Komu dáváte 10 z 10 dneska? Oslavujeme 20-leté výročí bodového systému v Česku, tak se můžete zapojit do ranního tématu i vy. Do tématu se dostaneme ale až po půl. Dneska bude v České republice oblačno, až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, na většině území se vyskytnou bouřky, které můžou být hlavně na Moravě a ve Slezsku i silné, doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. Teploty se budou výrazně lišit podle regionu. Čechy oblačno, zataženo s přeháňkama. Morava a Slezsko z kraje dne. Málo oblačnosti, během odpoledne a večera přehánky a bouřky, které budou silnější. Nejvyšší teploty Čechy 20 až 25 stupňů, Morava a Slezsko 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů Celsia.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: Přesně 2 minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Odvody živnostníků na sociální pojistné se od července snižují na loňskou úroveň. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat každého psa do centrální evidence. Ve Francii a dalších evropských zemích se konají policejní prohlídky kvůli podezření ze zneužití fondů Evropské unie. A tenisté Lehečka, Menčík, Nosková, Píšková a Bousková postoupili do druhého kola Wimbledonu.
0: Máte svůj příběh s pokutou? Píše mi právě v tuto chvíli jeden posluchač, že jsou s manželkou domluvený, že když je zastaví policie České republiky, takže mu ona začne strašným způsobem nadávat a stropí scénu.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: A teď jsem z té zprávy nepochopil, jestli už to zabralo nebo ne. Každopádně to píše Fanny z Tábora. Zdravím jižní Čechy, krásné dobré ráno.

0: Kdo tady má radost ze života, ať zvedne ruku. O, vidím les rukou a tak to má být. 5 minut po 6:30. Dobré ráno vám přeji, Honza Daněk. Milá rádiová rodino. Dneska rozebíráme pokuty vesele i vážně a ozvala se posluchačka Darča s příběhem s polorozpadlou škodovkou.
1: A my jsme u koní měli na družstvě starou škodovku, tam už nebyly plechy. To drželo pohromadě kobercovkou, přetřenou barvou, aby to nebylo vidět. A zastavili nás policajti. Tak jsme dali techničák, že techničák v pohodě, to technickou paradoxně tenkrát mělo. A teď tak tohoto obchází a říká, toto je co? A vzal na těch prazích tu lepenku a strhl to, tam nebyly prahy. Tak mě dejte ten techničák, to byl techničák. Říká, zcela výjimečně vás tím nechám odjet domů, ale jestli vás s tím ještě jednou potkám, tak vás rovnou zastřelím.
0: Tohle si schovám, tenhle ten příběh a použiju to někdy, milá posluchačko Darčo, díky. A vyjeli jste s tím mimochodem, klidně můžete zavolat i druhý díl. Co byla první pokuta posluchačky Laďky?
2: Moje první pokuta byla, když jsem dostala první klíče od nového bytu. Jela jsem autem, volám bratrovi a za mnou jela velká Avie a furt nějak houkala, točily se jí tam ty světýlka, já jsem furt nevěděla, co se děje. Zastavili mě a já jim povídám, co pak se děje. Tak ukázali potom akorát placku a řekli, vy nevíte vůbec, co jste udělala? A já pám, ne. Já mám takovou radost, že mám nový klíče od bytu. Tak jsem telefonovala bratrovi a on, no právě.
0: Další bizarní pokuta.
3: Ahoj, tak já taky pokluvím se svou první pokutou. Dostal jsem ji týden potom, co jsem měl řidičák, čili v roce 85. Dostal jsem pokutu 20 korun za to, že podle policajta jsem příliš dlouho dával přednost v jízdě.
0: Ty bláho, příliš dlouho dával přednost v jízdě. Jak jste na tom vy, milí posluchači? Pochlubíte se taky? Hraju vám hezkou písničku. Posloucháte Impulzovi.

0: doma. Já si to tam stejně zpívám a budu na věky zpívat. Vy asi taky. Velká věc pro vás, pro všechny, kteří trpíte tím, že tady není ten pravidelný ranní adrenalin. Asi tušíte, o čem chci mluvit. Ohalo tady Impulzovi. Teď to odbržďu, můžu to říct. Právě teďka spouštíme registrace do nového kola hry Halo tady Impulzovi, protože vás prostě v létě bez ranního adrenalinu nemůžu nechat. Takže web impuls.cz, naše žlutá mobilní apka nebo prémiová SMS na 906 1109. Každé ráno zavoláme jednomu z registrovaných posluchačů. Aby vyhrál, musí zvednout telefon do 6 zazvonění a říct správné heslo. Splní podmínky, získává 10 000 korun. Co se bude dít pak? Kolo teďka odpočívá ve skladě. Dostanete možnost bonusové otázky. Každý týden během českých prázdnin navštěvujeme jednu lokalitu nebo region. Po úspěšném heslu vám položím tu bonusovou otázku, která se týká daného regionu. Když budete vědět, že Pražský Orlo je na Staroměstském náměstí, to byl příklad, správná odpověď, dostanete ještě 10 000 navíc. Když to řeknete špatně, nedostanete vůbec nic. Musíme šetřit. Takže až 20 000 korun každý den za to, že budete znát své město, svůj kraj, svoji výsku. Nezapomeňte se hlásit už teď přes aplikaci Rádia Impuls nebo www.impuls.cz, kde najdete i pravidla hry.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi.
0: Jo. Dobré ráno vám přejeme, bylo to dokonalý.
2: Co si děláte srandy?
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dopravička, dolovička s Impulzem, jenom bezpečně krásný den. Kdybyste náhodou chtěli zahrát písničku na cestu a vstoupit se mnou do vysílání, můžete. Stačí napsat jedu na 605 222 007, to je náš radio WhatsApp. Vezmu vás do vysílání a rozeberem třeba i bodový systém nebo vaši první pokutu. Jedu na 605 222 007. Práce silničářů teď komplikují přívěz do Prahy po D7 u letiště, je tam 3-kilometrová kolona. Profici z Global Assistance hlásí bouračku v hlavním městě v Belské směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek. Popojíždí se už u sjezdu na Zdiby. Nehody brzdí provoz na D10 na 63. kilometru ve směru do Prahy a na 41. kilometru ve směru do Turnova. D1, tady se bouralo na 153. kilometru směrem do Brna a ještě na 127. ve směru do Prahy. Dále sledují kolony na příjezdu do Liberce z Hrádku nad Nisou, na příjezdech do Bíliny mezi Mostem a Teplicemi a plná je 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Je to. Stačí. Kolon nehod. Já jsem si zprostý slovo. Je to mnoho. Takže dávejte na sebe pozor, že víte, jak to je. Když zaprší, spousta lidí prostě nedodržuje tu rychlost, neumí předvídat. A navíc na těch prohřátých silnicích. Bumba, hinko, kluský je to prostě. I zkušenému řidiči to uklouzne, jeďte opatrně. Teďka, pokud chcete zahrát písničku na cestu, jste třeba za volantem nebo se někam dopravujete, napište jedu a já vám zavolám zpátky. Prosím vás, volám zpátky, ale je tam skrytý číslo, není tam identifikace, nelekejte se, není to nikdo zlej, jsem to já, Honza Daněk. A pokecáme spolu do vysílání a pustím vám písničku na cestu. Mám tady Ztracenýho, Duren Duren a spoustu dalších pecek, nebo si třeba vyberete něco sami.

0: bylo oko tygra, které bedlivě střeží celou rádiovou rodinu. Už mnoho let. Podání kapely Survivor. Dobré ráno. Krásný den vám všem, kteří jste pustili rádio. Dneska si ho pustila i Karolína. Slyšíme se?
1: Ano, ano, dobré ráno.
0: Já vás zdravím, tady Honza Raněk, dobrý den. Odkud jste a kam jedete?
1: Já jedu teďka momentálně do práce z Kralup směrem na Mělník.
0: Mladá holka podle hlasu, co?
1: Je to tak.
0: Kolik je vám, jestli se můžu zeptat? Já vím, že se na to ženských neptá, ale co?
1: No, tak jakože to jste vy, tak já vám to teda řeknu. 25.
0: Já jsem si to říkal, že jste mladý děvče podle profilovky. Já jsem si ji rozkliknul, dodíž tu profilovku.
1: Teďka
0: říkám, mladý děvče nás poslouchá, to je dobře. A vám se líbí Impuls takhle, jo?
1: Já mám hrozně ráda starý vypalovačky, jak ty český, tak i ty zahraniční, takže pro mě Impuls je prostě jako rádio
0: číslo jedna.
1: Nejlepší, co se dá prostě poslouchat. Tohleto.
0: Takový radosti, to tak rád slyším. Tak co si zahrajem, koho máte ráda z českých interpretů?
1: No, já mám ráda třeba Helenu Vondráčkovou, když už.
0: Dobře, já mám paní Helenu taky moc rád, je z ní vždycky skvělý rozhovor. A která písnička se vám třeba od Heleny líbí? Já mám třeba rád To tehdy padal déšť, to by byla taková tematická, co?
1: To bychom mohli, tady tak jako pokrapuje, no, tak to bychom mohli klidně zahrát, to by mi nevadilo.
0: Jo, ta není úplně jako tak jako mega stará, není to ta Helenina osmdesátka, ale písnička je to docela hezká, ne?
1: Já mám ráda od ní skoro všechno, takže za mě klidně můžeme ji pustit ostatním posluchačům.
0: Přesně, dáme dešťovku a tak dál. No a řekněte mi, mladá slečna, prosím vás, říkala jste mi, odkud kam jedete, jestli do práce nebo...
1: Jedu do práce, z Kralup na Mělník.
0: A co děláte za job?
1: No, jsem úřednička.
0: Mladá
1: úřednička.
0: Ještě mi řekněte, že děláte na Berňáku, ne?
1: Ne.
0: A kde?
1: Normálně na městském úřadě.
0: Na městském úřadě. No a jaký to je být úřednicí takhle v tomhle věku?
1: No, já jsem ještě zároveň i studentkou, takže jedu studentský život a zároveň pracovní život, takže občas to skloubujete trošku těžký, ale musím říct, že ta práce je něco, co mě baví. Není to teda asi úplně práce na celý život tohle, ale líbí se mi to. Mám tam super kolektiv, super šéfovou, takže všechno se dá hezky v klidu vyřešit a je občas zábava i jezdit do té práce.
0: Řekněte mi jednu věc, jaký je studentský život v 25 v dnešní době?
1: No, takový občas zábavný, občas stresující, jo, tak občas si člověk zajde na nějakou tu, nechci říct, že party, ale někam s ostatníma spolužákama na drink.
0: Jo.
1: Takže... Jo, jako nestěžuju si, takhle ten život má být. Tak...
0: Je to pořád stejný, my jsme taky jako se potloukali po kavárnách, po barech a vymýšleli jsme hrozný věci.
1: Tenkrát. Já myslím, že to bylo jak kdysi, takže je to úplně
0: že
1: stejný.
0: Že jo, nebudem škarohlídit, nebudem říkat, všichni furt všude píšou, že mladí lidi jsou zalezlí doma, jsou v digitálním prostoru a sjíždí Facebooky a Instagramy, ale to taky nebude úplně pravda, co?
1: Já si myslím, že ne, nebo minimálně já určitě taková nejsem.
0: No, každopádně si nás můžete rád klidně sledovat na sociální síti, jsme tam jako Rádio se 4 a jak na Instagramu, tak na Facebooku. Jo, budeme mít 25-letou faninku, to mi rádi.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky, pozdravujte všechny. A pouští vám tu Helenu, naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky, nastranou.
2: Písnička na cestu.

0: Oslavujeme 20 let bodového systému v Česku. Bizarní pokuty nám voláte i píšete třeba na náš radio WhatsApp. Nejlepší je, když to nahrajete přes aplikaci nebo pošlete hlasovku. Rovnou odvysílám. A taky se vás, které nezajímají body, ptáme, komu byste dali 10 z 10. Dáváte to často rádiu Impuls, což mě moc potěšilo. Například od našeho posluchače Johnsona. Nemá tam křestní jméno, ale zdá se, že to je taky ta kategorie 20+, takže máme velkou radost, že nás sledí i mladí úderníci, kteří jedou do práce. A teď důležitá zpráva o počasí, bude spíš deštivý den, na Moravě a ve Slezsku taky silnější bouřky. Teploty dneska 21, 25, budou se výrazně lišit napříč republikou, na jeho východě ještě ke 30.
1: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Noční bouřky potrápily velkou část Česka. Krušnou noc měli hasiči i záchranáři. Následky řádění živlů zjišťoval reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Nebeskou diskotéku z noci na dnešek si budou nejspíš navždy pamatovat děti z tábora na Jindřichohradecku. Tam se po trefě blesku do blízkého stromu skončilo 6 lidí v nemocnici. Pro jednoho muže v bezvědomí dokonce letěl vrtulník. Lékaři našli na jeho kůži stopy po zásahu bleskem. Plné ruce práce měli i hasiči na Blanenci. Server Novinky.cz zjistil, že museli zasahovat u ucpaného náhonu rybníku v městysu Černá hora. Výjížděli také k popadaným stromům, na jihu Moravy padaly až 5-centimetrové kroupy. Bouřka přinesla výzvu i železničářům, po ránu museli dávat dokupy zabezpečovací zařízení na záložní trati z Prahy na Kolín. Mezi Lysou nad Labem a Nymburkem se vlaky rozjely až před hodinou. Dnes už by počasí mělo být klidnější, po dlouhé době jsme bez výstrahy meteorologů. Hromy a blesky ale můžou zase dorazit, nejdřív můžou udeřit v Čechách, odpoledne dorazí na Moravu a do Slezska. Michal Ransdorf, Radio Impuls.
0: Opravy silnic a dálnic v plzeňském kraji nabraly na intenzitě. Tradičně rozkopaná Plzeň a problémy začnou i na dálnici D5. Petr Ježek z plzeňské redakce Mladé fronty dnes raději doporučuje vyjíždět na cesty o něco dřív.
3: Aktuálně vede v Plzni s počty omezení městská část Doubravka. Na okraji Plzně je rozkopan dálniční přivaděč na Prahu. Jen o kousek blíže centru staví lávku pro pěší na Trokycanskou. Kvůli tomu silnice přišla v každém směru o jeden pruh. Navíc začala rekonstrukce Masarykovy ulice. Na D5 se startuje oprava 10-kilometrového úseku betonové dálnice mezi sjezdy Ostrov u Stříbra na 110. kilometru a Heřmanovou Hutí ve směru od Německa na Prahu. Zpozornět by měli i kamionáci. 1. července stavbaři zavírají kvůli rozšiřování velkou dálniční odpočívku v Rozvadově na Tachovsku. Ze západu Čech Petr Ježek, Mladá fronta dnes.
0: Je poslední den pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Zároveň je třeba daň uhradit. Termíny pro osobní podání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Pokud daňové přiznání není odevzdané ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 a maximálně 300 tisíc korun. Do začátku května přijela finanční správa 2 miliony 470 tisíc daňových přiznání. Loni za celý rok ho odevzdalo v řádném termínu 2 miliony 870 tisíc lidí a firem. Zhruba šestina z nich byla přiznání od právnických osob. V evropských městech proběhla razie kvůli zneužití fondu Evropské unie. Francouzský deník Le Monde napsal, že prohlídky se konají ve Francii, Španělsku, Itálii a Belgii. Úřad evropského veřejného žalobce oznámil, že zahajuje vyšetřování kvůli údajnému zneužití 4 milionů 300 tisíc eur členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Frakce v předešlém volebním období sdružovala krajně pravicové, nacionalistické a euroskeptické strany.
1: Sport.
0: Dalších 5 Čechů vstoupilo úspěšně do tenisového Wimbledonu. Český souboj zvládla Karolína Plíšková, která si ve dvou setech poradila s Terezou Valentovou. Neskutečné drama zvládl Jakub Menší, který si vítězství nad domácím Samuelem vydřel v 5 setech. Dál postoupil i Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek a Vít Kopřiva.
4: Za rádiovou rodinu se vám hlásí taťka Honza. Klárka je pořád ještě na dovolený, v pátek se na vás už těší. Noc na zemi zaspívá Anaka a vy sdílíte dneska bizarní pokuty a bodíky.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Haló,
4: tady Impulzovi. Řekl jsem to krátce a výstižně. Zbytek po písničce. Krásné dobré ráno.

0: slyším tuhle písničku, tak bych fakt chtěl umět hrát na kytaru. Ach jo, tak třeba někdy. Dáme si další letní skladbu, co vy na to, milí impulzáci, milá rádiová rodino. Mám tady Mango Jerryho a jeho In the Summertime za malou chviličku, ale ještě předtím se podíváme, jestli i teď v létě sbíráte pokutky, anebo už jste nějakou bizarní dostali třeba v minulosti, protože bodový systém slaví 20 let. Voláte nám přes aplikaci Rádia Impuls?
1: Jednou jsem si to takhle hezky jel se synem v autě a v jednom nejmenovaném městě jsem potřeboval odpočít doleva, ale tam byl zákaz. Tak jsem to tam střihnul a vidím policajty, jak mě tam zastavujou. Tak říkám synovi, dělej, že potřebuješ čurat. Tak mě zastavili, říkám, pánové, já vím, tady je zákaz odbočení, ale syn potřebuje čůrat a on už by to nevydržel. Vytáhl jsem syna, vzal jsem ho k baráku a říkám, musíš čůrat. On se vyčůral, policajti řekli, jeďte.
0: Neskutečný. Ideální forma pokuty pro naše peněženky. Poslouchejte dál.
2: Tak já jel jednou s kolegou do práce na odpolední na horizontu, policajti s dalekohledem. Samozřejmě kolega z SPZ nebyl připoutaný, policie nás zastavila. Pane řidiči, víte o tom, že i spolujezdec může dostat pokutu? Říkám, já vím, já jsem mu to říkal. A spolujezdec kolega říká, a co mi hrozí? A policista říká, od bu až po 2000. A kolega, a nešlo by udělat bu, policista srčil hlavu do auta a udělal na něho bu.
0: Tohle mě dlouho. Dneska mě vážně rozesmíváte, to není ani možný, že se něco takového děje. Ještě jeden příběh řidiče kamionu.
3: Dobré ráno, mě jednou chytli policajti, když jsem si zkracoval cestu kamionem na vykládku, kde byl zákaz, za zatáčku stáli policajti, zastavili mě, zkontrolovali mi doklady a policajt mi říká, jestli jsem viděl tu značku zákazovou. A já jsem mu řekl, že tu značku jsem viděl, ale že je jsem neviděl.
4: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls.
0: Tak kdybyste náhodou měli nějakou prodlevičku, tak můžete právě teďka vlítnout do naší aplikace a přihlásit se do nového kola hry Halo tady Impulzovi. Přesně tak, spustili jsme registrace. Půjde vždycky o dvojnásobek a taky otázku z vašeho kraje, vísky nebo města. Takže si procvičte znalosti a přihlaste se.

0: Posloucháte Halo tady Impulzovi, teďka budu mít až do odpoledne ten riff uchu z té písničky. Hořko sladký valčík Teresky Maškové vám za chvilku zahraju a mrknem se na silnice, pokud se právě teďka, milí šoféři za volantem, spozorněte na D7, kde sleduju komplikace, na D10 taky a tradičně vázne provoz na D1 před Jihomoravskou metropolí. Za chvilku podrobnosti v dopravě 007.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Žijeme muzikou, českou muzikou. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na silnice zdraví Honza Daněk. Dobré ráno všem. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínáme v hlavním městě. Nehoda osobáku s nákladním překáží v Belské do Hloubětina před sjezdem na Prosek. Kolona se táhne od Klíčan na Ústecké D8. Popojíždí se ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Komplikace sledují také na D7. Na 7. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz, nehoda dvou osobáků a dvoukilometrová kolona je na příjezdu do Prahy u letiště. Nová nehoda je teď na výjezdu z Mělníka směrem do Prahy. Zdržíte se ve dvoukilometrové koloně. Teď D10 u Mladé Boleslavy. Skoro dvoukilometrová řada je před nehodou na 41. kilometru ve směru do Turnova. A tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy. Aktuálně to popojíždí mezi 182. a 196. kilometrem. A to nechceš. Teď chceš hezkou písničku a máš jí mít.

0: Letos to na žádný Tunis nebo pobyt u moře v Chorvatsku nevidíte? Nevadí, s náma můžete objevovat krásnou českou kotlinu.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: To třeba vesnice, která leží v malebné krajině Blanského lesa nedaleko Českých Budějovic. Kousek za vsí se nachází novodobá turistická atrakce. Kruh z obřích kamenů s výhledem do krajiny. Náves si kompletně uchovala svůj středověký půdorys s rybníkem a kovárnou uprostřed. Navíc ta vesnice je živá, protože tam opravdu bydlí lidi. Ha? Jestli pak víte, kde jsme v jižních Čechách.
2: Impulzovi, krásné dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Opět z Českobudějovického kraje, nakonec jak jinak, když se mu věnujeme celý týden. Právě teď jsem ve vesnické památkové rezervaci Holašovice. A to, že teď slyšíte takový hal, to znamená, že jsme uvnitř jednoho z těch krásných domků, které to tady ty Holašovice zdobí. Mě tady provází za infocentrum paní Julia Kněžková. Takže Julie, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak kde to jsme?

0: 6. července a tradiční staročeský jarmark a tehdy nám chodí kovář z Brna,
1: Pandek
0: a tady to všechno využívá a nechají zájemce i třeba si bouchnout kladivem do kovadliny a vyrábí krásné produkty z železa a pak je tady i prodává na slavnosti.
1: Jinak, abyste se měli představit, impulzuje tady nádherný, jaký ten dobový měch, kterým se rozfoukává výheň, to tady je taky nádherná, jo, vedle toho kovadliny, spousta nástrojů tady na zdi, ať už různých kleští. Když vidím ty klešti, tak se říkám, kovář byl dříve i dentista.
0: Ano.
1: Jestli i tady to bylo místo, kam chodili tady místní hlašovičtí si pro opravu zubů.
0: Pravděpodobně někdy v tom 18. století tomu tak bylo, jelikož jsme docela daleko od města, takže asi nějaký městský doktor by sem kvůli bolavým zubům nešel, ale primárně sloužila kovárna, protože zde se choval dobytek, takže k podkování koní a k třeba opravám pluhu a náčiní na řadě, které potřebovali místní.
1: Za hodinu se o tu zase přihlásíme. Zatím dobré ráno.
2: Tak co říkáte na to objevování? Já tam byl několikrát. Já tam jednu chvíli jezdil prostě skoro pořád, protože mě to bavilo. Jižní Čechy mám kompletně naskrz procestované. A tento týden jsme tam s rádiem Impuls. Tak to chce oslavit zase nějakou příjemnou taneční melodii. Podíváme se do 80. co? Whitney Houston, rok 1987. Ikonický popový hit. Tak si to hezky užijte právě v tuto chvíli. Možná si to osolíte i v té koloně. A hned to bude příjemnější a radostnější. Radost do života. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

0: Stella Whitney. Rok 87. Ano, chci s někým tancovat, chci s někým cítit vzrušení. Chci s někým tancovat, s někým, kdo mě miluje. Chci s někým tancovat, chci s někým cítit vzrušení. Chci s někým tancovat, s někým, kdo mě miluje. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Tak dotančíme za malou chviličkou Lucka Bílá a její Děkuju ti. A teď už předpověď počasí čistě, uceleně, přehledně. Dnes bude v České republice oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na většině území se vyskytnou bouřky, které můžou být hlavně na Moravě a ve Slezsku i silné, doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. Teploty se budou výrazně lišit podle regionu. Tak tedy Čechy 20 až 25 dneska přes den, Morava a Slezsko 26 až 31, z kraje dne na jihovýchodě ještě kolem 33 stupňů Celsia. I vy napište, jaké počasí máte, jestli u vás prchalo. 605 222 007, to je náš radio WhatsApp.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: V kupé ve vlaku jede pět cestujících. Všichni luští stejnou křížovku. V tom jeden z nich řekne: prosím vás, tady hledám část ženského těla na čtyři. Začíná na P a končí na A. Po chvilce jedna dáma z těch pěti, co luští stejnou křížovku, říká: prosím vás, to je přece pata. A po dalších pár vteřinách jeden kněz, který taky luští stejnou křížovku, řekne: prosím vás, nemáte někdo gumu?
3: Jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Máme minutu po půl osmé, začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do stromu. Hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v pražské Písnici, škodu zatím nevyčíslili. Meteorologové zaznamenali rekordně teplou vodu v řece Berounce přes 31 stupňů Celsia. Tým českých záchranářů ve Venezuele je kompletní, dorazilo zbývajících 19 hasičů a bývalý kapitán Tomáš Souček zvažuje, zda bude pokračovat ve fotbalové reprezentaci.
0: Takže Berounka se změnila ve Vířivku.
6: Veď.
0: Tam bývá 630 dnes.
6: Ale to, tam bych už lezla i já.
0: My si z toho děláme srandu, ale on to žádná sranda není, že jo? Posloucháte Impuls, pamatujete si svoji první pokutu. Byla bizarní, vtipná, nechali vás jet nebo udělali jenom bu-bu-bu? Ozvat se můžete taky do ranního tématu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: To zase dozebereme hned, jak dospívá Lucka Bílá.

0: 20 let už u nás funguje bodový systém a ruku na srdce, kdo z nás za volantem nemá nějakou hezkou historku, třeba Markův zážitek při cestě do České Lípy. Dobré ráno.
1: Instruktor v autoškole a náčelník dopravního inspektorátu byli spolužáci mýho táty. A já měl čerstvý řidičák a oni měli sraz ze školy. Přijíždíme do České Lípy a zastavila mě hlídka. A vzadu Jindra, že jo, náčelník dopraváku, tak se krčil a říká, no, nepotřebuji, aby mě viděli v tomhle stavu a to. A já vylezu a policajt na mě, víte, proč jsme vás zastavili? Říká, no, tak jste v práci, že jo, no, tak jako co? A on, ne, vy jste... Tamhle jste jel dobrých 80. A já říkám, jak dobrých 80? A on říká, no, nemáme bohužel radar, ale 80 jste jel, tak jsem mu vyškup z ruky ty papíry a říkám, tak tím pádem se nemáme o čem bavit a podobně. Sedl jsem do auta a Jindra Lama tu vzadu, tak říká, já jim dám dobrých 80. Já jim zítra ty tržky vyperu.
0: Takhle se stupňují pokuty.
2: Moje první pokuta byla v roce 97. Měl jsem čerstvé papíry. Rozvážel jsem limonády. Jedu do jednoho krámu a zastaví mě policajt a že nemám bezpečnostní pas, tak jsem to měl tenkrát za 100. Já tam jedu další týden, samozřejmě ten samý policajt zase mě zastavil, že jsem neměl bezpečnostní pas a že je to za 200.
0: No vidíte. A třetí díl už není? Posluchačka Iva ještě volá.
3: Klasická kontrola, všechno, teď obcházeli policajti auto a říká mě ten jeden, paní, ale vy máte světé gumy, prostě ženská, že jo, ještě nezralá. Teď už si to radši hlídám, protože na manžela není spoleh.
0: Bronson nám píše na WhatsApp 605-222-007 drobnou statistiku. Moji první pokutu jsem dostal 3 dny poté, co jsem si vyzvedl řidičák, a to za 5 přestupků na jednou. Tak co vy a bodíky, už jste se někdy vybodovali úplně? Stalo se vám to? A můžete zazpomínat třeba na nějaký bizár nebo něco vtipného? Pojďte s tím ven, nahrajte to třeba přes aplikaci nebo radio WhatsApp 605 222 007. Šťastnou jízdu a bacha, prší.

0: Rádiem Plusovi. Jsme vaše rádiová rodina a dneska pro vás máme velkou věc. Už zase spouštíme registrace do nového kola hry Halo 3 Impulzovi. Web Impuls.cz nebo žlutá mobilní apka nebo prémiová textovka na 906 1109. Každé ráno zavoláme jednomu z registrovaných posluchačů. Když zvednete telefon a řeknete do 6 zazvonění Halo tady Impulzovi, máte 10 000 korun. Pak přijde bonusová otázka. Každý týden jsme v nějakém kraji, v nějakém regionu. Bude se týkat třeba vašeho města, obce, Výsky. Když správně odpovíte, přihodíme ještě 10 000 navrch. Bum, za pár vteřin 20 000. To na léto jde, ne? Pokud ale odpovíte špatně, nedostanete z hola nic. Ozvěte se právě v tuto chvíli do našeho vysílání, pokud jste jeho Češi, třeba, kde jsme celý tento týden. A rovnou se přihlaste i přes apku nebo webové stránky Impuls.cz do hry. A nejen jeho Češi. Můžete úplně z celé české kotliny. Těším se na hru.
1: Nejsme jen rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Přeju vám krásný den na silnice. Začneme na severu Čech, víc než kilometrová kolona je na příjezdu do Liberce z Hrádku. Dále z Liberce do Turnova je dvoukilometrová kolona před Hodkovicemi. Přesouváme se na 10 k Mladé Boleslavi, tam je tříkilometrová kolona a zdrží vás před nehodou na 1.40. pokud jedete na Turnov. Pohled do hlavního města. Srážka osobáku s nákladňákem komplikuje provoz v Belské směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek. Do kolony se vjíždí taky na Ústecké D8 u Klíčan. Profici z Global Assistance hlásí ucvaný příjezd do Prahy po D7 a aktuálně měří kolona přes 3 kilometry. Další kolony sledují na výjezdu z Mělníka směrem do Prahy kvůli nehodě a taky na příjezdu do Pardubic směrem z Lázní Bohdaneč. Teď jsme ještě na D1. Na jižní Moravě pomalu to jede před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. No a je to.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Co byste řekli na letní školu pana profesora? Takové malé minutové prověření vašich zdalostí a dovedností. Za chvilku.
5: Za

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno z jižních Čech, milí studenti. V prázdninové škole dnes máme literaturu a zaostřeno mám na klasiku a pohádku Karla Jaromíra Erbena. Zlatovláska. Ta se stala předlohou pro dnešní filmovou klasiku s princem Petrem Štěpánkem a zlatovlasou Jorgou Kotrbovou. Tak si honem ten film vybavte, protože mě zajímá jihočeský zámek, na kterém filmová zlatovláska žila. Zlatovlásko, krásko, kdo ví, co bude dál? Zlatovlásko, krásko, chce tě bohatý král. To zpíval své milé Jiřík, tedy Petr Štěpánek, cestou z Červené Lhoty zpět ke starému králi. A vy už si určitě ty krásné filmové kulisy vodního zámku Červená Lhota vybavujete. Přeju pohádkový den a v jižních Čechách zase zítra.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: čím jim napředpovědět, dneska je to teda pestrý, řeknu vám. Čechy, oblačno zataženo s deštěm, s přehánkama, zpočátku na severozápadě i vydatnější srážky, během večera ale ubývání oblačnosti. Morava a Slezsko, z kraje dne zmenšená oblačnost, během odpoledne a večera přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné s prudkým větrem. Nejvyšší teploty Čechy 20 až 25, Morava a Slezsko 26 až 31, na jihovýchodě i místa, kde může být až 33 stupňů Celsia.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vaše milionové kolegy. Celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
2: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
1: A radost ze života.
3: Když jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
4: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
1: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Bouřky potrápily ve středních Čechách cestující vlakem. Požár skladu v Praze je dohašený. Ve Venezuele našli po zemětřesení v troskách živého chlapce. Je 8 hodin. Zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Noční bouřky zastavily vlaky především ve středních Čechách. Porucha zabezpečovače potrápila hlavní koridor z Prahy na České Budějovice a také záložní trať z hlavního města na Kolín. Situaci na železnici sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
7: Dobré ráno. Hromy a blesky odstavily na obou tratích zabezpečovací zařízení a kvůli poruše musí České dráhy zkracovat dálkové rychlíky z Českých Budějovic do Prahy a také jižní expresy. Někteří cestující si musí vystoupit v Senohrabech, další čeká předčasná konečná v Benešově. V každém případě je národní dopravce odkazuje na regionální vlaky, řada z nich má přitom zpoždění i přes hodinu. Problémy jsou konkrétně mezi Pražskou Uhříněvsí a středočeskými Strančicemi. Kvůli poruchanému zabezpečovači nad ránem kompletně stála i trať z Prahy na Lysou nad Labem a Kolín. Vlaky se tam rozjely, stále tam ale nabírají desítky minut zpoždění. Zabezpečovač selhal taky na trati spojující Most a Plzeň. Rychlíky nahradili mezi Kryry a Mladotice autobusy. Rozmarné počasí zastavilo provoz i v podhůří Krkonoš mezi Železným Brodem a Velkými Hamry spadl na koleje strom. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
6: Hasiči zkrotili plameny ve skladu s oblečením v pražské Písnici. Požár zasáhl včera večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil, nutná nebyla ani evakuace. Vyhlášený byl ale třetí stupeň poplachu. Během noci se podařilo dohasit všechna skrytá ohniska. Příčina i škoda jsou prozatím šetření. Na místě dnes bude pokračovat práce hasičských i policejních vyšetřovatelů. Na vedra v Dobrém vzpomínají provozovatelé koupališť. Těm vyšel úvod sezóny na jedničku. 100% to platí na jihu a východě Moravy. Návštěvnost i tržby trhají historické rekordy.
8: Dobré a ještě lepší zprávy letí napříč Zlínským krajem. Od Horní Bečvy po Ostrožskou Novou Ves. Kdo nechodil na koupaliště, jako by nebyl, spálil se a pak možná uschne. Takže návštěvnost za poslední červnový týden třeba v Koryčanech nebo Bojkovicích o třetinu vyšší než v nejlepších časech. Tržby se teď sčítají, vysoké jsou samozřejmě za občerstvení a to pozor, zvláště tam, kde drží ceny rozumně při zemi. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
6: Naděje na nalezení přeživších po zemětřesení ve Venezuele slábnou. Nicméně i 6 dní po této tragédii se podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce. Naproti tomu ale 2 týmy ze Spojených států amerických a Ekvádoru vzdali po více než 40 hodinách jednu operaci ve městě Makuto, kde se intenzivně snažili zachránit z trosek matku se 3 dětmi. Přestali totiž od nich přicházet signály, že jsou ještě naživu. Podle odhadů dvojice zemětřesení zemětřesení poškodila nebo zcela zničila asi 59 tisíc budov. Venezuelská vláda uvádí, že zemětřesení si vyžádala nejméně 1750 mrtvých, tisíce zraněných a asi 16 tisíc lidí připravila o domov.
1: Sport.
6: Návrat tenisové legendy Seriny Williamsové do Wimbledonu skončil hned na začátku. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamu nestačila ve svém prvním singlovém zápase po takřka 4 letech na Giantovou z Austrálie. Ve Wimbledonu se ještě představí ve čtyřhře se starší sestrou Venus, stejně jako do dvouhry obdržela divokou kartu.
0: Bodový systém v Česku slaví 20 let. My se ptáme, jestli si pamatujete svoji první pokutu a jestli jste dostali nějaký bizárek, něco, co stojí za zmínku. Veselé příběhy nám dneska telefonujete od rána, no tak se na to zase mrknem za chvilku, dřív než ostatní.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Martin Maxa si prospěvuje Ráno v ulicích. Tady je Honza Raněk, přeji vám krásnou středu 1. července.

0: tady Impulzové, krásné dobré ráno, tady je Honza Raněk, zdravím za celou ranní rádiovou rodinu, která je stále v oslabení, neb Klárka je na dovolené, ale už se pomaloučku vrací, v pátek by měla naskočit. 20 let u nás funguje bodový systém řidičů a ruku na srdce, kdo z nás za volantem nemá nějakou historku veselou, vážnější? Pamatujete si na svoji první pokutu? Kdo vás doma řídí nejlíp? A jakou nejkurióznější situaci jste za volantem zažili?
1: Tak moje první pokuta byla taková, že jsem místo táty brigádně rozvážel po nocích lidem do schránek noviny. Tak jsem jel, zastavil mě policajti, že mi nesvítí světlo, že to bude za 200. Ale já žádný peníze neměl. Tak jsem jim nabít čokoládu, to bohužel odmítli a dal mi to za 5 kilo na složenku, takže moc prýma.
0: Příhoda naší posluchačky.
2: Jednou jsem jel z práce domů docela pozdě večer a zastavila mě policajti. Hlídka s tím, že běžná silniční kontrola. Podala jsem doklady svoje, doklady od auta, policisté na to koukali a najednou se začali strašně smát. A jeden z nich mi říká, vy jste náš rekordman. Vůbec jsem nechápala. On se podíval na můj řidičák a řekl, máte ho 2 roky propadlý. Neměla jsem u sebe ani korunu, takže se mnou hlídka musela běžit k bankomatu, tam dostali pokutu a já jsem musela slíbit, že si okamžitě vyřídím nové doklady.
0: Díky za sdílení vašeho příběhu. Ještě další.
3: Když si dávno mě zastavila policie se služebním autem a když přišel příslušník, tak povídá, pane, vy jste pekář, chcete zkontrolovat? Povídá mu, asi ne, tak prejeďte. Takže jsem mu poděkoval a jel jsem dál. Díky, čau a všichni vás zdravím.
0: Taky zdravíme. Další pokuta.
4: Zdravím, nedávno jsem dostal pokutu, takže mi za rychlost, tak mi dali dejchnout a policajt mi řekl, ty nuly jsou dobrý, ale těch 111 na tý 90 ne.
0: Ještě z Denda.
5: Tak já mám kamaráda policajta, jednou jsme takhle seděli, popíjeli s manželkou a s kamarádem. Kamarád říká, já už jsem domů, ráno jdu do práce. No, tak jsme se ráno vyspali, že pojedem nakoupit, manželka teda, že bude řídit, já jsem nemohl. No a co se nestalo, kamarád stál a zastavoval auta a když nás viděl naše auto, tak si chtěl pokecat, vstoupil do vozovky, rozhodl, ať zastavíme. No a manželka si myslí, že nás jenom zdraví, tak na něj mávla, šlápla na plyn a ujeli jsme mu.
0: Tak tohle je gangsterský, ale nechtěně. Ozvat se můžete i vy, nahrát to třeba přes aplikaci Impulzu. 10 minut po 8 hodině vám přeji šťastnou jízdu. Za chvilku doplním i nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Dá se to relaxovat, jak zpíval Mika? Nevím, jako byly čtyřicítky, teď zase prší, člověk musí do práce. Ano, dá. S Rádiem Impuls vždycky, za každých okolností. Tady je rádiová rodina, do které patří všichni posluchači, kteří dneska volají do ranního tématu svoje zážitky s pokutama. A už za malou chviličku se podíváme taky na silnice. Krásné dobré ráno vám přeje Honza.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Žijeme dopravou. Milá dopravní rodino, začínáme na Jižní Moravě. Popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy. Ucpaný je příjezd do Brna po Bratislavské a zdržíte se taky na 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Přesouváme se do hlavního města. Strážka osobáku s nákladním vozem pořád překáží v Belské směrem do Hloubětína a do Kolony se vyjíždí na D8 před sjezdem na Zdiby. Pražský okruh směrem na letiště popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem. Stojí se i na příjezdu do Prahy po D7 na úrovni letiště. Teď už se jede na sever. Plný je tradičně příjezd do Liberce z Hrádku nad Nisou a dále z Liberce do Turnova, kde je 2-kilometrová kolona před Hodkovicema. A dobrá zpráva nakonec. Nehodu u Mladé Boleslavy směrem do Turnova se povedlo odklidit a kolona se nám rozjela. To chceš?
0: Žijeme muzikou. I v létě na rádiu Impuls.

0: baletní písnička a k tomu jižní Čechy, co víc si přál.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Zuřivý reportér Aleš se vydal do jedné z nejmalebnějších vesnic na našem území.
2: Takže Impulzovi, já teda doufám, že slyšíte i ty ptáčky, kteří jsou tady okolo nás, na stromech, protože já jsem v nádherném místě, jsem ve vesničce Holašovice, mimochodem to je vesnická památková rezervace a provází mě tady Julia Kněžková. Julie, ještě jednou dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ty baráčky s těmi selské baroku, se tomu říká, že jo, s těmi štíty, jsou teda většinou jsou bílé, některé mají trošku jinou barvu, mají tam ty malůvky různé na těch štítech i okolo těch oken. No to je nádhera. A vy tady žijete, protože to není žádný skanzen, to je prostě opravdu jako místo, kde se žije. Jednu věc jsem si tady všiml. Hlavně v té spodní části, tady u každých těch dveří jsou, a to jsou pravděpodobně jako dřevěné, to úplně neznám, ale jsou to jako studny, kde se tahá voda ze země pravděpodobně a má to každý ten dům v podstatě.
3: Ano, jsou to pístové pumpy, to jsou všechny z borového dřeva a od vstupu do UNESCO se předělávali minulý rok a rok předtím už asi po čtvrté. Musí se ručně vrtat a jelikož na Slovensku v Čechách už nejsou odborníci, kteří to umí, tak si to naši kluci a na čele s panem starostou dělali sami, takže ručně to vrtali těch 8 a menších pump asi 4 měsíce a minulý rok se dodělávala ještě pumpa před kovárnou.
2: Ale ta hlavní velká taková.
3: Ano, přesně tak. A všechny jsou funkční, voda tam je. A oni jsou jenom jak metr, dva hluboký, takže když potáhnete, voda poteče, prosím, nepít.
2: Jo.
3: A to už jsme tady měli a každé stavení mělo svoji studnu. Jelikož primárně chovali ten dobytek, tak pro ně voda byla samozřejmě důležitá.
2: Ano. Jste říkal, že tady byla nějaká zajímavá akce?
3: Koncem července, když se v Holašovicích konají selské slavnosti, mimochodem už 27. ročník,
2: aha,
3: 24. až 26. července, tak právě tady na ty návsi se postaví dvě podia, kde na přeskáčku hrajou

0: Posloucháte Impuls, dnešní ranní téma o bizarních pokutách a pokutičkách. Míla to svádí na SPZku. Mezi umřelým a novým autem jsem měla půjčené auto s brněnskou SPZ. Parkovala jsem v Praze, kde bydlím. Jedním kolem jsem stála za čarou omezující parkovací místa. Dostala jsem pokutu za špatné stání. U měšťáku, kam jsem šla podat vysvětlení, mi řekli: tak za 100 korun a domluvu, hold, blbá SPZ do Prahy, ta brněnská. Myslíte, že to tak opravdu je? Nevím. Ale možná ano. Předpověď počasí na dnešek: velmi silné bouřky zasáhnou dneska především východ Čech, přinesou přívalové srážky, kroupy o velikosti přes 2 centiáky i nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Výstraha navíc platí pro Pardubický kraj, konkrétně Holicko a Vysoké Mýto, také část Královéhradeckého kraje, v okolí Hradce, Dobrušky, Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou. Dozvěděl jsem se od našich kolegů z iDnes.cz. No, má být pestře. 21, 25 v Čechách a na Moravě až 30 ještě. I tam ale odpoledne a k večeru dorazí silné bouřky. Tolik krátká předpověď počasí.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: 8:30 zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Majitelé psů musí ode dneška

0: pod úřad vlády. A tenisté Lehečka, Menčík, Nosková, Plíšková a Bousková postoupili do druhého kola Wimbledonu.
1: Moje první pokuta byla za zákaz odbočení vlevo a to tam ta značka nebyla, prostě přibyla. A znáte to, když jezdíte po paměti, tak prostě s tím nepočítáte. Bum, byla tam. A co vy, jako bizarní pokutu jste dostali a kolik to bylo? Já to měl tenkrát v 90 za 2 kila. Ozvěte se taky do ranního tématu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Možná. Možná jste dostali i nějakou bizarní pokutu. A jedno pravidlo platí stoprocentně. Potvrzují dneska v ranním tématu posluchači Impulzu. Policisti jsou vždycky tam, kde to nejmín čekáte.
1: Tak v loni jsem jel na motorce, spohořili ze Znojma, furt tam jel nějaký šnek vepředu, pět aut a plná čára. Říkám, čára není zeď, tak říkám, tak to projedu, nepojedu za šnekem až do Znojma. Tak jsem předjel celou kolonu pět aut, za chviličku černý Kodiak s majáčkama a už mě brali. Stálo mě to pouhých 1000 korun, chlapi byli rozumní.
0: Jo, skvělá, mohlo to být za 2,5 nebo mnohem víc, ještě mnohem víc, kamarád. Pozor na ty jedné stopě. Ale to jste řekl moc dobře. Plná čára není zeď. No není, no. Co třeba náhodička?
2: Jen tak jsem si chtěl zjistit, jestli mám všechny body. Věděl jsem, že určitě mám, tak jsem zaplatil 100 korun na poště, kouknul jsem, říkám, všechno v pořádku. Za 2 hodiny mě chytli, měl jsem to za 1500, říkám, proč jsem do toho štoural. Ahoj.
0: Přivolal jste to. Příhoda posluchače, u které se dá říct, jak se říká, pro dobrotu na žebrotu.
3: Tak mně se jednou stalo, že jsme tak s manželkou jeli na dovolenou, projíždíme vesnicí a tam vidím schovaný policajty. Vjedu za vesnici, tam jeli auta proti, tak jsem na ně blikal, aby zpomalili, aby věděli, že tam jsou policajti. Projedu takovým údoličkem, vyjíždím nahoru a za křovím vylezl policajt, stopnul mě, stáhnul okýnko, přijde k okýnku a říká, pane řidiči, blikal jste hezky, ale my měřili vás. No, tak mě to stálo 500 tenkrát a zasmáli jsme se tomu všichni.
0: Za problik už jsem taky dostal historicky nějakou pokutku. Úplně nevím, kdy to bylo, ale bylo to v mládí. Mám tady ještě lidský přístup.
4: Já jsem hodně mladá, zastavila jsem na stopce v místě, kde je to přehledný. No a policajti. A ten policajt mi povídá, něco jste udělala. A já, že ano. A máte něco na omluvu? A já říkám, 4hodinový nákup s babičkou. A on se podíval do toho auta, viděl tam tu moji babičku, ty narvaný tašky, tak se tak s pochopením usmál. A jsem měl taky babičku nebo tchyni a povídá mi, zmizte.
0: Tak co už se vám to taky stalo, že vám prostě Polda řekl, zmizte, nebo jeďte, nebo udělal jenom bu-bu-bu. Pár případů bu-bu-bu jsme tady měli. Zdravím policii České republiky samozřejmě, všechno v dobrým, respekt.

0: Dneska to jedeme ve stylu pane řidiči, jeďte, nebo bude to za 500 pane řidiči, nebo 1750 a podobně. Bizarní pokutky, spoustu vašich příběhů, dneska by se z toho dal udělat podcast a normálně by to byl hit internetu. Proto pouštím do vysílání k rannímu tématu ještě Vaška.
1: Tak moje první pokuta byla 50 korun, že jsem na Pioníru neměl brejle. Tenkrát ještě helma bej nemusela. Ale švagrová měla čerstvý řidičák, tak jsme jeli já s manželkou, ona s manželem do Prahy. Jeli jsme po dálnici a předjela nás policejní Laguna Renault. Oni uhnuli na benzinovou pumpu, švagrová. Oni to asi zapomněli vypnout. No, tak samozřejmě jela, oni nás předjeli, okamžitě nás zastavili. Švagrová jim ještě vynadala, že nás vybrzdujou, no tak stálo jí to 2,5 roku
0: se au, nezajezdila. Au, au, au, to bolí a tohle nejvíc bolí. Myslím si, že tohle je příběh, který vážně nejvíc bolel. Za chvilku rovnou začneme na D1, projedeme Pražský okruh a ještě hlásíte kolony z Vysočiny. Doprava 007 a vtip Vlasty Korce.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ano, 00 Zíbrn je tady, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme na D1. Popojíždí se před Brnem směrem na hlavní město mezi 180. a 196. Nová nehoda teďka překáží na 236. kilometru ve směru z Brna do Kroměříže. A ve směru do Prahy se boural u Průhonic, i tady se připravte na zdržení. Teď na Pražský okruh směrem na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru se popojíždí mezi Zličínem a Lohkovským tunelem. Ti z vás, kteří míříte na letiště, tak se připravte na zdržení, ať už jedete směrem z Prahy nebo od Chomutova. A profíci z Global Assistance hlásí kolony na Vysočině na trase Humpolec-Pelhřimov mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a na 38. z Jihlavy do Znojma před Stonařovem, a to s obou směru. A z dopravy je to všechno. Tak dobře dojeďte. Šťastnou jízdu vám všem. Z Impulzovic krabičky za malou chviličku bum bum bum od Karla Gota, ale teď ťuk ťuk ťuk na Vlastíka Korce, ahoj.
2: Kdo tam?
1: Hello, hello.
2: Nepočkej, to byla přece, kdo tam je? Pět sluních, ta hra taková dětská, ne?
1: Zlato, to já si na to úplně nespomenu teď.
2: Já si taky, pojďme dál, já jdu ke vtipu, jo.
1: Pojď.
2: Tati, prosím tě, co je to kamzík?
3: Ale kamzík, to je taková blbá ryba.
2: Tati, ale tady píče, už skáče po skalách.
3: Tak vidíš, jak je to blbá ryba.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.
1: Vlastně tohle se odbourává.

Plastiku, zvládl bys na jeden nádech co nejdýl protáhnout rádiová rodina? Schválně, 3, 2, 1.

0: Dilma rodina.
1: Dilma rodina.
0: Dobré ráno vám všem, kteří jste naladili dneska ráno. Vlastník už se na vás těší, ale velká věc se na vás chystá. Právě jsme spustili přihlašování do nového kola hry Halo tady Impulzovi. Můžete to udělat přes Impuls.cz, žlutou mobilní apku nebo prémiovou textovkou na 906 11 09. Každé ráno vám zavoláme. Když zvednete telefon, řeknete Halo tady Impulzovi, boom, je tam 10 000 korun. Ale pak přijde bonusová otázka. Bude třeba o vaší vesnici, o vašem městě, o čemkoliv. Nebo z nějakého regionu po úspěšném heslu, prostě a jednoduše, když správně odpovíte, zdvojnásobíme výhru na 20 000 korun. Jenže, když špatně odpovíte, nedostanete vůbec nic. Samozřejmě otázka asi nebude povinná, že? Takže s desítkou můžete odcházet a vlastně si prospěvat, že jste i v létě naplnili kasu. Nezapomeňte na přihlášení třeba teď přes aplikaci nebo Impuls.cz. Hodně štěstí ve hře!

0: hudební spojení, které zafungovalo v roce 1993. Tina Turner, roková babička, Eros Ramazzotti, Cosette La Vita. Zpívají o životních věcech, o těch pěkných, které nás čekají v průběhu dnešního dopoledního vysílání na vlnách Rádia Impuls. Hezký den! Nový měsíc je 1. července. Vlastně ty prázdniny dnes startují oficiálně, protože se rozprostírají přes 2 letní měsíce, přes červenec a srpen. To, co bylo doteď, to byla taková předehra. Tak děti, oficiálně vítejte v prázdninách. A co dnešní počasí? Bude oblačno až zataženo, očekávejte déšť a přehánky, teploty 20 až 25.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Děti z letního tábora jsou po úderu blesku v nemocnici. Pejskaři musí své mazlíky zapsat do evidence. Živnostníkům se snižují zálohy. Je 9 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Táborníci z Jindřichohradecké jsou na jednotce intenzivní péče. Po zásahu bleskem skončilo v nemocnici celkem 5 dětí a jejich vedoucí. Jeho český případ sleduje reportér Michal Ranzdorf. Hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Všechny děti jsou mimo ohrožení života. Jedno z nich utrpělo menší popáleniny na nohách. Blesk nejspíš udeřil do stromu a za zraněními stal až druhotný výboj. Ředitel Jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenz v České televizi řekl, že se 10leté až 15leté děti těší do dobrému tělesnému i duševnímu stavu. Lékaři si je v nemocnici plánují ale minimálně den nechat a hlídat především tlukot jejich srdce. Původně přitom zachranáři aktivovali takzvaný malý traumaplán. Za táborníky vyrazili celkem 4 sanitky. Naštěstí ale v Jindřichově Hradci nebyla potřeba všechna připravená lůžka. Vedoucí dětí má ležet v Českobudějovické nemocnici. Nakrátko byl v bezvědomí. Lékařům se ho ale povedlo stabilizovat a poté transportovat vrtulníkem právě do jeho české metropole. Michael Ranzdorf, Radio Impuls.
5: Systém meteorologických výstrah se mění. Ten současný je založený na převážně klimatologicky stanovených kritériích, například na maximální nebo minimální teplotě nebo úhrnu srážek. Nový systém bude více zaměřený například na nasycenost půdy nebo vliv sněžení na dopravu. Mění se také struktura a pojmenování skupin jevů, na které budou výstrahy vydané. Varování kvůli teplotám, sněhu či námraze se zjednoduší. Stupně nebezpečí výstrah ale zůstanou stejné, tedy nízký žlutý, vysoký oranžový a extrémní červený. Majitelé psů mají novou povinnost, musí zaregistrovat svého psa do centrální evidence. Nařízení platí ode dneška, nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jeho výši si určí každé veterinární pracoviště. Cílem evidence je mimo jiné omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty a efektivněji řešit situace spojené se ztracenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů také obce, veřejná správa a policisté. Odvody živnostníků na sociální pojistné se snižují na loňskou úroveň. Zatímco v prvním pololetí činil měsíční vyměřovací základ 40% průměrné hrubé mzdy, ode dneška mohou osoby samostatně výdělečně činné uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Snížení odvodů se dotkne i zhruba 120 tisíc živnostníků, kteří platí paušální daň v prvním pásmu. Jejich měsíční zálohy se sníží o 822 korun na 9162 koruny. Všude dobře, u nás nejlíp. Speciální prázdninové vysílání Impulzu se dnes v Jihočeském kraji zaměří na řemeslnou výrobu. Se reportérem Tomášem Kabátem se podíváme na lokální značky v Českém Krumlově a Bechyni na Táborsku. Tomáši, pěkné dopoledne.
3: Zdravím vás, začneme v Českém Krumlově. Tam totiž funguje rodinná ruční výroba karamelu. Nejprve měl sloužit pro vlastní potřebu, pak se ale manželé rozhodli, že ho zkusí i prodávat na trzích a e-shopu. Jezdili i na veletrhy a získali taky ocenění regionální potravina. No a odpoledne a večer se pak vydám do Bechyně za svým jmenovcem, panem Jakubem Kabátem. Ten má keramickou dílnu, kterou si společně prohlédneme a podíváme se na to, které výrobky jdou dneska nejvíc na odbyt. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Začíná dopolední vysílání, no a já za chvilku volám Prostěrov, volám Ilonu a budeme hrát pro milionovou kolegyni.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Ano, je to tady, je zde dopoledne s Dobrým Korcem, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy. Teď volám Ilonu a volám Prostějov, haló?
2: Haló, slyšíme se?
1: Haló, tady Impulzovi, dobrý den, jak se máte?
2: Výborně, perfektně.
1: Tak povídejte, kdo je vaše milionová kolegyně a proč?
2: Tak moje milionová kolegyně je paní vedoucí z prodejny On a Ona v Prostějově a je to Růženka Procházková.
1: A proč je milionová?
2: Protože je skvělá, obětavá, milá, jedinečná, má ráda svou rodinu, svou práci a vždy pomůže.
1: Vy jste úžasná. Jsem rád, že myslíte na svou paní vedoucí, že jí takhle hrajete ještě dalších 6 písniček, tak já doufám, že nás slyší a že je stejně dojatá jako
2: ano.
1: Já. Děkuju vám, že jste se zaregistrovala na www.impuls.cz. Ta registrace byla v pohodě.
2: Mějte se pěkně, děkuju.
1: Asi byla v pohodě. Taky se mějte, nashledanou.
2: Nashledanou a díky.
1: Já děkuju.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádiem.

0: Za okny našeho studia se pustil do své jednoznačné argumentace pan Déšť. A jednotlivé argumenty snáší z nebe k zemi. Ono to zní trošku jako symfonie po tom, co jsme zažili. Ale symfonií pro mě je každé ráno hrát pro vás. 7 pecek v kuse a bez reklam. Zvláště když se najde někdo, kdo chce zahrát pro své milionové kolegy. Těch lidí je pár, ale musíme si jich vážit. A myslím si, že tohle je ten nejlepší způsob, jak jim poděkovat. Registrujte se na www.impuls.cz. Nechte svoje telefonní číslo, já vám zavolám. No a pak, jak se říká, padne ruka do rukávu. A já těch 7 pecek pošlu těm, kteří si to zaslouží. Díky, že píšete, díky, že mi berete telefony. No a pojďme hrát dál. Další muzika pro vás, pro všechny, kteří rodíte Impuls.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo.

0: co když se čas prolíná a táhle jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Vlasty Korce.
1: Začal nový měsíc, je 1. července. Před 65 lety se narodila britská princezna Diana, první manželka dnešního krále Karla III. Proslula svou dobrosrdečností. Její tragickou smrt po autonehodě v roce 1997 oplakal celý svět. Stejně jako princezna Diana je americký atlet Carl Lewis 65. Dodnes drží světový rekord ve skoku dalekém. Na olympijských hrách si ale odnesl zlatou medaili i z běžecké štafety nebo sprintu na 100 a 200 metrů. Nejcennější kov bral před pod 5 kruhy celkem 9krát. Před 30 lety začala éra telefonování, jak ji známe dnes. Společnost Eurotel spustila digitální mobilní síť GSM. Technicky laděné téma zpracoval reportér Mišák Ransdorf.
2: Na mobilech dneska chytáme 5G nebo 4G. To, co ale přineslo opravdovou revoluci, byla technologie u nás spuštěná v roce 1996, tedy 2G. Tehdy na ní jako na GSM poutali četné reklamy.
3: Nejmodernější GSM. Digitální svět se blíží. Od společnosti Eurotel.
2: Původní technologie dodnes funguje, některé státy ji ale vypínají a řada zemí to plánuje. Dnešní chytré mobily se bez ní sice obejdou, stále je ale používá řada jiných současných přístrojů, což Impulzu připomněl záchranář Ondřej Franěk.
4: Jsou to systémy e-call ve vozidlech, které zajišťují automatické hlášení v případě dopravní nehody, jsou to různé alarmy, různá sledovací zařízení pro seniory, taková ta tísňová tlačítka a podobně.
2: GSM síť ale přinesla revoluci. Digitální spojení totiž umožnilo vyšší kvalitu hovorů, zavolat si na téhle síti mohlo mnohem víc lidí najednou než dříve a taky otevřela dveře našemu dnešnímu rychlému mobilnímu internetu. Tahle éra začala přesně před 30 lety 1. července 1996. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: kouzlo tahle písnička u osvědčené dvojice Vlastimil Harapes a Hana Zagorová. Jen pár dnů, Impulzovic krabička. Za chvilkou doprava, bouralo se na D1 na 208,5 km ve směru z Vyškova do Brna. Tady Impuls, laďte nás i dál.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant. Zalo, pojďme do toho.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem na 208,5 kilometru blokuje jeden pruh dopravní nehoda. Do kolony se dojíždí na 213. Pravý pruh zpomaluje před Brnem od Prahy od 182. kilometru. Několika kilometrové fronty se táhnou v obou směrech na 34C před Humpolcem u Záhoří od Pelhřimova. Z Praze na jižní spojce na Černý most pozor na nehodu u Záběhlic. Postojte si v koloně od exitu na Vídeňskou. A se proto i příjezd do Prahy po D1. Dopravní omezení komplikuje průjezd na D7 u letiště. Na cestě do Prahy je kolona od exitu 7 a v protisměru čekejte zdržení od Evropské. Přerušovaná fronta se táhne po Pražském okruhu na cestě od D1 v úseku od Jesenice po Barandov. A z Mariánských lázní na Cheb za Dolním Žandovem u odbočky na Salajnu zasahují záchranné složky u nehody osobáku s nákladňákem. Z Global Assistant z Kuba.
1: Děkuji za hlášení, zkuste volat k nám na 605 222 007 anebo zkuste cinknout přes aplikaci. To nahrávání přes naši rádiovou aplikaci je zábavné. Zmáčknete nahrávání, ono vám to běží, pak si to můžete překontrolovat, případně nahrát znovu. Je to docela vtipné. Tak to zkuste, bude to stát za to, pokud budete mít dostatečně aktuální informace z dopravy.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý křík.

0: Vám se dívám, ladíte Impuls, stále dobré dopoledne, u nás tedy propršené dopoledne, stále to míří směrem k zemi, ale zase je to dobře, ale co dnešní počasí pro celou republiku, oblačno až zataženo na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky místy bouřky i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě také oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Ve studiu Myša Kranzdorf, Kateřina Palejová, chystají se zprávy. Tady je Impuls, dobré dopoledne.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupovou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V bouřkách jsou stovky domácností bez proudu. Úřad v Ústí nad Orlicí zřejmě napadly hackři. Výdejní boxy už využívají 88% Čechů. Je 10 hodin, zprávy má pro vás Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Bouřky připravily o elektřinu stovky domácností. Bez proudu se lidé museli obejít v 240 domech na Rychnovsku a Jičínsku. Následky nočních blesků sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Černá hodinka čekala po probuzení na obyvatele Lična, Voděrad a Libele na Rychnovsku a také severozápadně od Jičína. Technici teď spravují několik posledních závad a hotovo chtějí mít během dopoledne. V Královéhradeckém kraji odnesl silný vítr během bouřek i střechu domu sociální služeb v Albrechticích nad Orlicí. Nad výdělkem splakali po řádění živlů i zahrádkáři na Blanensku. Kroupy tam totiž byly velké jako tenisáky. Podle fotek na serveru Deník.cz tak někteří skončili s proděravělými skleníky. Silné bouřky můžou dorazit i během dneška, postupně budou přecházet z Čech na Moravu a do Slezska. Už by ale nemuseli napáchat tolik škod jako dnes v noci. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Hekři zřejmě cílili na úřad v Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Město prověřuje možný kybernetický útok na své webové stránky. Z preventivních důvodů je dočasně odstavilo a zjišťuje příčinu problému. Podle městského tajemníka Prokeše je součástí provozu městského webu několik bezpečnostních mechanismů, které ho chrání před kybernetickými hrozbami. Radnice věří, že se web dnes podaří znovu zprovoznit. Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni. Ta loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, i když o něm věděla, že je drogově závislý a trpí paranoidní schizofrenií. Muž pak letos v březnu tříletou dívku zavraždil. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Vedle kárné žaloby podal Tejc na soudkyni také podnět k prověření činnosti OSPOD a zkoumá i znalecké posudky. Připustil, že kárná žaloba za rozhodovací činnost soudce je hraniční. Uvedl ale, že je bude i nadále podávat na soudce, kteří podle jeho názoru nebudou pracovat dobře. Obliba výdejních boxů v Česku roste. Využívá je téměř 88% lidí, což je 4x více než před 5 lety. Z toho 53% je využívá několikrát měsíčně. Denně do boxů chodí necelé 1% populace, tedy kolem 100 000 obyvatel. Nejvyšší podíl uživatelů vykazují malá a střední města, následovaná venkovskými obcemi a velkými městy. Nejvíce a nejčastěji využívá boxy generace ve věku 35 až 54 let. Ode dneška na celém Slovensku platí jednotná jízdenka v dopravě. Stát spouští velkou novinku, která změní cestování napříč městskou hromadnou dopravou, vlaky a autobusy. Jednotná národní integrovaná jízdenka má zvýšit komfort cestování i ušetřit čas pasažérům.
7: Ide o zásadnú novinku pre cestujúcich, ktorí si už nebudú musieť kupovať zvlášť lístky na vlak, autobus či MHD, ale všetko dostanú naraz. Jednotný lístok si kúpia cez mobilnú aplikáciu, ktorej si naplánujú celú trasu od bodu A do bodu B. Vypočítanú sumu zaplatia a s digitálnym lístkom môžu cestovať po celom Slovensku. Národný integrovaný lístok si môžu ľudia zakúpiť aj v stánku, automate alebo prostredníctvom SMS-ky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
5: Dalších 5 Čechů vstoupilo úspěšně do tenisového Wimbledonu. Český souboj zvládla Karolína Plíšková, která si ve dvou setech poradila s Terezou Valentovou. Neskutečné drama zvládl Jakub Menší, který si vítězství nad domácím Samuelem vydřel v 5 setech. Dál postoupil i Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. O postup do třetího kola se dnes utká Barbora Krejčíková, která nastoupí proti Rusce Andrejevové. Druhé kolo na londýnské trávě čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. A já jsem Kateřina Palejová a dávám slovo Vlastíkovi Korcovi.
8: Ano, já jsem Vlasta Korec a přebírám slovo od Kateřiny Palejové a pasuju vám to dál. Díky moc, ahoj.
9: Ahoj.
8: Dopolední vysílání je v plném proudu. Za chvilku dostane prostor Jirka Kolbaba, který se prý vrátil na jižní Moravu. O čem bude vyprávět, se dozvíte.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá. Prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: To je zvláštní, když si poslechnu text téhle písničky, tak jako kdyby to bylo o kousku mého života. To se tak občas děje. Tady Impuls, dobré dopoledne, za chvilku Queenie, Friends Will Be Friends, a já ještě stihnu aktuální dopravu. 7-kilometrovou kolonu čekejte na D1 mezi Rousínovem a Brnem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je zasekená D1 směrem z Vyškova do Brna v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Kolona měří zhruba 7 kilometrů. Přesouváme se do Prahy. Přímo z místa dění se hlásí náš dopravní parťák Martin. Martine, tak co se děje v Praze? Kde jsi?
2: Strahovský tunel směr Troja je v půlce přibližně. Porouchaný auto jezdí si jedním směrem, tak opatrně. Ahoj.
1: Aj, tam budou vznikat dlouhé kolony i na těch příjezdových komunikacích. Počítejte s tím. Několika kilometrová přerušovaná kolona je na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8. Důvodem je zúžení v Kbelské ulici. Ode dneška se tady pracuje ve velkém. 605 222 007. Volejte, kdybyste měli cokoliv aktuálního do dopravy. Díky moc.

0: Je to tady Hra Halo, tady Impulzově je zpátky. Po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Zásadní informace. Chcete-li být ve hře, nezapomeňte se registrovat. Udělat to můžete na webu impuls.cz, v naší žluté aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. A když vám zazvoní telefon, musíte bez zaváhání říci jediné správné heslo, tedy Halo, tady Impulzovi. Je to na vás, registrujte se, jakmile budeme startovat, budete o tom spraveni, nebojte se.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ano, pojďme zase cestovat, pojďme se věnovat Jirkovi Kolbabovi, který je buď někde venku, anebo se vrací domů. Velmi rád. Pokud vím, tak jsi se vrátil na nějaký čas domů. Jsem zvědav, čím nás dnes budeš inspirovat. Jirko, povídej.
2: Ahoj Vlasto, dneska vás vezmu do zajímavých oblastí, protože si myslím, že posluchači budou mít rádi Kanadu obecně. Já jezdím většinou a nejraději do západní Kanady, tam je Britská Kolumbie a v ní je město, které jsme Vancouver. Není to hlavní město, ale je to největší město regionu. Já to tady mám nesmírně rád, protože to město je přitažlivé, to město má takový zajímavý náboj, žije se tu pohodlně, je sociálně propracované. Mnoho lidí z celého světa se rozhodlo, že tady v tomto místě zakotví a je tady velmi tolerantní společenství. Po několika návštěvách tady znám už zajímavá místa a jedním z nich bude určitě Granville Island, což je místo, které je jižně od centra města, ve stínu mostu, který jsme Granville Street Bridge, a to je pozoruhodné, atraktivní místo. Ono se to jmenuje Island, ostrov, ale stejně to není ostrov, je to poloostrov a tady najdeme opravdu takové neskutečné skupenství obchodů, hospod, místa, které je plné kultury a obchodu v místě, kde kdysi dávno byly vysušené bažiny, kde tady byly železárny, loděnice, bylo takové špinavé, ušmudlané místo pro chudé a dneska je to luxusní místo pro návštěvníky a pro místní lidi, kteří tady nachází velké množství atrakcí.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, doporučil bys tedy nějaké atrakce Vancouveru nebo ostrova Granville?
2: A o tom se chci právě dneska rozpovídat, protože tady najdeme divadla, dílny, mělecké dílny, galerie, pouliční muzikanty. Je tady řemeslný pivovar, velmi populární. Vždycky, když tady jsem, jakkoliv nepiju pivo, tak se tam jdu podívat, protože tam skvělá atmosféra, najdu tam turisty z celého světa. Schází se tu bohémové právě kolem těch kulturních stánků. Jsou tady muzea, muzeum vláčků nebo lodních modelů. Můžeme se sem dostat poměrně snadno pěšky nebo autobusem, ale ještě lepší je připlout sem přívozy z té druhé strany města, od centra města. A výhledy, když sedíš někde v restauraci nebo si jen tak odpočíváš a koukáš na marínu, tak je to také skvělá. Vzpomínám si i, že i tady je muzeum sportovního rybolovu. Já mám obecně Vancouver nesmírně rád a jedním z těch ikonických míst, na kterém se schází velké množství lidí, je právě tady toto místo. Vancouver je pro mě vždycky bude spojen ještě s tím, že tady žije mnoho etnik a kultur, každá tady má svoje restaurace, obchody, maloobchodní i velkoobchodní, takže já třeba říkám, že jedno z nejlepších sushi, kromě Tokia a Japonska, koupíme právě tady ve Vancouveru a myslím, že hodně posluchačů se mnou stotožní, protože mnoho mladých lidí pracuje v Kanadě. Já jsem kdysi spolupracoval s kanadským velvyslanectvím na projektu, který se jmenoval Experience Canada a mnoho mladých lidí cestovalo právě pracovat sem do tohoto místa, zdokonali se v jazyce a já jsem tady velké množství Čechů vždycky a nesmírně rád potkával. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, opět skvělé povídání, těším se na zítřek.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

se na skořápkách ořechů s Marií Rotrovou. Byli jsme v Impulzovic krabičce. No a za chvilku nás čeká aktuální dopravní zpravodajství. Poslouchejte dobře, po nehodě se ucpává D1, a to konkrétně mezi Rousínovem a Rohlenkou na trase Vyškov-Brno.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná Kuba Tilšar z Global Assistance. Haló.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D1 na cestě z Vyškova do Brna počítejte s více než 8-kilometrovou kolonou před 28,5 kilometrem, kde se odklízí následky po ranní dopravní nehodě. Ucpaná je i souběžná cesta do Brna kolem Tvarožné. Převážně nákladní doprava zpomaluje na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Zhruba kilometrové fronty čekejte v obou směrech před zúžením před Humpolcem na silnici 34 u Komorovic od Pelřimova. Ode dneška začíná velká rekonstrukce k Belské ulice v Praze u Letňan. Momentálně už proto počítejte s kolonou od 3. kilometru Ústecké D8, pokud možno místo oběťte jinudy. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy z Chomutova, konkrétně od 7. kilometru D7. Problémy očekávejte v Praze směrem na Troju na Dobříšské ulici, kde je kolona od Barandovského mostu, na vině porouchané auto ve Strahovském tunelu. A dvě osobní auta boural na 11. kilometru D10 z Prahy na Turnov. Postojte se tam pár minut. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju a ještě váš postřeh z dálnice D10.
3: Směrem na Bolesla, 11. kilometr, je tam dopravní nehoda, pravím Bohu, tak pak se na to hustě prší.
1: Jasná věc, dáme pozor. Když hustě prší, je dobré být viděn, to znamená, je třeba svítit, když je ta viditelnost snížená a ono to také může klouzat, ale to vy jistě dobře víte. A protože jste tak šikovní za volantem, tak mám pro vás jednu úžasnou pecku. Lady Gaga a

0: Je to o hvězdách, ale dnešní počasí je naprosto jasné, bude oblačno až zataženo na většině území s deštěm, nejdřív v Čechách, potom na Moravě. Později večer budou od západu srážky ubývat, teploty 20 až 25. Mám ve studia Honzu Vargu, ahoj.
1: Hezké dopoledne.
0: Prosím tě, ty jsi dnes v narozeninách?
1: Já jsem dnes v narozeninách,
0: tak ano. Ti k tvým 25 nám přeju vše nejlepší.
1: Děkuji, oholil jsem se na to.
0: Užívej, jen to nej.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
4: Halo, tady Imbolzovi.
3: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Českem se opět valí bouřky, balíčky z Číny podléhají clu a v hotelu v Mariánkách začal hořet kávovar. V 11 hodin má zprávy Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Střední Čechy a Plzeňský kraj zasáhla dopoledne nová vlna silných bouřek. Aktuálně postupují dále na východ. Český hydrometeorologický ústav varuje před přívalovými srážkami z úhrny až 40 mm za krátkou dobu. Nárazy větru o rychlosti do 55 km v hodině a menšími kroupami. Středočeští hasiči už mezi 8 a 9 hodinou ráno výjížděli k desítkám incidentů. Nejčastěji odčerpávají vodu ze zatopených míst nebo odklízejí popadané stromy, z nichž jeden způsobil nehodu bez zranění ve Slaném. Na Moravě a ve Slezsku bouřky očekávají během odpoledne, k večeru by pak měly srážky kdekoliv v Česku ustávat. A bouřky v Česku řádily už v noci. Přinesly sebou přívalové deště, kroupy o velikosti až 5 cm a vážný incident na dětském táboře na Jindřichohradecku. Blesk tam zranil 6 lidí, výboj udeřil do stromu, od kterého sekundární zásah utrpěl jeden dospělý a 5 dětí ve věku 10 až 15 let. Muže, který byl chvíli v bezvědomí, transportoval vrtulník do Českých Budějovic. Děti skončily na jipce v Jindřichově Hradci s popáleninami, ale jsou ve stabilizovaném stavu. Extrémní počasí zároveň odřízlo od elektřiny zhruba 4,5 tisíce odběrných míst, zejména na Pardubicku, Liberecku a ve středních Čechách. Zaplavilo sklepy na Blanensku a ochromilo dopravu na silnicích i železnici, včetně páteřní tratě mezi Prahou a Benešovem. Malé balíčky z Číny jsou ode dneška pod clem. Jde o unijní opatření, které cílí hlavně na zboží z populárních online tržišť, jako je Temu. Paušální clo 3 eura platí pro zásilky z mimo unijních zemí s deklarovanou hodnotou do 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3600 korun. Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška v našem vysílání řekl, že opatření je to správné. Otázkou ale podle něho zůstává, kdo ve finále clo zaplatí.
7: Protože dneska víme, že dopravu platí zákazníky, dotuje jí, třeba bude takhle platit to co. A nebo je tady druhá varianta, přičte to prostě k té hodnotě té zásilky, to znamená vypočítá, máte tady 3 celní položky, takže platíte 9 eur. A v tom případě by potom platilo, že se to zákazníkům prodraží.
6: Zavedení cla má několik důvodů, třeba omezení nekalé hospodářské soutěže vůči prodejcům z Evropské unie nebo omezení přílivu levného zboží. Loni hlavně z Asie do Česka doputovalo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 euro. Vzplanout se dá i u kafíčka. Právě kávovar totiž způsobil požár v hotelu v Mariánských Lázních. Škoda je 15 milionů korun. Budovu hotelu muselo preventivně opustit 117 lidí. Oheň vypukl v noci na dnešek krátce po 3. hodině ranní v hotelové kuchyni. Ta se naštěstí nacházela mimo ubytovací budovu. Po spuštění elektrické požární signalizace opustila část hostů budovu sama, zbytek evakuovali přivolaní hasiči. Ubytovací část komplexu ale zůstala nedotčená, nikdo se nezranil a hosté se po skončení zásahu mohli vrátit do svých pokojů. Proč kávovar začal hořet, teď zjišťují odborníci. Opravy silnic a dálnic v plzeňském kraji nabraly na intenzitě. Tradičně je rozkopaná Plzeň a problémy začnou i na dálnici D5. Petr Ježek z plzeňské redakce Mladé fronty dnes raději doporučuje vyjíždět na cesty o něco dříve.
4: Aktuálně vede v Plzni s počty omezení městská část Doubravka. Na okraji Plzně je rozkopan dálniční přivaděč na Prahu. Jen o kousek blíže centru staví lávku pro pěší na Trokycanskou. Kvůli tomu silnice přišla v každém směru o jeden pruh. Navíc začala rekonstrukce Masarykovy ulice. Na D5 se startuje oprava 10-kilometrového úseku betonové dálnice mezi sjezdy Ostrov u Stříbra na 110. kilometru a Heřmanovou Hutí ve směru od Německa na Prahu. Zpozornět by měli i kamionáci. 1. července stavbaři zavírají kvůli rozšiřování velkou dálniční odpočívku v Rozvadově na Tachovsku. Ze západu Čech Petr Ježek, Mladá fronta dnes.
0: Posloucháte Impuls a jeho dopolední vysílání. Aleš Růžička za chvilku dostane prostor a budeme se veselit a radovat právě teď s kapelou Čerasky.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny.

0: Souhlasím, podepisu, dávám na to razítko, lepší je nedospět, protože dospěláci mají těch věcí na řešení spoustu. No víte co, další muzika, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, úžasná věc. A předtím ještě doprava, několika kilometrová kolona se sune na ústecké D8 před Prahou. No a hned po Bruce Springsteenovi přijde jeden letní hit s názvem Letní noc a zpívat bude Petra Černocká, Zdeněk Merta.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, dopravní okénko, otevíráme dotazem z D1. Otázku pokládá náš věrný agent Toulavej Charlie.
9: Neví někdo, kolik má ta kolona od Prahy na Brno? Za půl hodiny jsme se posunuli 2x o 20 metrů. To je zase mazec. Čau, čau.
0: Čau a Charlie, tady je odpověď. Kolona na D1 před Brnem směrem z Prahy měří asi 21 kilometrů. Jedná se o kolonu kamionů. Oproti tomu kolona na tahu Vyškov v Brno po nehodě u Rohlenky na D1 už se rozjíždí. Několika kilometrovou kolonu ale čekejte na příjezdu do Prahy po ústecké D8. Důvodem je zúžení v Pražské Kbelské ulici a kvůli nehodě se ucpává pražská jižní spojka mezi Štěrboholí a Spořilovem směr Barrandov. Zhruba kilometr měří kolona na trase Liberec-Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou. Naše doprava můžete přispět přes volání na čísle 605 222 007 anebo se ozvěte přes naši aplikaci.

0: Crash Boom Bang. Per Gessel a Maria Fredriksson, kapela Roxette. Chcete-li hrát pro své milionové kolegy, jestliže máte takové kolem sebe, tak můžete. Každé ráno po 9. hodině vždycky pouštím 7 pecek v kuse a bez reklam právě pro tyhle skvělé lidi. Jestliže chcete, abych se vám ozval, abyste vy pak mohli tlumočit přes éter Rádia Impuls tohle své přání, tak se registrujte na www.impuls.cz. Je to jednoduchý formulář, zanecháte číslo nebo nějaký kontakt a já se vám ozvu. Už se teď těším na zítřek.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Letní speciál České prázdniny s rádiem Impuls pokračuje aneb všude dobře, u nás nejlíp. Další zastávku v Jihočeském kraji si náš zuřivec Aleš Růžička udělal v jedné pohádkové vesničce. Můžete ji znát v případě, že jste viděli troškovy komedie Babovřesky.
1: Jsou to Holašovice a je to pravda, také se tady natáčely filmy Už zase skáču přes kaluže, ale také Smoljakův a Svěrákův trhák. Malebná jihočeská obec je vyhlášená jako vesnická památková rezervace. Mně Holašovice ukázala Julia Kňažková z tamního infocentra.
2: Svým způsobem jsou Holašovice perlou selského baroka, protože tady se dochovala nejenom teda ta architektura z 19. století, z toho selského baroka, který je typicky pro jižní Čechy, ale taky středověká parcelace. A to je něco, čím jsme jedineční a jeden z důvodů, proč jsme na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
3: To nám teda vysvětlete, středověká parcelace, co to je?
2: To znamená, že když se podíváte mezi domky, jsou tam takové mezery, soutky, místně zahaty.
3: Ano.
2: A takhle si ve středověku rozdělovali pozemky, ty sedláci nebo ty statkáři, takže od jedné zahaty k druhé by mělo být 40 loktů. A tím pádem, že se tady nepřistavovalo a nebouralo na návsi, tak ta parcela se dochovala a v podstatě ta vesnice vypadá tím svými statkami kolem návsi, tak jak již vypadala v 16. století.
1: A k Holašovicím vám povím jenom takovou malou věc. Centrem obce vede hlavní silnice, takže vjet tam můžete, ale parkovat se tam nesmí, ať už máte jakékoliv vehikly a patříte do jakéhokoliv klubu. Tak hezký výlet. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tak tohle je klasika Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. Jistě víte, z jakého filmu je tahle písnička. Já snad řeknu snad možná nejznámější hlášku. Stěrače stírají, ostříkovače stříkají, klakson troubí, vrchní prchni. Polívčička byla, Honziku, už dneska?
1: Vrchní prchni, ano, 1981, tuším rok. Vlastíku, jak jde dneska vysílání? Pověz mi něco.
0: Prosím tě, to neškrábe, ten leští. Dneska v pohodě, pršelo, je skvělé. Skvělý vzduch k dýchání a funguje to tak, jak má.
1: Takže stěrače stírají.
0: Ano.
1: Je to
0: ano.
1: V pořádku. Je to v pořádku. My pokračujeme v jihočeském putování. Máme tam na výzvědách. Za prvé, jak jsem slyšel, Zuřivce Aleše.
0: Ano.
1: A tak je tam Tomáš Kabát. Toho času v Českém Krumlově a dá nám co si ochutnat. Co? To si nechám do vysílání. Zatím jako překvapení.
0: Výborně, nehoda blokuje provoz na příjezdu do Mělníka od Slaného. To je moje kafe. Ještě za chvilku.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme na silnicích, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilčar, Global Assistant, haló.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Blokovaný je příjezd do Mělníka od Velvar po silnici 16 po dopravní nehodě. Postojíte se tam téměř od Spomyšle a zdržení narůstá také v protisměru. Připomínám výrazné dopravní omezení, které začalo dnes na Kbelské ulici v Praze do Hloubětína u Letňan. Doprava proto zpomaluje už na 7. kilometru ústecké D8. Na pražském okruhu od D1 k letišti za exitem na Barrandov se srazil osobák s nákladňákem. Očekávejte zdržení od Vestce. V protisměru je tradiční fronta před Ořechem. V Praze čekejte zdržení v obou směrech na jižní spojce u Záběhlic a bouralo se na příjezdu do Prahy po D1 od Brna před nájezdem na Spořilovskou ulici. Kolona tam narůstá. Z Global Assistant z Kuba.
1: Děkuji a ještě okres Ústí nad Orlicí. Díváme se tam očima našeho parťáka. Haló, kde pak jsi?
3: Mezi Vysokým Mýtem a Zámrskem ve směru na Zámrsk. Policie, inside, kontrola. Měli tam nějakou dodávku. Tak pozor na to.
1: Ano, jistě, tak bát se můžou ti, kteří buď zlobí, nebo mají něco v nepohodě. Vy ostatní jste přece v klidu.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tady Impuls a dnešní dopolední vysílání spěje ke svému závěru. No a já bych rád připomenul, že radost ze života tu můžete najít i v maličkostech. Mezi vás posluchače vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnešní expertkou je Martina Kroa a ta se tentokrát ptala na největší životní potěšení dětí.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Asi třeba chodit do přírody, do lesa a tak. Je to tam takový hezký, taky uklidňující prostě.
3: Já mám rád chození ven s kamarády. Můžeme si různě povídat a baví mě to.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Mě dělá radost to, že můžu být prostě s lidma, kteří jsou pro mě blízcí a kterým mám ráda. A hlavně mám radost z mýho jako života, že prostě žiju.
0: To je na skvělé odpovědi, mě dělají radost děti.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Děkuji za poslech dnešního dopoledního vysílání. Připravte se, další palba hitů, informací u Honzy Benešovského právě teď. Mějte se moc dobře, zítra 8.45 zase s Fórem. A pamatujte, tohle je Impuls. Konkrétně teď je hit od kapely Turbo, Láska z pasáží.

0: bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren, lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher, Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben?
1: Posloucháte Radio Impuls, první středa v měsíci, takže už troubí zprávy se sirénami a začínáme u počasí. Zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo, občas déšť, teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede poštovský pán.
2: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
3: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
7: To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
4: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
3: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
6: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Babiš získal miliardy z Agrofertu, v Praze přibylo svrabu a fotbalové oslavy v Mexiku hlásí mrtvé. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Premiér Andrej Babiš se má královsky. Získal podle nového majetkového přiznání za loňský rok od koncernu Agrofert čistou dividendu ve výši 4,25 miliardy korun. Babiš obří částku obhájil tím, že Agrofert z původní dividendy 5 miliard odvedl státu na daních 750 milionů korun a zopakoval, že po vložení holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust už s ním nemá nic společného. Kromě dividendy dostal od Agrofertu ještě druhou platbu přesahující 10 milionů korun, milionový příjem od firmy Moba, která vlastní Čapí hnízdo, a téměř 18 milionů korun z investic přes švýcarskou privátní banku. Z dokumentu dále vyplývá, že premiér drží dvě historické pohledávky v celkové hodnotě bezmála 6 miliard korun a pobírá český i slovenský důchod, které dohromady činí necelých 117 tisíc korun. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají první omezení. Detaily má pro Rádio Impuls Patrik Pašek z technické zprávy komunikací.
11: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
9: Řidiče projíždějící Prahou čekají ve Kbelské ulici zácpy. Podle naší dopravní centrály se už v místě vytvořila několika kilometrová kolona na příjezdu od Ústí nad Labem. Kbelská plní roli provizorní severovýchodní části městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Protože v této části Prahy stále chybí dokončený vnější okruh, veškerá transitní i vnitroměstská doprava se přelévá právě sem. A v Praze ještě zůstaneme. V metropoli prudce roste počet případů svrabu. Za první pololetí roku hygienici evidují už 459 nakažených, což je výrazný nárůst oproti 691 případům za celý loňský rok. Podle pražské hygienické stanice souvisí šíření s intenzivním cestováním a vlnami výskytu, nijak přitom nesouvisí s úrovní osobní hygieny. K přenosu mikroskopické zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý a úzký kontakt s kůží nebo infikovanou textilií, takže nákaza hrozí zejména v hromadných ubytováních s nižším standardem, zatímco běžné cestování v městské hromadné dopravě představuje minimální riziko. Úvod sezóny vyšel provozovatelům koupališť na jedničku. 100% to platí na jihu a východě Moravy. Návštěvnost i tržby trhají historické rekordy.
7: Dobré a ještě lepší zprávy letí napříč Zlínským krajem, od Horní Bečvy po Ostrožskou Novou Ves. Kdo nechodil na koupaliště, jako by nebyl, spálil se a pak možná uschne. Takže návštěvnost za poslední červnový týden třeba v Koryčanech nebo Bojkovicích o třetinu vyšší než v nejlepších časech. Tržby se teď sčítají, vysoké jsou samozřejmě za občerstvení, a to pozor, zvláště tam, kde drží ceny rozumně při zemi. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
10: S Impulzem na fotbal.
9: Bujné fotbalové oslavy v Mexiku si vyžádali dvě oběti. Fanoušci v ulicích hlavního města slavili historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa poté, co Mexiko porazilo Ekvádor 2-0. V milionovém davu v centru města se ale udusil 40-letý muž a 19-letá dívka. K neštěstí došlo přímo u památníku Anděla nezávislosti. Místní tisk spekuluje ještě o třetí oběti, to ale úřady zatím nepotvrdili. Mexičané přitom prožívají fotbalovou euforii. Zápas vyřazovací části na šampionátu totiž vyhráli poprvé po dlouhých 40 letech.
1: Posloucháte Radio Impuls, celý týden jsme na výzvědách v jižních Čechách. Náš reportér Tomáš Kabát dnes ochutnává český Krumlov a ty chutě pošle dál. Za půl hodiny nabídne vyhlášený karamel od Vaška.
10: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.
1: Tady Honza Benešovský a posílám skvělou muziku, nastupuje Adam Ďurica a pak letní pecka Cliffa Richarda. Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě, modrá, prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: Radio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku další muzika. Alice Springs bude zpívat a teď míříme na silnice. Kolona je na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem, má několik kilometrů. Prověříme detailně v dopravě 007.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začne Roman, hlásí se z Vrchlabí, co pak se děje?
2: Zatáčka u gymnázia, asi srážka autobusu s člověkem, je to takový nepřehledný, hromadí se tam doprava, tak opatrně, ať do toho nevletíte. Šťastnou cestu a počítejte se zdržením.
1: No, tak děkujeme. 16-kilometrovou nesouvislou kolonu sledujeme na příjezdu do Prahy po Ústecké D8, důvodem je zúžení v Pražské k Belské ulici, kterou čeká od zítřka pořádná oprava. Že tam se budou dít věci a kam dál?
3: Trasa Chomutov Praha po sedmičce před Postoloprtáma na tý 80. jsou ty dnešní bubáci, ale určitě nedělají bububu, ale trénujou jako Abraham, se šrajtovní v ruce. Váš šampaj.
1: Děkujeme, zase narážka na vrchní prchní. No tak jo, tak to má být v dopravě, máme to rádi i s takovouto lehkou nadsázkou. Připojte se, ozvěte se. 605 222 007, naše telefonní číslo, na které velmi snadno zavoláte. A stejně tak snadno, možná ještě snadněji, se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci. Se čtyřmi Ačky, šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: posloucháte Radio Impuls, Krumlov a Karamel. Podle mě jakoby i zvukomalebně patří k sobě. Pro náš další vstup můžeme říkat Karamelov. Tak tady v českém Karamelově je reportér Tomáš Kabát v rámci letního speciálu Radia Impuls s názvem Všude dobře, u nás nejlíp. Tento týden ochutnáváme jižní Čechy. Ten karamel krumlovský je vyhlášený, Tomáš potvrdí za malou chvíli. Z muziky Lucie Bílá, Genesis a teď ještě kamarád Vlastík s Forem.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Tati, tati, prosím tě, co je to kamzík?
3: Ale kamzík, to je taková blbá ryba.
2: Tati, ale tady píšou, že skáče po skalách.
3: Tak vidíš, jak je to blbá ryba.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
9: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
8: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
9: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: posloucháte Radio Impuls. Na malý okamžik Jaromír Nohavica, nebojte se, nic, taky se dostaneme do jeho teritoria. Každý týden jiný region, jeho krásy, příběhy, chutě, to je prázdninový speciál Rádia Impuls. Dnes si představíme další jeho český lokální výrobek, protože jsme právě na jihu Čech, a bude to karamel od Vaška. I jeho výrobu představíme v Českém Krumlově. Náš reportér Tomáš Kabát teď přiblíží celý ten příběh, tu historii rodinné firmy i tohoto věhlasného produktu. Tome, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přímo z Českého Krumlova. Zmiňovali jsme karamel od Vaška a právě Vašek Kalkuš je tady. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je tady spolu se svou ženou Irenou.
3: Dobrý den.
1: Jak vznikl ten nápad začít vyrábět karamel?
3: Tekutý karamel jsme se naučili dělat na józe, protože je šetrnější pro zdraví než cukr, tak jsme si ho pak začali dělat doma a kamarádi vlastně, když jsme se před 14 lety domlouvali, co bychom začali dělat tvořivého, ukecali na výrobu tekutých karamelů.
2: Jedná se o ruční výrobu, žádné stroje tady neuvidíme, jsou to dva hrnce, kde to po 3 kilech ručně chám a hlídám to teploměrem, tu konečnou teplotu, pak se to naředí vodou, znova převaří a vznikne syrup a ten se potom používá různě v kuchyni, na vaření, dochucování, někdo na mlsání.
1: Když na začátku byl nápad paní Ireny, tak proč Vaškův karamel?
2: No to taky vymyslela žena, protože nakonec vyrábím stejně já, protože je to opravdu fyzicky dost náročný. No a tak karamel od Vaška, asi lepší než karamel od Jereny, jsme si říkali.
1: Vy jste vlastně rodinná firma, jak máte rozdělené ty role?
2: Finanční ředitel je manželka, že jo? A já jsem výrobní ředitel zase a podobně, takže jsme si to tak různě delegovali, jako opravdu vařit karamel ženu nenechám. To je nejklíčovější součást biznisu celého jako takový. Tam stačí jedna chybička a přijdete o vše, že?
1: Takže to děláte všechno jako ve dvou, anebo ještě máte nějaké další rodinné příslušníky?
2: Pomáhá do dneška naše Evička, kterou když jsme začínali s karamelem, tak jsme ji měli od 6. do 9. třídy na domácím vyučování a ona s náma jezdila po těch akcích, malovala nám obrázky, všechno, co je na těch visačkách a etiketách, tak to je její dílo.
1: Vašek Kalkuš se svou ženou Irenou nám vyprávějí o českokrumlovském karamelu a za hodinu se podíváme konkrétně na jejich produkty.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
5: U nás v domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview. Co prirobíme si kuřím a co piju? Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele, tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali, bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory, tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

tak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytil.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte Radio Impuls, jeho český prázdninový speciál prostupuje celým vysíláním. Reportér Tomáš Kabát se posunul z Českého Krumlova mezi Bavorov a Vodňany. A tohle, když se řekne, okamžitě naskočí ta slavná lidovka. Stejně jako Tomášovi naskočila, tak se znovu připojí informačně a dokonce i pěvecky do dopravy 007 za minutu a půl.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
3: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
2: Je srdečný.
4: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
2: Je talentovaný.
3: Jo, to je moje první hra na fujaru.
5: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
6: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré odolné oblečení a obuť.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Tak jdeme na toho nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšar se hlásí z Global Assistance.
7: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Problémy přetrvávají na příjezdu do Prahy po ústecké D8. Na vině je zúžení na Kvelské ulici u Letňan. Celkově budete místy popojíždět od 8. kilometru. S přerušovanou kolonou počítejte na východní části Pražského okruhu v obou směrech u Černého mostu. Na Pražském okruhu vázne doprava mezi D1 a letištěm v obou směrech před Ořechem. Po nehodě se projíždí Kyvadlově na příjezdu do Mělníka z Velvar, očekávejte kolonu od odbočky na Bíkev. Pomalu se jede tradičně převážně v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. A v úseku 2 kilometrů se popojíždí v obou směrech před Humpolcem u Záhoří od Pelhřimova. Z Globásy stán z Kuba.
1: Děkuju, dobrá zpráva z trasy Slaný Mělník. Parťačku máme na místě, jak to tam vypadá?
8: Ahoj Impulzovi, u Mělníka po nehodě provoz obnoven. Takže už se frčí. Ahoj.
1: A je to, děkujeme. Bude fajn, když se ozvete i vy přes naší mobilní aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Teď ovšem vstupuje náš jihočeský fajnšmekr, který potvrzuje heslo všude dobře, u nás nejlíp. A to u nás je teď mezi dvěma velmi významnými místy. Tomáši Kabáte.
9: Ahoj, hlásí se vám reportér Tomáš Kabát. Já jsem právě na silnici mezi Bavorovem a Vodňany a hned jsem si vzpomněl na tu známou písničku. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany. A já mířím právě teď do Bechyně, odkud se vám v rámci našeho letního vysílání přihlásím ve večerních vstupech. Ahoj!
1: Ahoj! Pojďme si to dát, aspoň kousek. Hej!

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, chystáme pro vás další zprávy. Honza Varga už je ve studiu, já dávám počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku ještě zataženo, občasný déšť. Teploty 22 až 26, na Moravě až 29 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
5: Češi si rádi nechávají řidičáky posílat do boxů. Na pražském letišti funguje nová speciální jednotka a zemřel zpěvák legendárního hitu YMCA. Zprávy ve 13 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Češi si oblíbili posílání řidičáků do výdejních boxů a na pošty. Za první rok fungování této služby využilo přes 78 tisíc lidí. To je více než 43% ze všech řidičů, kteří podali žádost elektronicky přes portál dopravy. Ministerstvo dopravy informovalo, že celkově od loňského července úřady zpracovaly přes 850 tisíc žádostí. Online jich přišla zhruba pětina. Lidé si nejčastěji nechávají doklady posílat do boxů, což vyjde na stovku, zatímco vyzvednutí na úřad řadě je zdarma. Ministerstvo už navíc chystá další novinku. Brzy by mělo jít bez návštěvy úřadu převést auto a nechat si poslat i registrační značky. Česko dnes spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned dneska. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
6: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
5: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům. Jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově ve stovkách korun. Na pražském letišti ode dneška startuje nová speciální jednotka cizinecké policie. Jde o elitní útvar, který bude nepřetržitě střežit Ruzyni a v případě teroristických hrozeb nebo únosu letadla podpoří známou Urna. V Česku jde teprve o třetí takovou speciální jednotku. Zbylé dvě hlídají Temelín a Dukovany. Desítky špičkově vycvičených policistů se na ostrý start připravovali 2 roky a přímo v areálu letiště denně trénují modelové situace. Vedle krizových zásahů budou mít na starosti i běžnou prevenci, kontrolu transitních prostor a hlídání rizikových letů. Bezpečnostní posila přichází v době, kdy provoz na letišti Václava Havla láme rekordy. Za loňský rok jim prošlo přes 17 milionů cestujících. Dvěma řidičům hrozí pokuta za zneužití záchranářské uličky. Stalo se to na dálnici D1. U Hladkých Životic na Novojčínsku předjížděli kolonu před místem dopravní nehody a zablokovali průjezd sanitce. Naše zpravodajka Eva Panošová zjišťovala, jaký postih jim hrozí. Hezké odpoledne.
7: Hezký a ohleduplný den přeji. Motoristům, kteří na jiné ohledy neberou, teď hrozí pokuta do výše 5000 korun. Postarali se o to policisté, kteří zasahovali u dubnové nehody na D1 ve směru na Ostravu. Tam se srazilo osobní a nákladní auto a byl tam zraněný člověk. Policisté varují, nejde jen o porušení dopravních předpisů, ale o životy a zdraví lidí. Pokud někdo nerespektuje záchranářskou uličku, může zdržet nejen sanitky, ale i auta policistů, kteří potřebují na místě nehody řídit dopravu, aby nedošlo k dalším kolizím. Eva Panošová, Rádio Impuls, Novojčínsko.
5: Hudební svět pláče. Den před 75. narozeninami náhle zemřel frontman legendární diskokapely Village People Victor Willis. Zpěvák, který stál za obřími hity jako YMCA, In the Navy nebo Go West, včera podlehl krátké a velmi agresivní nemoci. Smutnou zprávu potvrdila kapela na svém Facebooku. Willis byl známý nejen svým hlasem, ale i ikonickými kostýmy policisty nebo námořníka. V posledních letech plnil stránky novin hlavně kvůli Donaldu Trumpovi. Nejprve zpěvák v prezidentské kampani zakazoval hrát slavný hit YMCA, loni ho ale prezidentovi s kapelou nakonec osobně zaspíval na inauguračním bále.
0: Nemáme to připravené, já jsem to jenom v rychlosti našel tady, ať připomeneme, o čem vlastně mluvíme, Honzo.
5: Honzo, ty jsi to trefil na první dobrou zkušeně. Je to ona.
0: Je to ona. A je teda třeba říct, že Donald Trump si tuhletu písničku užíval a kdykoliv má tu příležitost, tak vlastně užívá stále.
5: A teď už ho nikdo nebude peskovat za to.
0: Tak Honzo, díky a zase za hodinku, ahoj.
5: Hezké odpoledne.
0: Posloucháte Impuls, celý týden vysíláme z jižních Čech, kde začal náš prázdninový speciál s názvem Všude dobře, u nás nejlíp. Tomáš Kabát sleduje výrobu domácího karamelu v Českém Krumlově a
2: Rádio
0: zase se připojí.
2: Impuls. Radost ze života.
0: Teď se připojuje anděl Tereza Kernlová.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio

0: než hype, pionier. Ještě bude čtvrtek. Marek ztracený za novou českou muziku, za chvilku česká klasika. Písnička Ahoj léto, tedy Hana Zagorová, Petr Kotval, ta Stanislav Hložek. Mezitím doprava 007. Podíváme se mimo jiné do problémů na dálnici D10. Přímo z místa se ozve jeden z našich parťáků.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Půříně se na Dolním Měcholupi dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupi.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
3: Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
4: Nejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrovou kolonu kamionů vidíme na D1 před Brnem směrem z Prahy. Stejně jako na příjezdu do hlavního města po ústecké D8. Kamiony se hromadí také na plzeňské D5 před Prahou. Teď Lukáš, náš parťák, hlásí komplikace na dálnici D10 mezi exity 44 a 46. Lukáši, co se tam děje přesně?
5: Ve směru z Mladé Boleslavy na Turnov, je to v podstatě na úrovni Mladé Boleslavy, tak hasiči odčerpávají nějakou vodu z dálnice, dojíždí se tam do kolony a v celku prudce se tam brzdí. Tak opatrně.
4: Nějaký příval, tak pozor na to, děkujeme všem za spolupráci. A zase se ozvěte, 605 222 007 je naše telefonní číslo, zavolejte. Nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi áčky. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli parádní písnička Odjelená ještě jednu noc. My se za moment znovu vrátíme do Českého Krumlova ochutnat konečně ten slavný místní karamel s Tomášem Kabátem a taky chci teď slavnostně oznámit, že hra Halo tady Impulzově je zpátky. Ono to všechno souvisí, dozvíte se za chvilku. Po krátké pauze startujeme nové kolo, znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se zaregistrovat. Je to jednoduché, udělat to můžete u nás na webu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. No a pak už to znáte, když vám ráno zvoní telefon, je potřeba bez zaváhání říct jediné správné heslo ve znění Halo tady Impulzovi. No a teď ta letní novinka, když řeknete toto správné heslo, máte 10 000 jako základ, pak se můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete pokračovat a zariskujete. Moderátoři vám totiž můžou položit bonusovou otázku z našich českých prázdnin a teď už se k tomu dostávám, takže pozorně poslouchejte všechny ty vstupy, třeba za chvilku Tomáše Kabáta, nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit. Když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na 20 000, když ne, je to smolík za nulu. První volání bude v úterý 7. července, tak vám držíme palce, zaregistrujte se a hrajte s námi. Halo, tady Impulzovi.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
4: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou? Kinematograf.

0: bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
1: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli zazní Katarze, to je písnička od kapely Slza. Ovšem nejdřív se znovu přemístíme do Českého Krumlova. České prázdniny Radia Impuls tu dnes sledují výrobu karamelu od Vaška. Přímo v provozovně je teď reportér Tomáš Kabát. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a se mnou je tady stále Vašek Kalkuš.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se podívat na ty vaše produkty.
2: Karamel má úžasnou vlastnost, že přijme spoustu chutí, vůní a příchutí a takhle. A začali jsme třeba pampelišskový karamel jako jednu z příchutí, kávový karamel, další příchuť. A pak nás inspirovali různě kamarádi nebo zákazníci a v současné době jsme na řádově 20 různých příchutí a druhů karamelů. Třeba do dneška je dotaz na slaný karamel a oni mají na mysli ten ze smetanou, taková ta pasta. Ale my jsme tou cestou jít nechtěli a tak jsme řekli, když karamel slaný, tak z chili. A tady už navádíme na vaření. Takže máme slaný karamel z chili, no a potom další ovocný karamely, máme 4 druhy z kořice, ta je dneska nejoblíbenější a nejprodávanější, protože osobně z kořici velice miluji, že používáme ceylonskou z kořici a květ ze z kořice sušený. U toho si zakládáme a vybíráme opravdu kvalitní vstupní suroviny pro ty příchutě, takže nepodlejzáme laťko, aby jsme někde tahali něco, co je zrovna levný a takhle, ale zázvor, když už tak v biokvalitě z Peru.
1: To platí u všech výrobků, že jsou dochucované bez chemie.
2: Ano, karamel nepotřebuje žádný konzervanty, barviva.
1: Vidím, vaše žena Irena drží v ruce borůvkový karamel.
2: Tak tady třeba si necháváme sbírat tady z Novohradských hor lesní plody. Tam vedle hned je višeň z Truskovic, višňová šťáva, sklidí pán, druhý den je šťáva a my si třetí den jedeme pro šťávu. Vraňany, jahoda, šťáva, to samý. Takže my opravdu jsme si našli vzájemně, nebo oni nás taky mnohdy, že máme opravdu dobré zdroje.
1: Tak tolik karamel od Vaška, no a právě Vašek Kalkuš byl hostem našeho vysílání. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A z Českého Krumlova se s posluchači loučí Tomáš Kabát.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
4: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
3: Je nebojácný.
4: Já se začal taky bát trošku.
5: Ježiši, odtudu,
4: ten malíček se snažím dát trošku pryč.
6: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
4: Teď to duplo, i plusový.
6: Vidím to, pozor tleskej.
4: Aha, tak to je pošetně tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková už se připravuje, vysílá z Global Assistance. Halo, halo.
7: Ahoj, Honzo, ahoj. Hezké odpoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona od Lodnice od 8. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Pražský okruh ve směru na Ruzyň popojíždí mezi Lohkovem a Ořechem. V Praze v Belské ve směru do Hloubětina už je nové dopravní omezení. Projíždí se jedním pruhem a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 9. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A omezení vás zdrží na silnici 34 Zumpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Z Global Assistance Lenka.
0: Já děkuju a zároveň vyzývám všechny, kteří jsou právě teď za volantem v terénu. Ozvěte se do vysílání, pošlete to dál. Pošlete to dál, 605 222 007 je naše stále telefonní číslo, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Díky moc.
8: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: jsme si to prožili hezky až do konce. Posloucháte Radio Impuls, čekají nás další zprávy, které začínají právě teď u počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku aj zataženo, občasný déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě do 29 stupňů Celsia.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Prezident nedostal od vlády mandát pro summit NATO. V Březiněvsi zadrželi muže s nebezpečným arzenálem a ve Venezuele vytáhli ze sutin tříletého chlapce. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Mezi hradem a vládou to dál ostřeji skří. Prezident Petr Pavel mluví o bezprecedentním chování kabinetu. Podle Pavla mu totiž Babišova vláda neschválila mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře a drasticky mu osekala doprovod. Z plánovaného sedmičlenného týmu mu kabinet jmenovitě schválil jen 4 lidi, z čehož 3 jsou mariňáci z ochranné služby. Prezident v rozhovoru pro deník CZ kritizovali to, že delegaci povede premiéra, že poletí 2 letadly místo jednoho společného. Na summit Pavel po zásahu ústavního soudu nakonec dorazí, kvůli chybějícímu mandátu a rozhodnutí vlády se ale zřejmě nezúčastní neoficiální večeře lídrů a na hlavním jednání bude prezentovat českou pozici Andrej Babiš. Policie v pražské Březiněvsi zadržela 39-letého muže s nebezpečným zbrojním arzenálem. Kriminalisté ho sledovali 3 měsíce a následně u něj doma provedli razii. Našli tam bezmála kilo plastické trhaviny Semtex, rozbušky, dýmovnice, pušku a 4 pistole, z nichž hned 3 byly vybavené tlumiči. Zajištěný materiál teď zkoumají znalci, kteří budou zjišťovat, jestli zbraně nemají na svědomí nějaký starší zločin. Vyšetřovatelé muže obvinili z nedovoleného ozbrojování, za což mu hrozí až 5 let vězení. Teď zjišťují, kde k výbušninám přišel a co s nimi plánoval udělat. Liberecký kraj chce předejít povodním a půdní erozi. Hejtmanství nechá v téměř 40 obcích prověřit rizika spojená s přívalovými dešti. Náměstek hejtmana Jiří Klapště by rád předešel neštěstím, která se často stanou během desítek minut.
4: Jednak tam je to posouzení z hlediska ohrožení obcí, ale i ta návrhová část, kdyby měla vlastně vypadnout, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
3: Liberecký kraj k prověření rizik dohnal případ z Dalešic na Jablonecku loni v květnu. Obec tehdy zaplavilo bahno z polí při přívalových deštích. Odborníci pak vytipovali více než 40 míst, především na Českolipsku a Semilsku, která živly ohrožují podobně. Zlín je městem výkopů. Druhá polovina roku začíná ve městě pro řidiče pěkně ostrou zkouškou nervů. Podle našeho zpravodaje Jana Čady je rozsah stavebních prací nebývalý. Honzo, dobré odpoledne.
5: Pěkný den přeji, sotva mírně, pomíjejí maxi horka, jsou tu maxi opravy na silnicích a nejenom na nich. Právě začíná náročná rekonstrukce 800-metrového úseku na výjezdu a příjezdu do města od A do Otrokovic na silnici první třídy číslo 49. Vypadá to na měsíc, na tekoucí asfalty, jakož i nervy, ale jako vždy to půjde, tedy pojede jedním pruhem. Jinak výstavby a opravy silnic, stejně tak křižovatek v centru i o kus dál. Rozkopáno jest jako snad nikdy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
3: Záchranáři ve Venezuele vytáhli ze sutin teprve 3letého chlapce, který pod troskami přežil neuvěřitelných 6 dní. Dítě objevili jordánští specialisté a jeho záchrana je v zemi považovaná za naprostý zázrak. Chlapec je podle lékařů v pořádku a aktuálně se zotavuje v nemocnici v Caracasu. Dvojce ničivých zemětřesení o síle až 7,5 stupně Richterovy škály zasáhla Venezuelu minulý týden a bilance je děsivá. Úřady hlásí přes 2000 mrtvých, 10 000 zraněných a desítky tisíc pohřešovaných. Na místě pomáhají týmy z celého světa, včetně těch z České republiky. A tato záchrana dává všem naději, že v troskách mohou stále najít živé lidi.
0: Posloucháte Radio Impuls, možná se chystáte autem do zahraničí, tak potom určitě poslouchejte dál, protože my nabídneme takový přehled průšvihů, které jsou za hranicemi hodně, hodně drahé. Tady je Honza Benešovský, dobré odpoledne, se mnou Petr Vuk.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádi.

0: hudbou z letní energie, kapela opět Radeček. Za chvilku si dáme oslavu deště, který mnohde padá na vyprahlou zem. Ozve se BJ Tomás, taky holky, teď ovšem míříme do provozu, kolony vidíme mimo jiné na D1 v okolí Brna, směrem na Vyškov i na Prahu. Detaily za 2 minuty.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vjezku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překladka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kolony sledujeme na D1 typicky v okolí Brna směrem na Vyškov i na Prahu. Přesouváme se na 109. km D1 trasa Praha-Brno.
2: Chtěl bych nahlásit padlej strom na D1 u benzínky Pávov směr Brno. Dávejte si pozor.
1: Ano, děkujeme moc. Krokem to jede na D5 v úseku mezi Loděnicí a Pražským okruhem směrem od Plzně. Důvodem je zácpa na Pražském okruhu mezi sjezdem z D5 a Ořechem směrem k Modleticím. Už 20 kilometrů měří kolona kamionu na D8. Na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem je to kvůli zúžení v Pražské Kbelské ulici, která od zítřka začne procházet rozsáhlou rekonstrukcí. Tak s tím počítejte a budeme rádi, když se ozvete do vysílání Rádia Impuls přes žlutou aplikaci anebo na 605 222 007. No a teď si pojďme zatančit v dešti. Po tom vyprahlém týdnu si myslím, že by to mohlo být parádní zážitek a nemůže být lepší písně. BJ Tomás na Impulzu.

0: posloucháte Radio Impuls. Chvíli už naskočí do našeho prázdninového kolotoče kapela No Name. A možná už si ji poslechnete v autě na cestě na zahraniční dovolenou, pak se vám taky bude hodit přehled přestupků, které jsou v cizině docela drahé, to je příspěvek, který zařadíme za pár minut. No a pak tady máme taky ty dva nové počítače, jablečné značky, o které hrajeme až do pátku. Ale to už bych příliš lezl do zelí Petrovi a Renatě, oni si to všechno doplní po 15. hodině. To všechno je prázdninový impuls.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Svět kolem nás.
1: Chybování na zahraničních silnicích je často snazší, než si mnohdy uvědomujeme. Některé státy nejenom, že přísněji hlídají rychlostní limity, ale často stanovují i pro nás neznámá pravidla. Jejich porušování pak mohou odměňovat drakonickými pokutami. A právě o tom je dnešní rozstřel z pravodajského webu iDnes.cz.
2: Ať už míříte na tury do hor nebo k moři, cesta dost možná povede přes krásné silnice v Rakousku. A aniž by to mnozí z nás tušili, na nich je zakázáno natáčet. Jak v rozstřelu upozorňuje dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0, výjimku nemá dopravní kamera ani telefon.
3: Samozřejmě se nesmí natáčet tou kamerou, ale zákaz platí i pro spolucestující. No. Spolucestující chce kochat panoramaty, natáčí si to je neopakovatelné, to si dám pak na síť. No tak se to bere, že to je GDPR, že tam jsou lidi, auta s registračními značkami, že to všechno natáčíte a že se to dá zneužít. Takže doporučuji opravdu to neskoušet. On vás totiž může nahlásit i nějaký jiný řidič nebo chodec, který si vás všimne.
2: Na co jsme u nás doma zvyklí a můžeme s tím za hranicemi narazit, to jsou taky online navigace s upozorňováním na radary.
3: Francouzi třeba říkají, my nemáme problém, když si uděláte seznam těch radarů, nebo když máte jenom oblast rámcově vymezenou, kde mohou být radary. Ale jakmile je tam konkrétní lokace těch radarů,
4: tak tam je problém.
3: 15 eur, včetně zabavení toho přístroje a podobně. Německé je zajímavé, že se nesmíte mít lokaci, kde přesně to je v tom mobilu, ale můžete mít seznam, kde to máte vypsaný.
2: České dopravní zákony jsou oproti zahraničí docela benevolentní. Jak se ale kolega Vladimír Vokál ve svém rozstřelu na zpravodajském iDnesu návodně ptá, existuje jedna zásadní výjimka.
4: Kde platí mimochodem absolutní zákaz alkoholu za volantem?
3: Tak to máme 4 země v rámci Unie, to jsme to my, jsou to Slováci, Maďaři, Rumuni.
2: Ve zbytku zemí je alkohol do několika desetin promile v krvi tolerovaný. Pravidlo je to ale zrádné, protože pokud v téhle toleranci způsobíte nehodu, máte na krku závažnou přitěžující okolnost a dost možná i odmítnutí pojišťovny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Klasika, Jakub Smolík v odpoledním programu, za chvilku Tereza Mašková a Marek Lambora. No a teď tady vítám už odpoledního pilota, jezdce Petra Brožíka, který je tady dnes bez pilotky, zdá se. Dobré odpoledne.
1: Pilotka dorazí, krásné dobré odpoledne, pulzáci.
0: Kopilotka přijde tady, no ano. Tak s čím přicházíš ty teď?
1: No tak i dneska se budeme krátce po 15. hodině vydávat do jednoho z roků, budeme hledat 18-leté z toho roku, víc tedy po 15. a jsme uprostřed pracovního týdne, přidáme další slovíčko, možná dvě, do té skládačky ve hře o notebooky pro muže a ženu, takže velká věc i dneska odpoledne tady na Impulzu.
0: Jenom chci oznámit, že kopilotka je tady, dobré odpoledne.
2: Dneska odpoledne, já jsem se musela vylít ze sandálů vodu, protože jsem procházela pršící silnicí a vodu jsem měla po kotníky.
0: Ale byla to taková oslava vlastně po tom vyprahlém týdnu, viď?
2: Já jsem si to užila, jo, naopak, jo, jo, a mně se to líbilo.
1: Jo, jo. Aspoň jednou za čas je potřeba si umýt nohy. Tak to měla zadarmo.
2: Škoda, že jsi nešla se mnou příště.
0: Takže takhle, odpolední program Rádia Impuls. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na silnice nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí. Ahoj.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 199. km překáží nepojízdné nákladní auto, zdržíte se od 203. km. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona od Loděnice od 8. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň se zdržíte od Vesce. V Praze v Blské ve směru do Holbětina už je nové dopravní omezení kvůli rekonstrukci a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 11. kilometru. Omezení vás zdrží na silnici 34 Sumpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Velké Býteše před Rousměrovem a překáží nepojízdný kombajn. Zdržíte se v obou směrech. Z Global Assistant, Lenka.
1: Děkujeme, ještě někdo?
3: Prosím o upozornění řidičů, aby si rozsvítili světla. Prší a není vidět, když mají pouze denní svícení.
1: Je to tak, no odvykli jsme, jen co je pravda. Čekáme na další informace, kdykoliv se můžete přihlásit, vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci anebo nám zavolejte na 605 222 007. Odpolední impuls.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádiu

0: se 2 minuty před 15. hodinou. Připravené jsou zprávy, přijde s nimi Honza Varga už za okamžik. Já jsem si myslel, že s tankováním už je to nějak v klidu na tu letní sezonu. Nakonec to vypadá, že ne. Víc ve zprávách. Další muzika bude potom Mandraže, Šrouby a Matice. Takže budeme šroubovat hezky. A co venku nás čeká v nejbližší době?
1: No tak zítřek, ten bude většinou polojasný, sem tam ještě ale může zapršet. Naměříme 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
0: Takže ochlazení se zas tak nekoná. Já jsem myslel, že se nadýchneme, asi ne ještě.
1: No, na Moravě se nenadýchnou vůbec, protože zatímco třeba teď je v Praze 20 stupňů, v Brně je 34 a Makina nám píše na WhatsApp, že v Otrokovicích mají 35,5 stupňů.
0: Tak to ještě dojíždí, to je pravda. Když jsme u těch číslovek, rok, do kterého půjdeme.
1: Dnes budeme vzpomínat na rok 1983.
0: A 18leté z toho roku, nebo i mladší, starší.
1: Vymýšlejte.
0: Uvítáme ve vysílání ve formě vašich příběhů a vzpomínek. Těšíme se už za okamžik, krátce po 15. hodině. Za minutu 3.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede poštovský pán.
3: A rodina umí podržet.
7: Mohli bychom vám pomoct my?
8: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
5: Pobavit se.
9: To není možný.
3: Máte rádi Kláru?
5: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
10: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
9: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
3: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Soud rozhodoval o státních penězích pro kraje, stropy pohonných hmot jdou opět nahoru a sněmovna okleštila prezidentovi pravomoce. Zprávy v 15 hodin má Honza Varga.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Malé balíčky z Číny jsou ode dneška pod clem. Jde o unijní opatření, které cílí hlavně na zboží z populárních online tržišť, jako je Temu. Paušální clo 3 eura platí pro zásilky z mimounijních zemí s deklarovanou hodnotou do 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3600 korun. Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška v našem vysílání řekl, že opatření je to správné. Otázkou ale podle něho zůstává, kdo ve finále clo zaplatí.
13: Protože dneska víme, že dopravu platí za zákazníky, dotuje jí, třeba bude takhle platit to co. A nebo je tady druhá varianta, přičte to prostě k té hodnotě, k té zásilky, to znamená vypočítá, máte tady 3 celní položky, takže platíte 9 eur. A v tom případě by potom platilo, že se to zákazníkům prodraží.
11: Zavedení cla má několik důvodů, třeba omezení nekalé hospodářské soutěže vůči prodejcům z Evropské unie nebo omezení přílivu levného zboží. Loni hlavně z Asie do Česka doputovalo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 euro. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoli soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Ceny benzínu a nafty na pumpách od zítřka opět povyskočí. Stát totiž znovu posunul cenové stropy. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zdraží benzín o 8 haléřů na maximálních 40 korun a 64 haléřů za litr. Nafta pak půjde nahoru o 13 haléřů a pumpaři ji budou moci prodávat nejvýše za 36,74 za litr. Vláda v pondělí tuto regulaci prodloužila zatím do 19. července. Stát stropy počítá z velkoobchodních cen a pumpám nechává marži maximálně 3 koruny na litr. Podle analytiků sice opatření zabránilo cenovým šokům, ale paliva by v posledních týdnech zlevňovala i bez něj. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna dnes schválila změnu zákona, podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přejde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydává pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostane k posouzení Senát. Ode dneška na celém Slovensku platí jednotná jízdenka v dopravě. Stát spouští velkou novinku, která změní cestování napříč městskou hromadnou dopravou, vlaky a autobusy. Jednotná národní integrovaná jízdenka má zvýšit komfort cestování i ušetřit čas pasažérům.
9: Ide o zásadnú novinku pre cestujúcich, ktorí si už nebudú musieť kupovať zvlášť lístky na vlak, autobus či MHD, ale všetko dostanú naraz. Jednotný lístok si kúpia cez mobilnú aplikáciu, ktorej si naplánujú celú trasu od bodu A do bodu B. Vypočítanú sumu zaplatia a s digitálnym lístkom môžu cestovať po celom Slovensku. Národný integrovaný lístok si môžu ľudia zakúpiť aj v stánku, automate alebo prostredníctvom SMS-ky. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: 4 minúty po 15. hodine sú za námi zprávy s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. S vámi odteď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat dnes na rok 1983, už za chvíli.
0: Teď ale pojďme utahovat šrouby a matice a mandraže na Impulzu.
12: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 12 hodin 7 minut, odpolední impuls a pojďme zase s vámi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Pojďte s námi vzpomínat, jsme v roce 1983 a vyplnoletí, to znamená, že letos vám je nebo bude 61. Kde a jak jste v tu dobu žili, jak jste trávili volno, jaká byla tehdy móda, byli jste na vojně, co jste tam zažili, pamatujete si to? Napište nám o tom na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Návrat do roku 1983 a tehdy v Teplicích vznikla rocková kapela Kabát.
2: Musíme říct, že ještě bez Pepy Vojtka, ten se připojil o chvilku později. No a do Československa dorazil populární Mončičák, plyšová hračka, která se stala fenoménem. Já ji strašně chtěla a nikdy se mi nedostala.
0: Já jsem ho dostal, strašně jsem ho chtěl taky, ale nebylo jednoduché ho sehnat.
2: Jasně.
0: Byly fronty, pořadníky, jo, takže na několikátý pokus jsme vystáli s mámou frontu v hračkách. A měl svýho Mončičáka, který byl opravdu za zásluhy. Na atletickém mítinku v německém Mnichově zaběhla v roce 1983 Jarmila Kratochvílová světový rekord na trati 800 metrů a dodnes ho nikdo nepřekonal.
3: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
4: Najednou přilít trenér odkud si a říká, hele, ty jsi zaběhla světový rekord. A já říkám, opravdu, teď já ještě mu říkám, hele, já si myslím, že jsem mohla běžet i rychlejc. No a takhle jsem zaběhla světový rekord.
0: Tohle je prostě záhada. Já jsem nedávno slyšel rozhovor s Jarmilou Kratochvílovou. Bylo to u příležitosti jejich narozenin. A už i Jarmila by sama byla ráda, aby někdo prostě přeběh v podstatě. Jo?
2: Ono že... už se to blíží, ono už se to blíží. Možná letošní léto by mohl padnout. Je na to připravená.
0: Jo.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No a vlastně taková symbolická písnička, když mluvíme o rychlé Jarmile Kratochvílové, Hana Zagorová zpívala Spěchám.
5: Spěchám, přesto nějak víc a víc, mám v sobě okamžiky, kdy mám...
0: No, ta manka zpívala Pár minut spoždím mám, což jako samozřejmě v těch disciplínách kolem toho běhu, tak tam se hraje sekundy, setiny, tisíciny možná. Ale bezvadná věc od Hanky. Další krásné spojení se uskutečnilo v roce 1983. Paul McCartney a Michael Jackson společně naspívali Say, Say,

0: Některé písničky mě fakt míjaly, tuhle neznám.
1: Jako dvě takovéhle persony světové hudební scény.
0: No. Takhle. Já jsem rozhodně poslouchala víc český, takže znám další z roku 1983. Jiří Korn, Hotel Ritz, jasná věc.
2: Ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do Hotelu Ritz.
1: No, českého to předělávka samozřejmě. Z originálu Pattern on the Ritz. Ale aspoň jsme si to zpívali česky. Tak nám dejte vědět, jak je to bylo, pokud vám v roce 83 bylo 18 nebo méně, více, co si kdo pamatujete z toho roku. Čekáme na vaše příběhy, vzpomínky na našem WhatsAppu číslo 605 222 007. Buď to napište, anebo prostě namluvte jako hlasovou zprávu, přidržíte ten mikrofonek na tom WhatsAppu. A v roce 1983 se ještě přidržíme muzikou, protože v té době s touhle skvělou věcí I'm Still Standing přišel Elton John. Tady je

0: hodin, plus minuta před čtvrt na čtyři, 4-kilometrová šňůra na D1 kvůli poruše a překážce. Více v dopravě 007 už je za 3 minuty, ale máme taky další muziku. Iveta Bartošová, Letní déšť, už za pár minut v našem vysílání.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ji zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A právě teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Asi 4 kilometry měří kolona na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 199. kilometru totiž překáží porouchané auto. D1 se ucpává ještě mezi exity 178 a 196 u Brna směrem z Prahy na Vyškov. Další kolony sledujeme na průtahu Náchodem na silnici 33 v obou směrech, nebo taky mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Komorovic. Krokem to jede teď i na D10 u Mladé Boleslavy směrem z Prahy na Turnov a několika kilometrové šňůry kamionu vidíme na plzeňské D5 před Prahou, stejně jako na D8 na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. A zdaleka to nemusí být všechno, a tak nám dejte vědět o případných kolonách, nehodách, potížích, překážkách. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to nalovte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem i v letním dešti s Ivetou Bartošovou.
4: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Jsme Impuls, 15.22, aktuální čas, další muzika už za chvilku, ale teď se pojďme opět vracet.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Pěkně jste se rozparádili s těmi vašimi vzpomínkami na WhatsAppu. Napsala nám Iva, vzpomín máme na rok 1983. Pro mě je to doba plísňáčů. Vyráběli jsme se doma, stačilo staré džíny pocákat savem. Potvrzuju, taky jsem to nedělala.
0: No jo, vlastně jsem úplně zapomněl na ten postup, jak nás to tehdy donutilo být kreativní. Jasně. A co všechno jsme nevymysleli. Ozvala se i Magda, v roce 1983 se mi v prosinci narodila první dcera. Bylo to ve staré porodnici v Brně, kde byl porodní sál ve dvoře. Novorozenci se přenášeli na oddělení přes dvůr a protože byla velká zima, bála jsem se, že dcera zmrzne.
2: No, tak to by dneska jako, no to by, to by mohli zkusit doktoři nosit děti přes
0: dvůr. A jsme byli zocelení.
2: To je pravda na druhou stranu. Pavel ten si vzpomněl, že si v roce 1983, na který dnes vzpomínáme, udělal předvojenský řidičák skupiny C a stálo ho to 301 korun.
0: No, dneska je to za 30 tisíc.
2: Tak.
0: V tom roce mi bylo 8 a mončičáka jsem dostala k narozeninám, píše Iva. To jsme u těch mončičáků. My jsme se ještě s Rančou tady bavili ve studiu, že tady já jsem měl to štěstí, že jsem měl mončičáka, ale nešlo si vybírat jako dneska, jo. Tak na mě vyšel růžový, to měl růžový.
2: Ale byl jsi za něj rád, protože jsi měl mončičáka, jasně. Petr z Plzně napsal, že rok 1983 byl super rok, protože mu bylo 18, odmaturoval, poznal taky bezva ženu, je s ní dodnes, mají dvě dcery a dvě vnoučata. Samozřejmě vzpomíná na tu dobu, že se chodilo nakupovat do Tuzexu, motorky byly javy, jasně, rok 83, to tomu patřilo.
0: Možná tak nějak kolem toho roku 83 a dále si vybavuju Simpson, ale k tomu se možná ještě dostaneme v budoucnu. Tehdy nás v televizi taky bavil seriál Létající Čestmír, který v roce 1983 natočil Václav Vorlíček a takhle tehdy seriál začínal.

0: bezvadná věc. Tam bylo spousta těch různých kytek a podle toho, ke které si zčichla, si měla tu vlastnost nebo něco.
1: Super,
0: a to jsem taky nějakou tu kytku chtěl. Nechtěl jsem tu lítací, ale myslím, nevím, co tam bylo ještě jedna, že jsi na všechno věděla, nebo...
1: Taky, šlo, jasně, něco. Cokoliv, pak jsi byl menší, nebo větší,
0: různě. To je rok 1983. A co vy si pamatujete? Napište náš WhatsApp 605 222 007 a nebo to prostě namluvte jako zprávu a na ty vaše emoce a vzpomínky se těšíme.
2: Když nám bylo 18...

0: za chvíli dokončíme vaše návraty do roku 1983 s postřehy a vzpomínkami. Říká se, že pravda je ve víně, ale vždycky až na dně uvidíme, co tam najde Lucka Vondráčková, protože si dáme vzkaz v láhvi už za chvilkou na Impulzu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: News, 15.37, aktuální čas. Vzpomínání návrat do roku 1983 dokončíme taky bezvadnou českou muzikou, ale teď je vaše příběhy.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: My jsme v souvislosti s tím rokem 1983, na který dnes vzpomínáme, mluvili o motorce Java z té doby a na WhatsApp se ozval Richie. On si pamatuje, že tehdy byl i Simpson, o tom jsme taky mluvili.
0: Jo.
2: Cestovní přístál 5000 korun, Enduro 7000 a byly zelený a stříbrný, to je fakt.
0: No hele, to byl luxus NDR tenkrát, jo, to byl sen všech. Vzpomínali jsme taky na mončičáky, jak jsme po nich toužili. Tom nám napsal, že on mončičáka nechtěl, ale chtěl vzduchovku, bylo mu 8 let, dostal jí pak o 2 roky později.
2: No jo, tak takový ty klučičí věc. To mě překvapilo, že ty jsi chtěl mončičáka, a ne vzduchovku.
0: No vidíš, tak jo, člověk se vyvíjí.
2: Jsi se vyvinul, ano. Jitce, té bylo v roce 1983. 18, nechala si udělat pas a vyrazila do Budapešti na nákup oblečení, konkrétně mrkváčů a triček s netopířími rukávy. Jitko, já jsem se vrátila v čase. Netopíří rukávy bylo, že vlastně od tady od dlaní, to bylo vlastně takový rozšíření, jo, a když si dala ruce nahoru, vypadal si opravdu jako netopír. To tehdy nebylo, mě to šila mamka takovýhle Alenky.
0: No a k tomu ty mrkváče, to musela být dokonalost sama. Míla, to byl vám fakt skvělý rok. Stala jsem se držitelkou řidičáku na auto, odmaturovala, přišla o panenství, nastoupila na nástavbu a tím začal dvouletý nepřetržitý mejdan. Žádný další rok už nebyl tak wow.
2: No tak to je krásný.
0: že žádný další rok už se pamatuju.
2: Šárka, ta si vzpomněla na lyžák, byla v 7. třídě v tom roce 83 se třídou v Krkonoších. Dodnes si pamatuje básničku, kterou složili s holkami. Já, ona je docela dlouhá, tak přišla aspoň kousek. Naše chatka Stalingradka má moc malou lyžárnu, lyže se tam těžko vejdou, musím je dát na stranu. Stalingradka už asi taky dneska neexistuje.
0: To je dobrý. Tak super, skvělé vaše vzpomínky, díky za to. Zase zítra se vypravíme do dalšího roku. Dnešní 1983 uzavřeme českou muzikou. Dalibor Janda tehdy přišel s jahodovým koktejlem.
2: Jasně, ten ho vystřelil úplně do výšin.
0: A bezvadná věc, tak si to dáme teď.
1: Když nám bylo 18,

0: Za chvilku na Impulzu další muzika. Marek Ztracený, Ztrácíš. Dáme si jednu bezvadnou letní od Westlife. Určitě chvilku počkejte. Sledujeme silnice, problémy jsou na ústecké dálnici na příjezdu do Prahy a známe taky důvod koliny na dálnici u Mladé Boleslavy. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a máme pro vás bezvadnou věc, nebo pokračování bezvadné věci. Hra Halo tady Impulzovi je zpátky, po té krátké pauzice startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se registrovat. Udělat to můžete na webu Impulzu www.impuls.cz v naší žluté aplikaci anebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109 a až vám bude zvonit telefon, musíte stejně jako vždycky za ty roky, je to pořád stejné, říct bez zaváhání jediné správné výhelní heslo. Halo, tady Impulzovi.
1: To je všechno pravda, ale pozor, letos v létě navíc přidáváme jednu novinku. Když totiž řeknete to správné heslo, vyhrajete základních 10 000 korun a potom se můžete rozhodnout, jestli budete chtít riskovat. Moderátoři vám totiž mohou položit i bonusovou otázku z našich českých prázdnin, kam vás letos bereme. Když odpovíte správně, tak se výhra zdvojnásobí na 20 000, ale když ne, neodnesete si nic, takže musíte přemýšlet 10 nebo zkusit a mít 20 a nebo přijít o všechno. První volání proběhne už v úterý 7. července, tak se registrujte a hrajte s námi.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně 3:15 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci z Global Assistance připomínají několika kilometrovou kolonu kamionů na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Řidička Aja hlásí problémy na ústecké dálnici na příjezdu do Prahy. Ajo, jsme rádi, že se slyšíme, jak to tam vypadá.
2: D8 ve směru od Ústí na Prahu se štosuje kolona už od 14.5. kilometru. Je potom celá D8 víceméně jedno velké parkoviště, základní vozidel, tak pevné nervy.
1: Bezva, přejeme taky díky za to info. Ještě doplním, že důvodem kolony na ústecké D8 před Prahou je zúžení v Kbelské ulici, která se od zítřka bude rekonstruovat ve velkém. Problémy pokračují taky na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku mezi Lodinicí a Ořechem směrem od D5 k D1. Známe taky důvod kolony na dálnici u Mladé Boleslavy. Díváme se tam očima naší dopravní parťačky.
3: Dálnice D10 směr Turnov před posledním sjezdem na centru Mladá Boleslav, dopravní nehoda.
1: Díky za to info, včas zabrzděte, vyhněte se, ať se nic dalšího nestane. Míříme mezi Olomouc a Přerov na silnici 55. Kdo je tam, co se tam děje?
4: Zdraví Grizzly, za obcí Kokory, směr na Olomouc, na silnici číslo 55, hned za obcí je havárka 3 aut, jsou tam všechny záchranné složky, i vrtulník, je to tam jednosměrný provoz.
1: Super, díky za to info, dávejte pozor i v tom počasí, přívalových srážkách, bouřkách a tak dále. Všichni víme, jak se máme chovat. Dejte vědět, jestli víte o něčem dalším, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com. Žijeme muzikou i v létě na rádi.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Někdy lidem zbyde jenom víra, co se ztrácí při pohledu na svět. A milovaný lidi mizí v černých dírách. A někdo doufá, že se potkají cestou naspět.

0: Dopolední impuls za minutu 4 Honza Varga přináší zprávy, co se stalo v Mexiku, se dozvíte už za okamžik. Čeká nás taky další bezvadná česká muzika, Eva Farná, Boží mlejny. A to, co nám svatý Petr sešle na zítřek, to ví Renča.
1: Tak pokud to klapne, tak zítřek bude většinou polojasný. Sem tam, ale ještě může i zapršet a naměříme 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě tam může být ještě až 29.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
5: Skoro třetina protidrogových expertů končí. Řidiči z Německa musí na rozvadově počítat, co mezi nimi při oslavách v Mexiku zemřeli 3 lidé. Je 16 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda ode dneška oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo, včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k včerejšímu dni. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije fungující nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí, experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, ale na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnanců navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách podle toho, jak nový systém bude fungovat. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají první omezení. Detaily má pro Rádio Impuls Patrik Pašek z technické zprávy komunikací.
6: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
5: Řidiče projíždějící Prahou čekají v Kbelské ulici zácpy, měli by počítat se zdržením. Kbelská plní roli provizorní severovýchodní části městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Protože v této části Prahy stále chybí dokončený vnější okruh, veškerá transitní i vnitroměstská doprava se přelévá právě sem. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž ode dneška uzavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Pokračují tam rekonstrukční práce. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí. Po kompletním dokončení tady vznikne vůbec největší dálniční parkoviště v Česku, které nabídne přes 300 míst pro kamiony, nové infocentrum se sprchami, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Na Karlovarsku zavřeli klíčovou cyklostezku podél Ohře. Po liácích a bouřkách jsou v úseku mezi Starým sedlem a Loktem nestabilní skalní bloky. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty přitom není jasné, jak dlouho úklid potrvá. Hezký den, Dušane.
7: Zdravím od Ohře, kde je cyklostezka Kloky nejen o prázdninách důležitou spojnicí. Kameny, co sem liáky a bouřky splavily, už jsou sice pryč, ale co bude dál, zatím nikdo neví. Skalní blok, pod kterým trasa od Starého sedla vede, totiž může být nestabilní. Počkat se tak musí, co řeknou geologové. A právě to je problém. Pozemky kolem mají několik vlastníků, kteří s průzkumem a následným zabezpečením budou muset souhlasit. Karlovarský kraj nicméně věří, že všechno vyjde a cyklostezka u Ohře bude zase brzy v provozu. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: S Impulzem na fotbal.
5: Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdili, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti. Euforii fanoušků tam vystřídali záchranáři oživující lidi přímo na zemi. Starostka města už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. Zprávy končí, s vámi jsou dál Renča s Petrem.
0: No, 4 minuty po 16. hodině, tak pojďme. 3, 4.
1: Hodně štěstí, zdraví, jsme se nedomluvili.
5: Dobře domluvili. Tak jsem dostal aspoň obě dvě na jednou. Děkuji vám, kolegové.
0: Sás Honza Varga má dneska narozeniny, tak přejeme Honzíku všechno nejlepší. Všechno mnoho nejlepší. Dobrých zpráv.
5: A... cením si toho, udělali jste mi radost.
1: Tak my jsme rádi, že tě těšit. Máme tady.
5: A hezké odpoledne všem, já se teda loučím pro dnešek doslavit.
1: Tak jo, super.
0: Všechno nejlepší.
1: Užij si to. Ahoj.
0: Happy birthday. Tak s vámi nadále Petr Bružík.
1: A Renata Kuková.
0: A Eva Farná pro vás. Boží mlejny právě teď.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Puls, za chvíli zase česká muzika. Činasky a jejich selhání. Bezvadná věc, nová záležitost počátku roku nebo konce loňského. Sledujeme také aktuální silnice. Problémy jsou na D1 v úseku Ostrovačice Brno anebo na silnici 35. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty. A pozor, my pro vás něco máme. Vyhrajte nový MacBook Neo od Planea. Krásný notebook od Apple za necelých 17 000, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: No, já musím říct, že máme ty notebooky dva. Budeme o ně hrát v pátek, skládáme větu, která bude kompletní právě v pátek. A dva jsou proto, že růžový máme pro dámy a modrý máme pro pány.
0: Bude to krásné, bude vám to slušet. Už část věty z pondělka a z úterka znáte. Dneska přidáme další slůvko, možná dvě, tak dál poslouchejte.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Je čtvrt na pět a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustý provoz máme hlášený z D1 z úseku Ostrovačice Brno, a to ve směru z Prahy. Kvůli zúžení se vleče doprava na průtahu Libercem na silnici 35 z obou stran. Další kolonu čekejte před Hodkovicemi nad Mohelkou směrem z Liberce na Turnov. Další kolony pozorujeme na příjezdu do Prahy od Rozvadova, a to v úseku Loděnice Rudná Ořech směrem od D5 na brněnskou D1. V Praze chystají generální opravu k Belské ulice. Kvůli tomu se tady jezdí v omezeném režimu. Práce začnou naplno od zítřka. V návaznosti na to už je 20-kilometrová kolona kamionů na příjezdu do Prahy po ústecké D8. Dopravní peklo v Belské pomaličku začíná. Ještě máme od posluchačky hlášenou dopravní nehodu na D5 45. kilometr na Prahu. Dvě nehody za sebou. Jezdíte tam pozorně, zřejmě tam došlo ke smyku v případě jedné z těch nehod kvůli počasí. Zapojte se taky. Buď zavolejte 605 222 007 anebo to velice pohodlně namluvte do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi A. Šťastnou cestu s Impulzem, ty taky činasky a jejich selání.

0: páteční finále. Vyhrajte nový MacBook Neo od Planea, krásný notebook od Apple za necelých 17 000, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si už teď celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: No, má to jenom takovou jednu záhadnost, že vy musíte vlastně s námi hrát už od pondělka, protože každý den vám servírujeme jednu část té finální výherní věty, která vám pak může v pátek zaručit buď růžový nebo modrý notebook od Planea, a jak říkám, nesmí chybět žádné slovíčko.
0: No, musí to být napětí, protože to, co právě jsi říkala, naservírujeme, tak ty krásky, buď modrý MacBook Neo nebo růžový MacBook Neo, tak to stojí za to prostě.
1: No,
0: a my už jsme
1: středa.
0: V pondělí a v úterý dali nějaká slůvka do té věty. Dneska bychom měli dát další.
1: Takže už nebo?
0: Takže... No, já nevím, ale mluvil jsem o tom, že by to mělo být napětí, tak ještě chvilku.
1: Ještě budeme napínat. Tak si ještě, nachystejte si papír, telefon nebo kalendář, kam si ta slovíčka píšete.
0: Puste nahrávání.
1: Přesně, ať tu větu správně složíte a v pátek nám ji pěkně tady předestřete.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls, Petr a Renata, Impuls věc krabička, připravena hned po nás Hanka Zagorová a biograf Láska. No a velká věc, vyhrajte nový MacBook Neo od Planea. Krásný notebook od Apple za necelých 17 000, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si celou nabídku produktů Apple už teď na www.planeo.cz.
1: Je to tak, Apple může být krásný a levný a koupit ho můžete v Planeo, anebo získat u nás na Impulzu, tady u nás odpoledně s Petrem. My vás lákáme vlastně už od pondělí, protože skládáme výherní větu.
0: Tak a pro... Dva z vás, protože máme pro muže i ženy část toho, ne že bychom ten čas řezali na půl, ale pro ženy máme krásný růžový a pro muže máme úžasný modrý MacBook Neo.
1: Když jsem ale mluvila o té výherní větě, jak jsem říkala, začali jsme v pondělí, už jste si nějaká slovíčka zapisovali, pondělí a úterý máme za sebou a je tady středeční slovo do výherní věty, kterou nám budete psát v pátek.
0: A my to slovo teď řekneme, to slovo zní
1: mají.
0: Prostě mají.
1: Mají, jasně.
0: Takže přepište si do větičky mají.
1: Mají, je to jenom část. Všechno budeme chtít potom slyšet až v pátek, pak budeme losovat z těch správných odpovědí. Každá desátá správná odpověď od ženy a desátá správná odpověď od muže vyhrává.
0: Další slovíčko zase zítra.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: štěstí.
1: První impuls, to je samá láska, za chvilku třeba Petr Nať. Láska je tu s vámi. My máme aktuální informace i ze silnic. Problémy jsou na D1 u Brna kvůli nehodě. Stejný problém, nehoda a komplikace jsou teď na D10. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a právě léto, prázdniny, to je období lásky nejenom jako mezi partnery, ale třeba lásky k nějakému kraji, k místnímu jídlu, ke specialitám a tak dále. A i proto my jsme přichystali české prázdniny na Impulzu.
2: Přesně tam, tak my vás vezmeme právě na ta zajímavá místa, která se pojí s tím, co se tam vyrábí, co tam mají pěkného, co tam mají dobrého, jak o tom mluvil Petr, protože máme Česko rádi, tak si ho zkrátka chceme připomenout tím, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné, nebo kteří slavní rodáci se v nich třeba narodili. A tento týden máme kolegu Tomáše Kabáta v jižních Čechách a je to radost poslouchat.
1: No nádhera, tipy na výlety, na to, co vidět, zažít a právě taky ochutnat. A nebude to jenom tento týden, celé prázdniny s námi můžete vysílat, zažít české prázdniny z různých krajů. Tak prostě poslouchejte, buďte ho u toho a budeme rádi.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a že se toho děje. Problémy pokračují na D1 u Brna. Kvůli nehodě ve zúžení se vleče doprava mezi kilometry 181 a 196 směrem z Prahy na Moravu. Řidiči tady popojíždějí v trhaných kolonách. Další havárka brzdí dopravu na D10 u Mladé Boleslavy směrem z Prahy na Turnov. Místo můžete objet přes Mladou Boleslav bez Děčín. Asi kilometr a půl teď měří kolona na trase z Turnova do Hrádku nad Nisou v Liberci. Důvodem je tady zúžení na silnici číslo 35. Několika kilometrová nesouvislá kolona je na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem po D8. Na vině je zúžení v pražské Kbelské ulici. Zítra ráno tu totiž začíná generální rekonstrukce vozovky. Na Kbelské práce potrvají asi měsíc a půl. Šňůru kamionu vidíme na plzeňské D5 před Prahou. Kolony pak pokračují na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. A přímo v hlavním městě narazíme na velký počet kolon, ucpávají se hlavní trasy, hlásí profíci z Global Assistance. Vy můžete hlásit také a budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to namluvte jako vzkaz do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu a návrat s Impulzem.

0: Puls, za 2:17. Jiřinka Součková připravuje zprávy. Po těch vedrech trošku divoké počasí způsobuje problémy v dopravě. Co se děje, to se dozvíte už za chvilku. Pak bude, když jsem u té divokosti, tak divoký byl a čmelák, další česká muzika na začátek příští hodiny. No a více o počasí na další den a dál ví taky Renča.
1: Tak nemělo by to být už tak divoké, aspoň pro tuto chvíli, co říkají meteorologové, protože zítřek bude většinou polojasný, sem tam ještě může zapršet. Naměříme 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů, ale dneska, jak si říkal, to divočina je, protože zatímco v Praze mi ukazuje na mobilu teploměr 20 stupňů, tak Tomáš ze Zlína nám poslal fotku z auta, kde mu teploměr ukazuje 40,5 stupně. To ano, je dost.
0: No, než to vytlačí trošku ten
1: Jde to pomalu. Tak
0: to potrvá. Ale už o víkendu vyvětráme z domů a z bytů to vedro, protože budou chladné noci, relativně bude se krásně spát. A pro ty, kteří by se chtěli vychladit ještě více, tak s ohledem na datum, dneska je 1. července, tak přesně za půl roku bude 1. ledna.
1: Jo, takhle, že se máme těšit, že se jako ochladíme. Takhle, Jiřinka tady už kroutí hlavou, já taky, ale já už jsem si zvykla, jo. On mi prostě ještě nezačalo léto, on už mluvil o Vánocích. Takže to, že má Petr nový rok, no dobře. Pojďme dál, za chvilku jsou tady Velikonoce.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
4: Halo, tady Impulzory.
3: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: Stromy na trati zastavili provoz na Jihlavsku. Vláda dál brání prezidentovi v práci. Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí kvůli tomu vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem. České dráhy předpokládají, že provoz se v úseku obnoví ve 23 hodin. Dopravce některé vlaky odřekl, u jiných zavedl náhradní autobusovou dopravu. Popadané stromy komplikují i provoz na silnicích. Hasiči jen do dnešního poledne odstraňovali stromy na asi 70 místech. Andrej Babiš odmítá spolupráci s prezidentem. Premiér podle svých slov nevidí důvod ke schůzce s hlavou státu, k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to Petru Pavlovi napsal v dopisu. Prezident dnes deníku CZ řekl, že premiérovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy včera. Babiš ale odmítl, protože z jeho pohledu je vše rozhodnuté. Prezident deníku také prozradil, že mu Babišova vláda neschválila mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře a drasticky mu osekala doprovod. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit NATO určitě dostane. Dvěma řidičům hrozí pokuta za zneužití záchranářské uličky. Stalo se na dálnici D1. U Hladkých Životic na Novojičínsku předjížděli kolonu před místem dopravní nehody a zablokovali průjezd sanitce.
10: Motoristům, kteří na jiné ohledy neberou, teď hrozí pokuta do výše 5000 korun. Postarali se o to policisté, kteří zasahovali u dubnové nehody na D1 ve směru na Ostravu. Tam se srazilo osobní a nákladní auto a byl tam zraněný člověk. Policisté varují, nejde jen o porušení dopravních předpisů, ale o životy a zdraví lidí. Pokud někdo nerespektuje záchranářskou uličku, může zdržet nejen sanitky, ale i auta policistů, kteří potřebují na místě nehody řídit dopravu, aby nedošlo k dalším kolizím. Eva Panošová, Rádio Impuls, Novojičínsko.
8: České prázdniny s rádiem Impuls představují i lokální výrobky. Celý tento týden trávíme v Jihočeském kraji. Náš reportér Tomáš Kabát se proto zastavil i ve městě Keramiky v Bechyni. S hrnčířem Jakubem Kabátem si povídal právě i o místní tradici tohoto řemesla.
4: Bechyně je keramické město, takže tady je ta historie opravdu bohatá a dávná, ale když to mám jako rodinnou historii, tak třeba už můj děda vystudoval tady keramickou školu v Bechyni jako kamnář. Později byl vedoucí výroby tady na Jice, kde se vyrábí sanitární keramika, jako záchody, umyvadla a takový. Táta můj má taky keramickou školu, tady bych jim studovanou, já taky a moje manželka taky. Dcera na ní teď dělá přijímačky, udělala, ale bude se věnovat asi něčemu jinému.
11: Jezdíte třeba i na nějaké trhy, nebo snažíte se to rozdistribuovat dále?
4: Jezdíme hodně na trhy, teď už máme tady tenhle obchod, budujeme nový, který budeme za 14 dní zhruba otvírat a jinak jezdíme po trhách, jak vánoční, tak různý po republice Beroun samozřejmě, keramický trhy tady v Bechyni, který budou víkend 24-25 teďkom v červenci.
11: Odpovídal Jakub Kabát, díky za rozhovor, nashledanou.
4: Já vám taky děkuji, mějte se, hezký den.
11: A z keramické Bechyně se loučí Tomáš Kabát.
8: A Wimbledon závěrem. Karolína Muchová v Londýně postoupila do třetího kola. 29-letá česká tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v All England Clubu 6-3 a 6-2. O postup do třetího kola dnes zabojuje ještě Barbora Krejčíková, ta každou chvílí vyzve Miru Andrejevovou z Ruska a za zhruba čtvrt hodiny v českém souboji proti sobě nastoupí Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková.
0: 4:17, aktuální čas, zprávy s Jiřinkou Součkovou. Za námi, vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Brodí.
12: Renata Kuková, včera jsme probírali módu na Wimbledonu, dneska si vezmeme na paškál Formule 1.
0: Dobrá, už to tady bzučí, to je Čmelák a divoký byl tady na Impulzu.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, 3:45. Za chvilku zase česká muzika v podání té krásné růžovovlásky Teresky Maškové. Hořko-sladký valčík si dáme. Dáme si také aktuální dopravu ještě předtím. Několika kilometrová kolona hlavně kamionů je na ústecké D8. Co se tam děje a proč? To si řekneme v dopravě 007 už za 3,5 minuty. No a celou dobu je tady i moje sportačka Renča. Tak co se nám děje ve světě sportovců a sportovkyň?
1: No tak, když jsme včera probírali módu na Wimbledonu, kde jsme říkali, že tady vlastně ryze bílá, že tak se to prostě hodí u těch tenistů a tenistek. Tak tento týden se mimochodem ve Velké Británii jede Formule 1 na okruhu v Silverstoneu, takže vlastně Británie je živo. A vypadá to, že Lewis Hamilton se na domácí trati vymodí víc než kdy jindy.
0: Jako zachytila... jak, že bude mít nějakou kombinézu zvláštní nebo co?
1: No, zvláštní, tak musí to být vlastně, aby to odpovídalo všem regulím, ale on opravdu tu žlutou, kterou používá, protože má žlutou helmu, žluté boty, když já nevím, je civilně, tak má žlutou šiltovku, tak to ještě víc vytunil, všechno bude ještě víc žlutý a navíc sociální sítě teď žijí tím, že má takové jako žluté rukavice a oni opravdu takhle, nic proti, ale vypadají fakt šíleně. Já když jsem to věděla, jsem si říkala, já je mám doma taky, já s nima uklízím, takový ty gumový rukavice
0: na úklid. Taky, ano, to vypadá jak někde z prodejny pracovních pomůcek, jo, nebo uklidových pomůcek.
1: Přesně, no tak takhle bude vypadat Lewis Hamilton a samozřejmě už si z toho dělají právě i čtenáři a legraci a různě AI už ho nakombinovali k tomu, že je tam u toho dřezu s tím nádobím. Jo? Takže můžeme se těšit, jak to bude vypadat. Uvidíme, jak štěstí to Lewis Hamiltonovi přinese. Jenom abych to vysvětlila, on je sedminásobný mistr světa, samozřejmě v barvách Ferrari a ta žlutá barva je jenom, nejenom jeho barva, ale je to právě barva, která se historicky k Ferrari váže, protože je to barva města Modena, odkud pochází Enzo Ferrari. A ten vzpínající kůň je právě proto vždycky na tom žlutém podkladu, na tom žlutém štítu, přestože Ferrari je červené. Jo, takže historická souvislost tam je. To, že rukavice vypadají jako pracovní, tak to už je jako asi míra vkusu.
0: Tak možná chtěl udělat právě jako zakladateli Enzo Ferrarimu dobře, protože v tom znaku ten černý koník je, tam je trošku té žluté jenom, jak ty auta dominují tou záři až jako rudou, že jo, vlastně.
1: Jasně.
0: Tak asi na to šel přes ty rukavice.
1: No dobré, ale škoda, že vypadají jako, že s nima jdeš mít to nádobí.
0: No ale zase, co by se na té výstroji dala, jo? Když by měl žlutý ponožky, to taky nikdo neuvidí. Třeba je má žlutý, to nevíme.
1: To je pravda, ale pořád mohly vypadat jako závodní rukavice. Já si pořád myslím, že vypadají jako na nádobí. Ale nic proti vkusu, držíme pěsti, uvidíme, jestli mu přinesou štěstí.
0: Tak Lewis Hamilton je třeba pomocník doma, tak to chtěl jako přemyslit.
1: A jo,
0: takhle.
1: On to vzal vlastně z domova, no. Dobrý.
0: V kůlně říkal, co tady máme ten úklid.
1: Jasně, než posekám dříví, vezmu si ty rukavky i na závod.
0: A jedu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
10: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
9: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka je právě teď. Hustý provoz čekejte na D1 před Brnem směrem z Prahy. Několika kilometrovou kolonu hlavně kamionů vidíme na ústecké D8 na příjezdu do Prahy. Na vině je zúžení v pražské Kbelské ulici. Od zítřka totiž proběhne kompletní rekonstrukce vozovky na Kbelské a už teď jsou tam přípravné práce. Hodně pomalu to jede na pražském okruhu v úseku Zličín Ořech na trase Ruzině Modletice. Tady jsou kolony prakticky každý všední den na známém místě. Kvůli tomu vázne doprava i na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Pražská jižní spojka má kolony tradičně před Barandovským mostem a taky v protisměru před Štěrboholy. Řidiče v Praze ale čekají teď zdlouhavé kolony na více místech, takže se obrňte trpělivostí. Dejte vědět i z těch problematických míst. Budeme rádi, buď zavolejte 605 222 007 anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a můžete si zpívat i s Terezou Maškovou. We'll

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás

0: Puls je 17.30, aktuální čas, aktuální muzika bude česká, už za chvilku Petr Kolář. Navzdory hříchům a taky dneska byli v akci naši radostní velvyslanci, Martina Kroa se ptala dětí na největší životní potěšení.
1: Tak já si myslím, že děti mají životní potěšení v tom, když nemusí s náma do školy, můžou jít spát v kolik chtějí, nebudí je rodiče ráno, že něco musí, to je dost velký potěšení. A no a když mají kámoše, ale dneska ti kámoši, já když jsem za synem přišla onehdy a on mi říká, já jsem ještě v 10, já jsem, nebo v 10, o půlnoci nespal, já jsem byl s kámošima a já kam si šel? A on někam ve hře. Jo, takže byl s kámošima ve hře.
0: Problém dnešní doby, no, že vlastně ani nemůžou jako nějak najít ty kámoše, anebo paradoxně, když je mají, tak sedí v parku na té lavičce.
1: A každý kouká do mobilu.
0: A všichni mají skloněný hlavy do těch telefonů.
1: Mně to přijde s tou hrou dobrý u toho počítače. Samozřejmě to nesmí přesáhnout nějakou jako magickou jako dlouhou dobu, ale mít kámoše jako ve hře, když musíš přemýšlet strategicky, já bych to úplně nezatracovala, ale někdy běžte ven.
0: Jo, taky jsou děti a děti, něco jiného pětileté, něco patnáctileté.
1: Jistě.
0: Jak to mají děti, to se dozvíme teda za chvilku.
1: Přesně.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls a připravená taky Impulzovec krabička, z ní už za chvilku vykoukne Lenka Filipová a její věnování. Kdyby bývaly děti šly do školy ještě v pondělí a v úterý, tak dneska by měli první den prázdnin, je 1. července. A my jsme se právě na ty jejich radosti v tomto směru zaměřili.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Naše expertka na radost Martina Korová právě pátrala mezi těmi mladšími. Co je vlastně jejich největší životní potěšení? Ptala se dětí.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Asi třeba chodit do přírody, do lesa. Tak. Je to tam takový hezký, taky uklidňující prostě.
5: Já mám rád chození ven s kamarády. Můžeme si různě povídat a baví mě to.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: Mě dělá radost to, že můžu být prostě s lidma, kteří jsou pro mě blízcí a který mám ráda. A hlavně mám radost z mýho jako života, že prostě žiju.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Věnování na Impulzu, další Česka už za chvilku, Olympik, já, jenom já. My sledujeme také aktuální dopravu, pomalý provoz, čekejte na D1. Problémy jsou i na D8 kvůli rekonstrukci k Belské, kde už jsou dopravní úpravy a zítra to všechno vypukne. Doprava 007 je tady za něco málo přes 2 minuty.
1: A jestli se plánujete už teď, protože je středa, víkend, ten tady bude cobidub, tak pro vás mám jeden tip. Nemusíte vlastně nic řešit, nemusíte nic organizovat, stačí naladit Impuls, protože my pro vás budeme mít víkendový živák. K českým prázdninám totiž neodmyslitelně patří živá muzika a protože na Impulzu českou muzikou žijeme, tak vám ten živák přivezeme už tuto sobotu od 8.
0: No jo, víkend s rádiem bude živý s živákem. Tentokrát nás čeká úžasné představení Jany Kirchner se svým koncertem z pražského Doupěte, takže ať už budete kdekoliv na rybách, aby mělo být ticho, dobře, tak potichoučku, a nebo u vody, a nebo doma jenom odpočívat, grilovat, tak k tomu všemu si můžete pustit víkendový Impuls a skvělou atmosféru toho živého koncertu báječné Jany Kirchner. Tuto sobotu od 8 u nás tady na Impulzu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: I teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalý provoz očekávejte na D1 před Brnem směrem z Prahy na Vyškov v okolí Kývalky. Zdržíte se ale jenom několik minut. Profíci z Global Assistance hlásí několika kilometrovou šňůru aut na příjezdu do Prahy po ústecké D8. Důvodem je zúžení v pražské Kbelské ulici, kterou čeká pořádná oprava, a to už od zítřka. První frézy vyjedou na Kbelskou zítra ráno v 6. Doprava drhne na pražském okruhu typicky před Ořechem, před exitem 19. Kolony mezi D5 a D1 jsou v obou směrech. Další pražské kolony sledujeme v Radlické ulici směr Smíchov, anebo třeba před křižovatkou Kukulovy a Bělohorské ulice směrem k Vypichu. Dopravní okénko zavřeme pohledem na D1, a to očima našeho parťáka zpravodaje. Tak co se tam děje?
2: Jenom malé upozornění pro řidiče jedoucí ze Zlína směrem na Vyškov. Na sjezdu na Hulín 264. kilometr měří policie laserovým radarem, takže do Ústlínu a šťastnou cestu.
1: To zbytečně nestojí nějakou korunku nebo 100 korunku navíc. Díky za to. Vy se zapojte do dopravy 007, taky buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: A dneska konec. Minimálně pro dvojici Petr Brožík, Renata Kuková.
3: Ahoj.
1: Přichází Ludvík Pospíšil.
4: Se chci přihlásit, že jo? To
3: jenom
4: bylo, že
3: jenom do zítra, jenom do zítra. Jo? Budu se na vás znovu těšit. Tak. Ahoj.
4: My jsme rádi, že tě tady máme. To není jenom tak ahoj. Pršelo nám tady na pražském Smíchově. Pocítil jsi to, že se trošku ten vzduch jaksi tak jako...
3: No, já jsem to pocítil hlavně v botách, že pršelo. Nějaký vzduch,
4: víte,
3: to si nejsem úplně jistý. Aha, ty taky
4: já
3: ne.
4: Si vzala sandálky, aby mi to proteklo botou.
3: No, já sandálky stalo nemám, se. Mě to protéká i tak.
4: Takže to mi to protéká i ponožkama.
3: Co se dá dělat? Co nás čeká po té 18. Budeme dál cestovat po České republice, máme tady ty české prázdniny. Mm-hmm. Moc jsem se na to těšil, pokračujeme v jižních Čechách. A tentokrát se Tomáš Kabát přihlásí z Bechyně.
4: Není to město keramiky?
3: Nejsem si úplně
4: něco
3: jistý. Když řekne Bechyně, já si představím železnici. Tam je nějaký speciální, nějaké speciální napětí? Nebo aha, bylo?
4: No tak jsem zvědavá. Tomáš určitě se něčeho chytí, takového typického pro Bechyni.
3: Snad ne toho napětí teda.
4: Tome, neblázně, ještě vysíláme celé prázdniny.
3: Ano.
4: České prázdniny. Tak se budeme těšit i na Tomáše Kabáta, i na Ludvíka Pospíšila.
3: Ahoj.
4: Užij se večer.
1: Ahoj. Ahoj. Pěkný večer s Impulzem.

0: Skupina Olympik, já těsně před 18. hodinou na Impulzu žijeme českou muzikou. No a taky budeme žít zítřejším počasím, čekáme míň mraku i deště, oblohu obsadí směs oblačnosti a slunce. Na Moravě bude ráno ještě zataženo, občas bude pršet, no a ještě teploty na zítra do 26 stupňů v Celsii a v Čechách na Moravě až 29.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: To
6: není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Na Moravě úřadují silné bouřky. Nad Bodamským jezerem se vytvořilo tornádo. Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Moravou procházejí silné bouře. Hasiči zasahují u desítek událostí, odstraňují spadlé stromy a větve a čerpají vodu ze sklepů, ale i z ulic, třeba v Ostravě, kde se ucpaly kanály. Zatopený byl také podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici. I v Beskydech se podle meteorologů právě vyskytují extrémně silné bouřky s lijáky. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční během půl hodiny. Hrozí tak rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Bouřky můžou způsobit i rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku. Další extrémně silné bouře s nárazy větru kolem 90 km v hodině jsou i na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Počasí úřaduje i jinde v Evropě. Například nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se dnes sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť. Jak se sloupcovitý vír nad hladinou nazývá? Úkaz byl vidět asi čtvrt hodiny. Rychlost větru se odhaduje na 100 až 150 km v hodině. Vír zůstal jenom nad hladinou, proto na pevnině nevznikly žádné škody. Do problémů se nedostaly ani posádky lodí. Další tornáda podle meteorologů v regionu ještě můžou během odpoledne vzniknout. Liberecký kraj chce předejít povodním a půdní erozi. Hejtmanství proto nechá v téměř 40 obcích prověřit rizika spojená s přívalovými dešti. Na městech hejtmana Jiří Klapště by rád předešel neštěstím, které se často stanou během pár desítek minut.
10: Jednak tam je to posouzení z hlediska ohrožení obcí, ale i ta návrhová část, kdyby měla vlastně vypadnout, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
8: Liberecký kraj k prověření rizik dohnal případ z Dalešic na Jablonecku z loňského května. Obec tehdy zaplavilo bahno z polí při přívalových deštích. Odborníci pak vytipovali víc než 40 míst, hlavně na Českolipsku a Semilsku, které živly ohrožují podobně. Americká letiště a dálnice zažijí tento týden historicky největší nápor kvůli oslavám Dne nezávislosti. Ty proběhnou tuto sobotu 4. července. Nejnáročnější situace bude ve druhé polovině týdne v okolí Washingtonu, New Yorku, ale také ve městech Atlanta nebo Chicago.
11: Oslavy Dne nezávislosti jsou letos masivní, protože se jedná o 250. výročí vzniku USA. V New Yorku slibují největší ohňostroj v historii. Potrvá 25 minut k nebi vzlétne 85 tisíc pyrotechnických efektů. Město očekává příjezd 6 milionů turistů. Přispívá k tomu i současné mistrovství světa ve fotbale. Kapacita dochází také autopůjčovnám. První týden v červenci je zároveň nejrušnější začátek amerických dovolených. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola, porazila Číňanku Chang Shuai 2-0 na sety. O postup do třetího kola bojuje Barbora Krajčíková, hraje s Ruskou Andrejevovou. V prvním setu je to v tuto chvíli 3-1 pro Češku a v souboji Kateřiny Siňakové s Nikolou Bartuňkovou se zatím lépe daří druhé jmenované, která vede 1-0 na sety.
0: Já se omlouvám, já když slyším ta čínská jména Chang Shuai.
6: Chang Shuai.
0: Já mám úplně chuť si objednat něco dobrého za 169.
6: Jdi s tebou do toho.
0: Xindex právě teď na vodě, jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Prázdninové vysílání Rádia Impuls, za chvíli jedna z našich letních písniček, Karel Zich, Léto, jak má být, a ještě předtím Miley Cyrus. 15-kilometrová kolona kamionu je na D8, víc řekneme už za 2 minuty na Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
5: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
4: Je srdečný.
6: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
4: Je talentovaný.
7: Ty jo, to je moje první hra na fujaru.
8: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel si už ráj na zemi?
9: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Na Impulzu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D5. Nehoda komplikuje provoz na 12. kilometru směrem z Prahy na Plzeň. Kolona sahá skoro k Rudné. Fronta kamionů popojíždí na D5 před Pražským okruhem směrem z Plzně na Modletice. V Praze chystají generální opravu k Belské ulice. Kvůli tomu se tady jezdí v omezeném režimu. Práce začnou už zítra ráno. No a potom o Belské uslyšíte v každé dopravě až do poloviny srpna. No a v návaznosti na to je zhruba 15-kilometrová kolona kamionů na příjezdu do Prahy po Ústecké D8. Zhruba 2-kilometrová kolona se sune na výpadovce z Hloubětína do Letňan a dopravní peklo v Kbelské pomalu začíná. Teď už vám přejeme šťastnou cestu, pevné nervy, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007. A ještě bleskový pohled na tenis. Ve Wimbledonu pokračuje Nikola Bartůňková, která porazila Kateřinu Siňakovou.

0: Prázdninový večer na Impulzu, za chvíli hrajeme Marka Ztraceného, ta bílá tě sluší, žijeme českou muzikou a taky si dáme vtip Vlasty Korce. Ale předtím jedna dobrá zpráva. Hra Halo tady Impulzovi je zpátky. Po krátké přestávce startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. A teď pozor, ta nejdůležitější informace pro tuhle chvíli, potřebujete novou registraci. Pokud jste se do hry Halo tady Impulzově přihlásili už milionkrát v minulých kolech, je to k ničemu. Nové kolo vyžaduje novou registraci. Do naší hry se přihlásíte na webu impuls.cz nebo v naší žluté aplikaci, anebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 11 09. No a vyhrává se pořád na větu Halo tady Impulzovi.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Tati, tati, prosím tě, co je to kamzík?
3: Ale kamzík, to je taková blbá ryba.
2: Tati, ale tady píčou, že skáče po skalách.
3: Tak vidíš, jak je to blbá ryba.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
9: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
8: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
9: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tady Impulse, za chvíli naše krabička, Helena Vondráčková, Jiří Korn, já půjdu tam a ty tam, žijeme českou muzikou. Chybovat na zahraničních silnicích je snazší, než si často uvědomujeme. Mnohé státy hlídají rychlostní limity přísněji než Česká republika. Často taky stanovují pro nás neznámá pravidla. A jejich porušování pak můžou odměňovat drakonickými pokutami. Právě o tom je dnešní rozstřel z pravorejského webu idnes.cz.
1: Ať už míříte na tury do hor nebo k moři, cesta dost možná povede přes krásné silnice v Rakousku. A aniž by to mnozí z nás tušili, na nich je zakázáno natáčet. Jak v rozstřelu upozorňuje dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0, výjimku nemá dopravní kamera ani telefon.
2: Samozřejmě se nesmí natáčet tou kamerou, ale zákaz platí i pro spolucestující. No. Spolucestující chce kochat panoramaty, no. Natáčí si no. To neopakovatelné, to si dám pak na síť. No tak se to bere, že to je GDPR, že tam jsou lidi, auta s registračními značkami, že to všechno natáčíte a že se to dá zneužít. Takže doporučuji opravdu to neskoušet. On vás totiž může nahlásit i nějaký jiný řidič nebo chodec, který si vás všimne.
1: Na co jsme u nás doma zvyklí a můžeme s tím za hranicemi narazit, to jsou taky online navigace s upozorňováním na radary.
2: Francouzi třeba říkají, my nemáme problém, když si uděláte seznam těch radarů, nebo když máte jenom oblast rámcově vymezenou, kde mohou být radary. Ale jakmile je tam konkrétně lokace těch radarů,
3: tak tam je problém.
2: 15 euro, včetně zabavení toho přístroje a podobně. Německé je zajímavé, že se nesmíte mít lokaci, kde přesně to je v tom mobilu, ale můžete mít seznam, kde to máte vypsaný.
1: České dopravní zákony jsou oproti zahraničí docela benevolentní. Jak se ale kolega Vladimír Vokál ve svém rozstřelu na zpravodajském iDnesu návodně ptá, existuje jedna zásadní výjimka.
3: Kde platí mimochodem absolutní zákaz alkoholu za volantem?
2: Tak to máme 4 země v rámci Unie, to jsme to my, jsou to Slováci, Maďaři, Rumuni.
1: Ve zbytku zemí je alkohol do několika desetin promile v krvi tolerovaný. Pravidlo je to ale zrádné, protože pokud v téhle toleranci způsobíte nehodu, máte na krku závažnou přitěžující okolnost a dost možná i odmítnutí pojišťovny. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls.

0: Do posledního tónu na Impulzu. Doprava kolabuje na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Vypravíme se tam za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Telefonuje Lenka Roštoková. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Ludvíku. Hezký večer. Na Ústecké D8 na příjezdu do Prahy popojíždí kolona od 8. kilometru přes Cínoveckou až do Kbelské, kde se kvůli rekonstrukci projíždí jen jedním pruhem. Kbelská popojíždí i ve směru do Letňan, z Hloubětína i od Novopatské. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně na 12. kilometru už je nehoda na straně a kolona se téměř rozjela. Ve směru do Prahy řidiči popojíždí od 8. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. A na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte celný provoz a nárazové kolony mezi 190. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Z Global Assistant, Lenka.
1: A míříme do Opavy, díváme se tam očima našeho dopravního parťáka. Halo, kdo je tam?
3: Ahoj, tady Kuba, chtěl bych upozornit na uzavírku silnice 1/11 v Opavě. Je to na obchvatu, je to od Globusu po Kaufland, obousměrně uzavřeno od zítra, od čtvrtka 2.7. do neděle. Díky, ahoj.
1: Díky a šťastnou cestu, to platí vám všem a budeme rádi, když se taky ozvete do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007. Tady je Impuls.

0: Už za chvíli tady bude 19. hodina, přeju vám krásný večer. Beskydy právě schytávají silné deště jeden za druhým. Co na tom meteorologové, o tom za chvíli Jiska Součková ve zprávách. Na Moravě bude ráno ještě zamračeno, jinde modrá obloha s určitým procentem nevinných beránků. Občas bude pršet, k večeru bude v Podkrušnohoří ještě přibývat deště. No a teploty do 26, na Moravě do 29 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte, okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Haló, tady Imbolvoli.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Na Vsetínsku hrozí vylití Bečvy. Řidiči ve Zlíně mají těžkosti. Bartuňková s Muchovou jsou ve třetím kole v Londýně. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Podvečer udeřily silné bouřky na východě Moravy a Slezska. Meteorologové kvůli tomu dokonce zpřísnili výstrahu. Už dopoledne bouřilo v Čechách, kolem poledne pak na Vysočině. Hasiči museli řešit popadané stromy a lokální záplavy. Největší nebezpečí hrozí na Vsetínsku, kde stoupla hladina Vsetínské Bečvy. Hrozí pravděpodobné zaplavování níž položených obydlených oblastí a silnic a četné škody v krajině i na majetku. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav, podle kterého se dají čekat i komplikace hlavně v dopravě, zásobování a službách. Česko dnes spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned dnes. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
5: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
4: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům. Jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korunách. A ode dneška se odvody živnostníků na sociální pojistné snižují na loňskou úroveň. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh můžou živnostníci žádat o jejich vrácení. Snížení odvodů se dotkne i OSVČ, kteří platí paušální daň. Jejich měsíční zálohy se sníží o 822 korun na 9162 koruny. Zároveň jim za první pololetí vznikl přeplatek 4932 korun, o který si můžou snížit některou ze zbývajících letošních zálohových plateb. Pokud tuto možnost nevyužijí, můžou příští rok požádat o vrácení přeplatku finanční správu. Zlín je městem výkopů. Druhá polovina roku začíná ve městě pro řidiče ostrou zkouškou nervů. Rozsah stavebních prací je nebývalý.
6: Sotva mírně pomíjejí maxihorka, jsou tu maxiopravy na silnicích a nejenom na nich. Právě začíná náročná rekonstrukce 800-metrového úseku na výjezdu a příjezdu do města od A do Otrokovic na silnici první třídy číslo 49. Vypadá to na měsíc, na tekoucí asfalt, jakož i nervy, ale jako vždy to půjde, tedy pojede jedním pruhem. Jinak výstavby a opravy silnic, stejně tak křižovatek v centru i o kus dál. Rozkopáno jest jako snad nikdy. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
4: Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili záběry z dnešní slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že dnes popoledni promovali bakaláři studia biznisu. Po Karolíně Muchové dnes na Wimbledonu postoupila do třetího kola Nikola Bartuňková. 20-letá tenistka porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. O postup do třetího kola v All England Clubu bojuje ještě Barbora Krejčíková, která v tuto chvíli prohrává s Ruskou Andrejevovou 0-1 na sety.
0: 3 minuty po 19. hodině jsem Ludvík Pospíšil, na mě je muzika tenhle večer až do 20. Jsou tu Činasky a První signální.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
3: Rádio. Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá. Prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Skupinu Elan za chvíli vystřídá Robin Gibb a potom David Dale s písničkou Počítám, žijeme českou muzikou.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: A teď na silnice jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze zítra začíná kompletní rekonstrukce vozovky v Gbalské ulici. Řidiči tudy projíždí už jenom v jednom pruhu, a to v každém směru. V návaznosti na to je 10-kilometrová kolona na příjezdu do Prahy směrem od Ústí nad Labem. Opravu Gbalské ulice pro vás budeme pozorně sledovat. A dopravní servis zakončíme optimisticky. Kolony na D1 u Brna se konečně rozjeli. No a jak to vypadá na vaší trase, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Do našeho vysílání se po krátké, vlastně jenom několikedenní přestávce vrací hra Halo tady Impulzovi a máme pro vás ještě něco. Každé odpoledne totiž nabízíme novou soutěž a ve hře jsou hned dva zbrusunové počítače Apple MacBook Neo. Hrajeme až do pátku, kdy vybereme dva šťastné výherce. Poslouchejte Impuls každý všední den od 3 do 6 a zjistíte, jak se do naší hry zapojit. Teď už Kristýna Stonka.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Už za chvíli pohnu kormidlem a to pořádně. Pošer, totiž přijde Petr Novák a náhrobní kámen. Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls, každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. První týden našeho putování trávíme v jižních Čechách, teď míříme do města Keramiky za reportérem Tomášem Kabátem. Ahoj do Bechyně, Tomáši.
1: Dobrý večer, tohle není rodinná protekce, ale schoda jmen. Já jsem teďka v keramickém krámku pana Jakuba Kabáta.
2: Dobrý večer.
1: Ona je to rodinná firma. V kolika letech jste se do toho přidal vy?
2: No tak já jsem se do toho přidal asi už, když jsem se narodil. Jako prakticky potom v dílně od nějakých třeba 12-13 let jsem zkoušel už jako nějaký první pokusy, abych si přivydělal na své koníčky. Pak v 15 jsem nastoupil tady na střední školu v Bechyni, abych pokračoval později v té rodinné firmě.
1: Jak máte v rodině rozdělené úkoly?
2: Tak já jsem jediný teď hrnčíř vlastně celý firmy Keramika Kabát, takže já točím na tom kruhu. Pak mamka to většinou vyřezává, jo, když vidíte různé aromalampy, tam jsou takový vývezy, takže to dělá mamka a následně to s taťkou ještě glazurou, nakládají pece a mamka ještě potom jezdí na trhy. Našla v tom zálibu a myslím, že jí to jde.
1: Tady v tom vašem kránku vidím nejrůznější věci. Krmítka, keramičtí ptáci.
2: Cokoliv.
1: Ano, a máte nějaký nejoblíbenější výrobek?
2: U zákazníků tak jsou keramická krmítka, k zavěšení buď pod nějakou pergolu nebo na strom, můžou být celoročně venku.
1: To krmítko se dělá taky na kruhu?
2: Jo, je to komplet točen, jak ta střížka, tak spodek, tam, kam se dává to krmení, tak je točené na kruhu a pak vyřezávan různý, jo, jako okýnka a otvory, vstupy pro ty ptáčky.
1: Jak dlouho trvá výroba tady toho krmítka? Ono je to docela velké.
2: Jako když to vemu od začátku do konce, tak třeba 3 týdny, ale samotná výroba třeba dejme tomu hodina, jako když se to sečte, ono je to po takových různých úsecích časových, že se to musí než vytočit, musím si připravit hlínu taky samozřejmě na to, jo, pak to schne do takzvaného koženého stavu, kdy se s tím dá nakládat a vyřezávat třeba tam ty vstupy a tak. Pak se to musí vypálit na zhruba 780 stupňů první výpal, pak se nanáší glazura neboli barva a znova se to vypaluje na nějakých 1180 a čeká se, až to třeba 24 hodin zhruba ta pec potom chladne.
1: Odpovídal Jakub Kabát, díky za rozhovor, nashledanou.
2: Já vám taky děkuji, mějte se, hezký den.
1: A z keramické Bechyně se loučí Tomáš Kabát.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Tady Impuls, před námi je doprava 007, bohužel i teď večer máme o čem vysílat. Kolonu čekejte před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Podrobnosti za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak i říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Půřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Přesně ve 7:45 nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Telefonuje Lenka Roštoková. Leni.
4: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Několika kilometrová kolona popojíždí na Ústecké D8 na příjezdu do Prahy kvůli nově zúžené Kbelské ve směru do Hloubětína. Na silnici 43 ze Svitav do Brna na příjezdu do Letovic zasahují záchranáři u střetu osobního auta s autobusem. Dopravu řídí policie, očekávejte komplikace. Na silnici 14 z Trutnova na Náchod Urtyně pod Krkonoší bourala dvě osobní auta a omezení vás přibrzdí na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Z Global Assistant Lenka.
5: Plynulou jízdu vám přeje Carvágo, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvágo.com.

0: Krásný večer, za chvíli 20. hodina, Morava právě ždímá velkou houbu, až se vyprší, objeví se tu znovu slunce, to už bude během zítřka, v Čechách bude slunečno už od rána, pršet bude jenom nárazově, teploty v Čechách do 26, na Moravě až 29 stupňů Celsia. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a po 20. hodině samá česká muzika, až do rána.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Nad Moravou se protočily silné bouře. S Babišem do Ankary poletí Monika. Amerika se chystá na Den nezávislosti. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Českem od noci procházejí silné bouřky. Silný vítr vyvracel a lámal větve a stromy. Liáky zatopily ulice a působily problémy na železnici. Dočasně také připravili o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky prohnaly v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích pak zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Ministerstvo zahraničí nakonec částečně vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi na let do Ankary na summit NATO a kreditovalo víc zaměstnanců kanceláře. Uvedl to server Seznam zprávy. Původně kabinet prezidentovi z plánovaného 7členného týmu schválil jen 4 lidi, z toho 3 bodyguardy. Všechny navíc jmenovitě vybral. Na mandát od vlády na summit Severoatlantické aliance ale prezident čeká dál. Petr Pavel se tak zřejmě neúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit NATO určitě dostane. Kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDNES.cz to dnes potvrdil sám předseda vlády. Prezidentovi na Facebooku Babiš znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují už zítra oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd a oblohu rozzáří ohňostroj.
9: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
7: Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2. 20-letá Bartuňková vyřadila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Mohla by si příště zahrát s Barborou Krejčíkovou, která právě bojuje s Ruskou Andrejevovou. Po remíze 1-1 rozhoduje třetí set, v něm v tuto chvíli Krejčíková vede 5-2. A zvířátko nakonec. Plzeň vítá na světě opičáka jménem Tano. 6týdenní sameček africké guerézy angolské se narodil do 8členné skupiny v tamní zoo. V hlavním výběhu žije celkem 5 těchto černých opic s bílými licousy. Mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba řekl, že jméno Tano nevybrali chovatelé náhodou.
10: Protože se jedná o 5. mládě současné chovné samice, dostalo jméno Tano, což africky znamená 5. Malý samec výborně prospívá a již velice pomaličku začíná přebarvovat. Narodil se celý sněhobílý, zhruba jako půlroční už bude mít kresbu dospělého zvířete.
7: Tyto opice se v Evropě chovají jen v 7 zoo, 3 z nich jsou u nás. K vidění jsou kromě Plzně ještě ve dvoře Králové a na Hrádečku u Jindřichova Hradce.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Radio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. V okolí Velkých Karlovic spadlo 100 litrů vody na metr čtvereční za necelé 2 hodiny. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Hladina Vsetínské Bečvy ve Velkých Karlovicích během 3/4 hodiny vystoupila na 3. pohotovostní stupeň, když z 90 cm se zvedla na bezmála 2,5 metru. Hladina ale brzy opět klesala. Hasiči ve Zlínském kraji měli odpoledne kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze sklepů i garáží. Nejvíc zasažené byly Karolinka a právě Velké Karlovice, kde bylo 24 výjezdů. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámových plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné, důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh, že jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Na Karlovarsku zavřeli klíčovou cyklostezku podél Ohře. Po liácích a bouřkách jsou v úseku mezi Starým sedlem a Loktem nestabilní skalní bloky. Není jasné, jak dlouho úklid potrvá.
3: Zdravím od Ohře, kde je cyklostezka Kloti nejen o prázdninách důležitou spojnicí. Kameny, co sem lijáky a bouřky splavily, už jsou sice pryč, ale co bude dál, zatím nikdo neví. Skalní blok, pod kterým trasa od Starého sedla vede, totiž může být nestabilní. Počkat se tak musí, co řeknou geologové. A právě to je problém. Pozemky kolem mají několik vlastníků, kteří s průzkumem a následným zabezpečením budou muset souhlasit. Karlovarský kraj nicméně věří, že všechno vyjde a cyklostezka u Ohře bude zase brzy v provozu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tenistky Karolína Muchová, Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková postoupily do 3. kola Wimbledonu. Muchová porazila na londýnské trávě Číňanku Chang Shuai, Bartuňková vyřadila v českém derby Kateřinu Siňakovou a příště si zahraje s Barborou Krejčíkovou, která porazila Rusku Andrejevovou 2-1 po setech 4-6, 7-5 a 6-4. Ve čtvrtek zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Přes den bude většinou polojasno, zpočátku ještě zataženo ojediněle s deštěm, během dne může ještě výjimečně zapršet, oteplí se na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiný.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

0: Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej lesním.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dobu.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ode dneška se odvody živnostníků na sociální pojistné snižují na loňskou úroveň. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Snížení odvodů se dotkne i OSVČ, kteří platí paušální daň. Jejich měsíční zálohy se sníží o 822 korun na 9162. Zároveň jim za první pololetí vznikl přeplatek 4932 koruny, o který si mohou snížit některou ze zbývajících letošních zálohových plateb. Pokud tuto možnost nevyužijí, mohou příští rok požádat o vrácení přeplatku Finanční správu. Na plzeňském Lochotíně se ode dneška lépe parkuje. Otevřeli tu nový parkovací dům. Vejde se do něj 173 aut. Navíc horní patro nabízí 63 míst zdarma.
2: Třípodlažní parkovací dům Atom stojí na bývalém pozemním parkovišti u obchodního domu v Sokolovské ulici. V horním patře jsou místa zdarma jako náhrada za původní bezplatnou plochu. Severní předměstí, kam kromě Lochotína patří ještě Vinice, se potýká s největším nedostatkem stání. Parkoviště byla kdysi dimenzována na jedno auto na byt. Teď jsou to tři. Podobný jednoduchý parkovací dům se bude stavět i v Hodonínské ulici na Vinicích. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Americký prezident Donald Trump v úřadu vydělává. V prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal víc než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami. Dnes o tom informuje BBC s odvoláním na prezidentovo finanční prohlášení za rok 2025. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmu a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělával. V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
3: Pro běžné návštěvníky bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka a je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
1: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších pět českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek. Většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Halo, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Ceny benzínu a nafty na pumpách od zítřka opět povyskočí. Stát znovu posunul cenové stropy. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zdraží benzin o 8 haléřů na maximálních 40 korun 64 za litr. Nafta pak půjde nahoru o 13 haléřů. Pumpaři ji budou smět prodávat nejvýš za 36 korun 74 haléřů za litr. Vláda v pondělí tuto regulaci prodloužila zatím do 19. července. Stát stropy počítá z velkoobchodních cen a pumpám nechává marži maximálně 3 koruny na litr. Podle analytiků sice opatření zabránilo cenovým šokům, paliva by ale v posledních týdnech zlevňovala i bez něj. Pod Krušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
3: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Americká letiště i dálnice zažívají tento týden historicky největší nápor kvůli oslavám Dne nezávislosti. Ty proběhnou v sobotu 4. července. Nejnáročnější situace bude ve druhé půlce týdne v okolí Washingtonu, New Yorku, ale i ve městech Atlanta nebo Chicago.
4: Oslavy Dne nezávislosti jsou letos masivní, protože se jedná o 250. výročí vzniku USA. V New Yorku slibují největší ohňostroj v historii. Potrvá 25 minut. K nebi vzlétne 85 tisíc pyrotechnických efektů. Město očekává příjezd 6 milionů turistů. Přispívá k tomu i současné mistrovství světa ve fotbale. Kapacita dochází také autopůjčovnám. První týden v červenci je zároveň nejrušnější začátek amerických dovolených. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Tenisový turnaj mistryň změní adresu. Už se nebude hrát v Riádu, který akci hostil v minulých dvou letech. WTA přesunula závěrečný podnik sezóny do Indian Wells. Oznámila to na svém webu. Kvůli pořádání prestižního turnaje v Saudské Arábii čelila WTA kritice. Mimo jiné tenisové legendy Martiny Navrátilové nebo Chris Evertové obě poukazovaly na porušování lidských práv v zemi. Turnaj mistryň je v plánu od 8. do 15. listopadu. Přes den bude většinou polojasno, zpočátku až zataženo, ojediněle s deštěm. Může sem tam zapršet. Oteplí se na 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

nečeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
7: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh. Takže jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
2: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozzáří velkolepý ohňostroj.
8: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
2: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě 2 zemětřesení. Zemětřesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu, informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers, v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
6: radost ze života.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.
1: Radio Impuls.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
1: Mohli
4: bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámu plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné. Důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Podkrušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
7: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
8: Pro běžné návštěvníky bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
2: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

město navrhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten můj.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh, že jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozzáří velkolepý ohňostroj.
3: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě 2 zemětřesení. Třesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu, informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers, v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitán.